Máš tu cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

čteš u licí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40-letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 16:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen. Třeba Žalman a spol., Kamelot, Mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku Jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů. Vojta Kyďák, Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už 7. ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hoptrop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hop Tropáci.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda.
3: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
4: Ahoj, krásné odpoledne.
3: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
4: Výborně, a je tady k dispozici.
3: Dal bys si.
4: Dal bych si,
3: ale
4: no.
3: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
4: Tak potom, dobře.
3: Dobře.
4: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: na černo. Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje,
3: vaši...
4: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je třeba možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké blondiáky. Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
4: blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože, kde budu, no kde budu, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježiši,
4: teda.
3: Já vám řeknu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
3: No
4: vás
3: jo,
4: mě se slalo samo nebe. No. Tím byste mě vlastně zachránila.
3: No
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo. Takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo?
4: Tohle, no,
3: to... Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady vnímá někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No
1: ale...
0: tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, no iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako od někať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo intenzitu. K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, jednoduše řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že.
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto natáčení. Se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi, tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno, ta odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo, kamera na stativu stála, nikdo
0: zase
1: si nesměl.
0: A zase podle té matnice je tam instalované.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hrny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká je policie. No tak to charašo, to mi druzí. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No charašo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No pre problém.
11: To
9: ne, počkej, to nie je problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapus,
3: Já vás, nový ochránce. Kim Jong-tien.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
10: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí.
4: Co si vozíš ty?
10: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
10: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal,
4: že už je plná lednice.
10: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro filmy, určená malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
10: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Tych máš tolik.
10: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
10: No.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
10: Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, oni jsou
4: takový. To bylo
10: takový...
4: i u LP desek, a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodinici ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
10: A ten filmový, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, her... Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No, ale když si tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No, jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinom potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
4: Vando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já nevím. Je, na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vajo keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem z doruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku
2: z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, to perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký, ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako napřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: No, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní stroje, to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským. Jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě by maminka potkala vlázní v Karlově studánce, nekecám, ve Velkých Hlosinách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme a ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty tak, brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda, říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Verzajt.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak si na něj pamatuje Ondra?
4: No,
2: nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No, tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Halo.
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za co, ať se daří.
0: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Tomečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč?

0: teple, studené, studené.
1: Je, a co v ní máte?
0: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
1: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
0: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
1: Ježiš, to já nevím, a no? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
0: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá nula! Já vám to vysvětlím názorně, ano? V autobuse jede 5 policajtů, ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
1: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepici, to je z vaší hlavy.
0: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
1: No, celkem 3x, jo? No. Poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no tak jsem jí 30x objela, že jo?
0: Ale přepočítala jste se?
1: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
0: Ano.
1: A byl tam jenom záchod.
0: Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
1: No to ne.
0: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Eh? A oni prej 240 km za hodinu. Říkal jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
2: Oldřich Navrátil, děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi, děkuju moc za návštěvu.
3: Já moc
2: děkuju leto,
3: za milé setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
2: Přežijte. Ten víkend v klidu.
3: Další část léta.
2: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: České Třebové v září začne stavba nových sociálně terapeutických dílen pro zdravotně znevýhodněné. Krajští silničáři pokračují s přípravami na stavbu obchvatu Chocně. Senát zamítl návrh stavebního zákona. Rozhodnutí se poslanci pokusí přehlasovat zřejmě v září. Dnes čekejte v kraji většinou oblačno, srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Pardubický kraj vybral firmu, která v České Třebové postaví nové sociálně terapeutické dílny pro zdravotně znevýhodněné. Informuje o tom hejtmanství. Nová budova vznikne v ulici Klácelova na místě bývalé pošty, kterou čeká bourání. Náklady na stavbu budou asi 68 milionů korun, což je zhruba o 11 milionů méně oproti původním odhadům. Práce by měly začít na konci září.
2: Nový objekt poslouží klientům domova u Studánky, který v současné době sídlí v obci Anenská Studánka. Využívat ho budou ale i handicapovaní, o které se starají jejich blízcí doma. Kromě dílen bude uvnitř i obchůdek, chráněné bydlení a přesune se tam vedení a kanceláře domova u Studánky. Bezbariérová budova s výtahem bude v nejvyšší části čtyřpodlažní, včetně suterénu. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Krajští silničáři pokračují s přípravami na stavbu obchvatu Chocně. Trasa dlouhá přes 8,5 kilometru bude součástí přivaděčů k dálnici D35 a zároveň vytvoří i severozápadní obchvat Vysokého Mýta. Celkové náklady na stavbu budou skoro 3,5 miliardy korun. První dvě etapy prací u Vysokého Mýta by měly začít z kraje příštího roku. U obchvatu Chocně silničáři aktuálně čekají na vydání územního rozhodnutí. Budova Sokolovny v Lázních Bohdaneč dostane zateplenou fasádu a nová okna. Práce na opravách začaly v létě a skončit mají v listopadu. Město za ně utratí 24 milionů korun, část zaplatí z dotace. Starosta Josef Štěpanovský z ODS dodává, že pro nadcházející sezónu zajistili sportovcům náhradní prostory.
3: Sokolové tam nebudou moc cvičit do konce listopadu, možná do konce roku, to uvidíme, jak to všechno půjde. Nicméně jsme se společně se starostou Sokola snažili hledat jiné řešení, takže část cvičenců bude chodit do sportovní haly a zbytek využije Sokolovnu v Živanicích.
1: Senát zamítl návrh stavebního zákona, bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a mimo jiné podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO popírá.
4: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
1: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte v Pardubickém kraji většinou oblačno, večer se přidají srážky a místy i bouřky, ty mohou být i velmi silné. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách povane s nárazy a zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, tlak bude kolísat a bijuje na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: S uzavírkou počítejte v Moravské Třebové. Kvůli opravě mostu je tam zneprůjezněná až do 21. září Jevičská ulice. Objížďka vede přes ulice Brněnská a Dvorní, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je pátek 21. srpna, den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. A pro děti to znamená, možná tuhle informaci neuslyší rádi, že mají před sebou poslední týden prázdnin. Což pro rodiče taky bude znamenat pobíhání po obchodech a schánění školních pomůcek. Třeba základní výbava pro prvňáky ale bude stát letos podobně jako loni. Detaily přidáme za malou chvíli. Písničky, které nestárnou, nesmí chybět, tak třeba Hana Zagorová, Sliby chyby, anebo Disco příběh v podání Michala Davida. Přejeme krásné vstávání.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude čtvrt na 6, je pátek 21. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum, které počítá se skoro šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděných 1000 startů a návratů do atmosféry ročně, napsala agentura Reuters. Trumpův dokument zároveň nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket. My už chystáme další zprávy, ty u nás odstartují přesně o 17:30. A jdeme do školy, je to tady, aktovka, penál, tušky, pastelky nebo třeba sešity. Možná i vy teď začínáte schánět pomůcky pro své děti, případně vnoučata, když se blíží nadcházející školní rok. Nejvíc starostí s tím mají každoročně rodiče prvňáků. Na začátek školního roku reagují taky obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků 7 největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, bude stát základní výbava pro prvňáka v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Reportér Vít Anderle k tomu zjišťoval víc.
1: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
2: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 tisíc dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
4: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
2: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
5: S botami novými do školy, s přezuvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
2: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět, přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická, té můžou lidé přispět i online. Vít Anderle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, ti mají policistům pomoct s rutinními úkoly. K hollywoodskému Robocopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko, nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách, píše agentura Reuters. Tak tolik jedna zajímavost až z daleké Číny. Teď se podíváme na hodiny, zjišťujeme, že jsou 6:15 a je pátek 21. srpna. A ještě povíme o tom, co dnes rozhodně budeme sledovat, a to je slavnostní zprovoznění dalších 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem s výjimkou tunelu Homole. Složité geologické podmínky odsunuly jeho zprovoznění až na léto 2027. Půlkilometrový tunel se bude objíždět po silničním bypassu. Na místě bude naše reportérka, tak se od ní rozhodně ve vysílání dozvíte víc. A dnes je taky termín, dokdy registrační úřad rozhodne o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny pro volby do třetiny senátu v obvodu Rychnov nad Kněžnou. Ten částečně zasahuje až na Pardubicko. A dnešek je taky dnem, kdy se bude podobné opatření týkat i obecních voleb. Počasí. Dnešní den v Pardubickém kraji, pokud je o počasí, bude poměrně pestrý. Očekáváme oblačno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude už na celém území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné. V nich se vyskytnou nárazy větru 70 až 90 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem okolo 40 mm v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm. Maximální teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky teď ráno a dopoledne ještě místy mírně nepříznivé, jinak už dobré.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Krásné dobré prázdninové letní ráno s Českým rozhlasem Pardubice. 7 minut zbývá do 17:30, je pátek 21. srpna. Přesně před 235 lety v pražském Klementýnu začala první průmyslová výstava na evropském kontinentu, a to u příležitosti korunovace Leopolda II. Za českého krále. Petra Beránková na téma výstavy proto vyspovídala i děti.
1: Že se pokládají hračky a třeba tak podobně, třeba kdyby se něco postavil třeba z nějakého lega, tak si to dáš třeba na nějakou výstavku a taky když to už nechce, tak to uklidí a udělá se novou výstavku.
2: Třeba když se něco staví,
3: že můžeš někam pověsit výstavu, třeba na barák, nebo na strom, nebo někam, nebo na školku, nebo na střechu a tak.
4: Znamená to, když něco namaluješ, nebo něco, tak ty, když to nechceš vyhodit, nebo něco, tak to dáš na výstavu, aby to viděli maminky.
5: Co všechno na takové výstavě může být?
6: Obrázky, hračky. A nebo nějaký věci.
5: A co to znamená? Vernisáž?
7: Nějaká lepší výstava, třeba nějaký domeček.

0: Paul McCartney, Michael Jackson ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď Michaela Spáčilová, zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé v 11 hodin položí věnce před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Uctí tak památku obětí srpnových událostí roku 1968. Český rozhlas při té příležitosti zpřístupní v galerii Vinohradská 12 výstavu Praha volá svět. K poslechu je připravené i dobové vysílání. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě. Rozhodl o tom okresní soud v Pardubicích. Obvinění svou vinu odmítají, jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Podrobnosti k tématu nabídneme ve zprávách v 6 hodin. Mechová stezka v rekreačním areálu Brand ve Svitavách dostane do konce srpna nové prvky. Úpravy vyjdou město na 7 milionů korun. Hotové je už nové značení, které upozorňuje například na zhruba 200 let staré hraniční kameny v okolí. Do Hradozámecké noci se v sobotu v Pardubickém kraji zapojí 5 památek. Večerní a noční prohlídky nabídnou například hrady Kunětická hora a Litice nebo zámky ve Slatiňanech a v Litomyšli. Součástí programu budou také kulturní vystoupení a aktivity pro děti. Památkáři doporučují návštěvníkům koupit vstupenky předem. Nejrychlejší běžec na planetě Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je také 11-násobným světovým šampionem. Bolt se narodil v malém jamajském městě Sherwood Content a začínal jako hráč kriketu. Jeho trenér si ale všiml výjimečné rychlosti a poradil mu přechod na atletickou dráhu. A počasí. V regionu dnes čekejte většinou oblačno, večer se přidají srážky a místy i bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách povane s nárazy a zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré. Tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pátek 21. srpna dali s vámi Český rozhlas Pardubice a teď i Turbo.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tolik dítě štěstěnej Petr Spálený a Zdeněk Rytíř ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 6:45 v pátek 21. srpna. Nejvyšší čas otevřít dnešní noviny s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: I když na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že další část dálnice propojící Čechy a Moravu chtějí zprovoznit co nejdřív, tedy ještě před oficiálním termínem, který připadá na leden 2027. Snaha polské společnosti dobře se na českém trhu zapsat je na stavbě patrná každý den. Na více než 7,5 km dlouhém dálničním úseku aktuálně pracuje až 350 lidí, a to včetně víkendů. Důležitým milníkem pro zprovoznění části dálnice, která byla vysoutěžena za více než 3 miliardy korun, tedy o miliardu méně, než projektanti předpokládali, jsou mosty. Do všech 9 mostů na stavbě bude zabudovaných přibližně 7 tisíc tun betonářské výstuže a 35 tisíc metrů krychlových betonu. První silniční zakázka zmíněné polské společnosti na českém trhu získává konkrétní obrysy, hotovo by mělo být už před termínem, píše Mladá fronta Dnes.
1: V Lázních Bohdaneč začíná výstavba nového obchodního domu. Pokud všechno půjde podle plánu, skončí na přelomu února a března příštího roku. Informaci zveřejnil starosta. Stavba ve směru na Chlumec nad Cidlinou se chystá už několik měsíců. V říjnu loňského roku uzavřelo město plánovací smlouvu s investorem. Starosta zároveň reagoval na četné dotazy a spekulace. Ty se objevily také v souvislosti s informacemi v médiích, že britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě, včetně Česka. Píše o tom Pardubický deník.
0: Od loňského listopadu je v části Jaroměře Josefov otevřená restaurace Dobrota a nenabízí jenom gastronomické služby, je to sociální podnik, musí 51% zisku reinvestovat do veřejného prospěchu. Pracovníků je tam 10, z toho 7 lidí musí být z cílové skupiny lidí se sociálním znevýhodněním, tedy být dlouhodobě nezaměstnaný, mít zdravotní handicap a nebo třeba být ohrožený ztrátou bydlení. V Josefově je hodně takových lidí, na každou pozici má majitelka 10 dalších zájemců. Markéta Schejbalová má za sebou 17-letou pracovní zkušenost s různými sociálními skupinami. Rozhovor s ní najdete v deníku Právo.

Svatbu jsme hráli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice v pátek 21. srpna 3 minuty po 6:15. Za chvíli nepopsaná Anna Julie Slováčková. A u hudby ještě zůstaneme. Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp. Ten měl začít dnes v areálu Kosmohadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na Facebooku mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí. Informace o případném vrácení peněz za vstupné neuvedli. Festival se měl na hudební scénu vrátit po 6leté přestávce. Naposledy se konal v Hradci Králové. No a ještě předtím, úplně původně, od roku 2002, tahle přehlídka byla i v Pardubicích. Po 2 letech organizátoři akci kvůli potížím s hlukem přesunuli právě na Stříbrný rybník do Hradce Králové. Kvůli velkému zájmu návštěvníků areál nestačil a pořadatelé festival přestěhovali na hradecké letiště. A časy se mění, Hip-Hop Camp tedy letos nebude ani na Plzeňsku. Ale které akce rozhodně budou, tak to je Týden hudby, ten pokračuje ve Vysoké Mýtě na náměstí Přemysla Otakara II. A dnešní závěrečný den vsadí na moderní pop rock a melodické linky. Ode dneška do neděle můžete zavítat do Poličky na tradiční multižánrový festival Polička 555. Ten rozezní tamní Palackého náměstí i historické hradby a středověkou kuchyni bude dokonce předvádět Markéta Hrubešová. V Ústí nad Orlicí v parku u Roškotova divadla bude sopotnická dechovka dnes od 18 hodin. V Litomyšli mají Toulovcovy prázdninové pátky, dnes bude na Toulovcově náměstí od 19:30 Petr Liftner s kapelou. A ještě to není všechno z hudby, pokud se rozhlížíme po pardubickém kraji, musíme se dostat taky k víkendu. V neděli slavnostně začíná festival Zlatá pec

0: víme za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Teď se totiž hlásí informace o počasí. Dnešek bude většinou oblačný, později odpoledne od západu přibude oblačnosti s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude na celém území pršet, místy můžou být i bouřky, taky velmi silné, v nich nárazy větru až do 90 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úrnem kolem 40 mm, možná i okolo 70 mm. Maximální teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Na první

Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice hudební vzpomínka na Anu Julii Slováčkovou 6 minut před 6 hodinou v pátek 21. srpna a slíbili jsme pozvat za muzikou taky do Nových Hradů, konkrétně to jsou Nové Hrady u Skutče a kostel svatého Jakuba, další koncert z té pestré směsice různých žánrů. Bude to konkrétně o víkendu v neděli 23. srpna Marie Tilšarová a Kdo jsme my, co žiju, zpívám, co zpívám, žiju. Tak kdybyste měli zájem, tuto neděli v 17 hodin kostel svatého Jakuba, Nové Hrady u Skutče. Pojďme se věnovat taky aktuálnímu zpravodajství, protože na Aljašce havarovalo letadlo se 2 piloty a 6 cestujícími na palubě. Informuje o tom agentura AP, jejich osud zatím není známý. V oblasti začalo pátrání po troskách stroje a záchranná akce. Tak my to budeme sledovat, rozhodně vás dál informovat a další zprávy tady budou přesně v 6 hodin, což je za 5,5 minuty. A odpoledne po 13. hodině při pátku otevřeme naši tradiční poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které už teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát probírat.

0: Dobrý den.
1: A hezký poslech.
0: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
1: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
0: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
1: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
0: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
0: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
1: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
0: Téma je sucho v ústech.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl soud. Polička dokončuje první etapu proměny lesoparku Libohaj, přibylo molo i pietní místo. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky. V kraji dnes čekejte většinou oblačno, srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají, jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
2: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
1: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škody za stovky milionů korun. První etapa revitalizace lesoparku Libohaj v Poličce se blíží ke konci. Rekreační areál získal nové molo u rybníčku, upravenou studánku a také pietní místo v prostoru bývalého popraviště. Úpravy vyšly město na 2,5 milionu korun.
3: Do budoucna by zde měly vzniknout ještě další prvky, jako jsou například výběhové schody, altán s vyhlídkou, ohniště, louka osetá květinami nebo ptačí pozorovatelná. Město v lesoparku počítá také s novým mobiliářem a opravou cestní sítě. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
1: Do Krkonoš v srpnu přijíždí na dovolenou více turistů než začátkem letních prázdnin. Zájem o ubytování je podle provozovatelů ubytovacích zařízení větší a prodlužuje se i délka pobytu. Lidé teď přijíždí obvykle na celý týden. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude také silný vítr.
4: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
1: Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno, večer se přidají srážky a místy i bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Páteční teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách povane s nárazy a zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, tlak bude kolísat a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kvůli opravám vozovky neprojedete v Úřeticích na Chrudimsku po silnici číslo 340. Objížďka vede přes Pardubice, Kočí a Hrochův Týnec. Uzavírka je plánovaná do 18. září, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pátek 21. srpna. Doktor Damdidam, tahle písnička byla dlouho považovaná za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rarita už v září roku 1968, totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana a text Ivo Fischera. Vznikla z toho skladba Píseň pro mne. Jaké byly okolnosti jeho vzniku, tak to uslyšíte za pár minut a taky tuhle skladbu exkluzivně pustíme. Jinak nás čeká taky Xindl X, Chris Ria nebo Marcela Holanová. Taková je naše hudební nabídka po 6. hodině.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý, nás dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: A k létu patří taky jedno výročí, které připomeneme teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu před 7:15 je pátek 21. srpna u příležitosti 58. výročí srpnových událostí z roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře nazvanou Píseň pro mne. Ta byla objevená a znovu vydaná na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považovaná skladba Doktor Dam Didam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil přímo Václava Neckáře u něj doma a takhle na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam Didam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Zapomenutá píseň pro mne, Václav Neckář z roku 1968, stylově v pátek 21. srpna ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď už se podíváme k sousedům na víkendový program, na komentovanou prohlídku noční oblohy můžete zavítat zítra na koupaliště do Meziměstí od 21 hodin. Prohlídkou vás provede Martin Cholasta z Hradecké astronomické společnosti a Hradecké hvězdárny a planetária. Bude tam i doprovodný program v 19.30 přednáška astronoma Petra Horálka 7 perel astronomie. Před pozorováním oblohy zaspívá žákyně Zušky z Meziměstí Adéla Jirásková a na závěr na trubku zahraje Martin Ptáček. Vstupné je dobrovolné. Tipy na víkend přímo z Pardubického kraje hledejte na webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Dnes bude oblačno a zataženo, lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být až velmi silné. Teplotní maxima 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: A to byl Xindl X ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 6:30 v pátek 21. srpna. Ještě se podíváme znovu k sousedům, protože dnes bude finále soutěže Muž roku 2026, a to v Městském divadle v Náchodě od 20 hodin. Kdybyste měli zájem, tak bude i historická akce Josef Štadt 1916 až 2026, a to v pevnosti Josefov přenese vás do období první světové války díky rekonstrukcím příjezdů branců, odvodních komisí, vystrojování a ubytování v kasárnách. Hlavní program nabídne přehlídku jednotek, denní rozkaz, polní mši, dobovou hudbu, kabaret i ukázky vojenských táborů a historické výstroje. Vrcholem budou bitevní scény. To všechno už dnes odpoledne. V Martinkovicích na Náchodsku uvedou nové číslo časopisu Plav, a to v 18 hodin na faře Hoprich. Časopis se věnuje ekopoezii a přírodní lirice. Během festivalu Psáno červotočem to všechno bude, a tahle akce trvá až do neděle 23. srpna. Znovu připomínáme taky náš web pardubice.rozhlas.cz, kde jsou tipy na víkend přímo z Pardubického kraje. Následuje spotřebitelský servis a v něm se znovu objeví dotaz na prodlouženou reklamační lhůtu. Svůj komentář přidává spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Karel reklamoval benzínovou sekačku a teprve doma zjistil, že na protokolu je uvedeno, že zákazník souhlasí s prodloužením lhůty na vyřízení na 45 dnů. Na dotaz tu prodej se sdělil, že to tak v sezóně dělají vždycky, protože jinak nestíhají. Pane posluchači, 30-denní lhůtu může prodejce prodloužit pouze s vaším předchozím a prokazatelným souhlasem, a tedy nikoliv jednostranně, například tím, že další lhůtu má přetištěnou na formuláři. Takový údaj není platný a prodejce je proto povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Další zprávy přináší Michaela Spáčilová.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto, zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Více než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v polovině příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice. Nové centrum služeb pro lidi bez domova v Pardubicích bude levnější, než město původně předpokládalo. Za stavbu v lokalitě na Staré poště zaplatí 107 milionů korun. To je téměř o 20 milionů méně, než byl původní odhad. V centru bude azylový dům, noclehárna pro muže a ženy, denní centrum a ordinace lékaře. Město už vybralo stavební firmu a práce začnou v nejbližší době. Většinu nákladů pokryje evropská dotace. Ctětin na Chrudimsku zpřísnil pravidla pro využívání rybníků. Kvůli nedostatku kyslíku tam minulý měsíc uhynuly ryby v části Vranov. Nádrž přitom není chovná. Obec vydala zákaz vysazování ryb a také koupání psů s antiparazitním obojkem. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíce jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili pouze 2 uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo pak o týden později. Část Vinohradské ulice v Praze bude dnes hodinu úplně uzavřená kvůli pietnímu aktu před budovou Českého rozhlasu. Omezení pro všechna vozidla bude platit od 11 hodin v úseku mezi ulicí Legerovou a Italskou. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer se přidají srážky a místy také bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr večer zesílí a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Fotbalisté Hradce Králové si vezou do odvety posledního předkola konferenční ligy slibný výsledek. Na hřišti Panathinaikosu Athény remizovali 2-2 a to doháněli dvougolový náskok soupeře v samotném závěru. Další informace v 6:50.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 6:45. Vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice do pátečního dne. Dnes je 21. srpna. S Michalou Spáčilovou se díváme do dnešních novin. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Začínáme ve Chvaleticích, kde přibyly dva nové přechody pro chodce. Oba vznikly v blízkosti základní a mateřské školy, kde zatím bezpečné přecházení přes silnici chybělo. V Husově ulici u základní školy vznikl přechod umístěný na zpomalovacím prahu. Součástí prací bylo napojení na stávající chodník, výstavba nového úseku pro pěší a instalace nového veřejného osvětlení. Druhý přechod radnice vybudovala v ulici u kulturního domu v sousedství mateřské školy. I v tomto případě nový přechod navázal na stávající chodníky a zároveň byl doplněný veřejným osvětlením. Bezpečněji do školy, Chvaletice mají dva nové přechody, píše o nich Pardubický deník.
1: Do bývalého vojenského prostoru Červeňák v Pardubicích zavede zájemce komentovaná prohlídka. Začíná tuto neděli v 10 hodin u lávky přes Chrudimku poblíž nemocnice. Vycházka mapuje historii místa od dob první republiky až po nedávnou minulost, kdy někdejší uzavřený areál sloužil jako výcvikové zázemí železničního vojska. Průvodce ukáže dochované objekty, ke kterým patří zbytky vojenské plovárny, anebo pilíře využívané při nácviku stavby mostů. Informuje o tom Dá fronta dnes.
0: Výskytu neidentifikovaných dronů v blízkosti letišť, železničních uzlů, rozvoden, jaderných elektráren, skladů paliv a dalších objektů kritické infrastruktury přibývá. Jejich provozovatelé ale nemají žádné možnosti, jak potenciální nebezpečí eliminovat. Tuhle pravomoc má zatím jenom armáda a policie, a to ještě omezeně. Na neznámý létající objekt je ale nutné reagovat v řádu minut nebo i sekund, kdy není čas čekat na příjezd policistů. Na situaci reaguje novela zákona o civilním letectví a dalších norem z dílny ministerstev vnitra a dopravy. Ta má zaměstnancům provozovatelů kritické infrastruktury v boji proti dronům rozvázat ruce. Neúplně rozsáhlý návrh, který aktuálně prochází připomínkovým řízením, ale tuhle možnost zatím přináší spíš jenom teoreticky. Není totiž jasné, čím by mělo být možné bezpilotní objekt mířící třeba na Temelín, Dukovany a nebo plynový zásobník sestřelit. Je tady nová pravomoc ničit neznámé drony, ale nejsou technologie, které to dokážou. Na to upozorňují Hospodářské noviny.

0: Dvě minuty po 6:45 je s vámi Český rozhlas Pardubice v pátek 21. srpna. Je tady celorepubliková hradozámecká noc a do ní se zítra zapojí památky v Pardubickém kraji. K ním tradičně patří hrad Kunětická hora, zámek ve Slatiňanech anebo státní zámek Litomyšl. Právě litomyšlský zámek při téhle příležitosti zpřístupní novou prohlídkovou trasu s názvem Za příběhem zámeckého divadla. Navštěvníci si v 5 večerních časech od 17:15 do 22 hodin prohlédnou domácí divadlo Hrabat Valštejnů z 18. století, dochované kulisy a dobovou mašinerii. Výklad obohatí liberecký soubor Villanella ukázkami tanců od gotiky po první republiku. Tak hradozámecká noc, jak jsme říkali, bude ale i na Kunice, tak tady bude mít kastelána právě Kunitické hory Miloše Jirouška zítra ráno, krátce po 8:30. A ještě jeden víkendový tip: v prostorách autokempu Konopáč se zítra uskuteční prodejní výstava rukodělné tvorby s názvem Flair Market. Tradiční řemeslný trh nabídne návštěvníkům sortiment autorských šperků, bytových i oděvní doplňků, textilu, háčkovaných hraček a ručních výrobků ze dřeva. Prezentaci regionálních tvůrců a řemeslníků doplní na místě tvořivá dílna, v ní si zájemci budou moct v praxi vyzkoušet vybrané rukodělné postupy. Už zítra v autokempu Konopáč.
1: Počasí.
0: Před víkendem nás čeká oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno, ale odpoledne a večer od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky. Pozor, můžou být až velmi silné. Meteorologové varují, že v těch bouřkách se můžou vyskytnout nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 mm v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm. Tak dávejte pozor. Maximální teploty 24 až 27. Na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jdeme na sport 7 minut před 7 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Naše volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy. To se po dlouhých 29 letech vrací do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české reprezentace Janise Atanasopoulose. Řecké kořeny má i blokařka Ela Kulisiani. Utkání v pavilonu P na výstavišti začíná ve 20 hodin. Taky nás budou zajímat basketbalisté, protože ti vyzvou přípravy v Hamburku světové i evropské šampiony Němce. Hraje se od 8:30 večer. No a po více než měsíční pauze, vyplněné mimo jiné mistrovstvím Evropy, se dnes znovu rozbíhá kolotoč atletické diamantové ligy. V hlavním programu v Lausanne je přihlášený taky oštěpař Jakub Vadlejch. No a seznámení s atmosférou elitního závodu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu. Fotbalisté Hradce Králové, ti mají velmi dobrou šanci na postup do hlavní fáze konferenční ligy. V úvodním utkání posledního předkola totiž remizovali na hřišti Panathinaikosu Athény 2-2. Hrdinou východu Čechů se stal teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar. Dvěma góly v závěru duelu zlikvidoval dvougólový náskok řeckého týmu. Reportér Tomáš Borovec natáčel.
1: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho zápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá.
2: Pochvaloval si představení talentovaného útočníka trenér fotbalistu Hradce Králové David Horejš, který poslal mladého Žolíka do hry pár vteřin poté, co východočeši inkasovali druhý gól. Poprvé Umar skóroval svou první trefou za hradecký A tým v kariéře v 90. minutě a jakoby tušil, že to ještě nebude z jeho strany vše, protože i hned popadnul míč a sprintoval s ním do středového kruhu.
1: Proto Umara v tu chvíli asi to bylo málo, těch 2-1, takže myslím si, že ani nenapadlo, že se hraje ještě na druhý zápas a já jsem za to rád a chci, aby to musto takhle nastavený bylo.
2: Rozpoložení bylo pro závěr utkání výtečné, což Nigeriec potvrdil v posledních vteřinách nastaveného času vyrovnávací trefou na 2-2. Mladého teenagera chválil také záložník Adam Vlkanova, a to nejen po fotbalové stránce.
3: Je takový spíš tiší, zatím se jako

0: neprojevuje tolik. Snažíme se ho tam víc a víc začlenit, hrát s ním různé hry, aby se tím bavil, aby ukázal to, co v něm je. A je skvělý, je hodný, prostě ptá se, co může udělat, nosí jako věci a tak, takže v tomhle tom je fakt super.
1: Když Vlkanova mluvil o hraní, nemyslel tím žádné karty nebo hru na schovávanou. Abdullahi Umar, který v minulé sezóně slavil ligový titul s hradeckým dorostem, má totiž jedinou vášeň a tou je fotbal.
0: Břevínka, různý jakoby fotbalový, i třeba před zápasem tam hrajeme na dva doteky a tak.
1: Na Břevínka přitom málem fotbalisté Hradce Králové doplatili, protože v průběhu utkání dvakrát rozezvučeli za gólmanem Panathinaikosu konstrukci brány a také vyrovnávací gól padl za pomoci tyče. I díky nakonec přikloněnému štěstí se Východočeši vracejí z Aten s velkou nadějí do odvety.
0: Společně si proto půjdeme a uděláme všechno pro to, aby ten Hradec mohl pokračovat dál a žít si vlastně tenhle hezký sen, který nikdo vlastně nedávno jakoby nečekal a nevěřil tomu.
1: O tom, jestli se sen změní ve skutečnost a fotbalisté Hradce Králové si zahrají hlavní fázi konferenční ligy, rozhodne odveta, do které nastoupí s podporou svých fanoušků v zádech příští čtvrtek. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nejvyšší ústavní činitelé uctí památku padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Radnice v Ústí nad Orlicí vybírá firmu, která dokončí přístavbu domova seniorů. Cestující se po prázdninách dočkají prodloužení trolejbusové linky Pardubice-Lázně-Bohdaneč. Většinou oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 27 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je pátek 21. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 hodin před budovu Českého rozhlasu věnce a uctí tak oběti srpnových událostí roku 1968. Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
4: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí právě v reakci na ty události, které se tady děly.
2: Radnice v Ústí nad Orlicí by měla 24. srpna dokončit výběrové řízení na firmu, která postaví přístavbu domova seniorů. S pracemi na konci roku 2024 začala jiná společnost, která ale neplnila termíny ani postup prací a město s ní rozvázalo smlouvu. Tím přišlo o dotaci 80 milionů korun z Národního plánu obnovy. Teď chystá menší projekt.
5: Nový pavilon domova seniorů měl být původně pětipodlažní s kapacitou pro 50 klientů. Náhradní projekt počítá se čtyřmi podlažími a nabídne 34 až 38 lůžek. Zájem o zakázku mají 4 uchazeči. Pokud se podaří výběrové řízení bez problému ukončit, mohlo by město předat staveniště v říjnu a práce by pak měly být hotové do poloviny roku 2028. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Jedna z nejstarších meziměstských trolejbusových linek v Česku, linka číslo 3 Pardubice-Lázně-Bohdaneč, se od 1. září prodlouží. Namísto dosavadní zastávky Točna Lázně-Bohdaneč bude zajíždět až na novou konečnou zastávku u Mlýnů. V úseku není trakční vedení, obslouží ho proto bateriový trolejbus. Jezdit bude jednou za hodinu. Změnu vítá i bohdanečský starosta Josef Štěpanovský z ODS.
6: Lidi z Pardubic, anebo i ty, co přijedou do Pardubic vlakem, budou moct dojet trolejbusem až k bohdaneckým rybníkům. A to samý lázeňští hosté, kteří jsou více pohybliví, tak si tam budou moct dojet a podívat se na bohdanecké rybníky, což je tady po lázních naše nejvýznamnější věc, kterou ve městě máme.
2: Prodloužení linky usnadní místním lidem i cestu do nově budovaného supermarketu v této části města. Farmáři v Česku začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle Zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Základní stáda se ale snaží zachovat. Situaci zhoršuje také nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě.
3: Počasí.
2: Kraj dnes čekejte oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer se přidají srážky a místy i bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr večer zesílí a v bouřkách povane s nárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Provoz začíná sílit na příjezdu do Pardubic, a to ve směru od Chrudimi na silnici číslo 37, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Prázdniny už před sebou mají poslední týden. Dnes je pátek 21. srpna. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice lehce po 7. hodině. Děti z dětského domova v Moravské Třebové tráví ty prázdniny různě. Část času mají vyplněnou organizovaným programem, zbytek můžou věnovat volnějším aktivitám. Jak jejich léto konkrétně vypadá, tak to jsme zjišťovali přímo na místě a za chvíli nabídneme krátkou reportáž. Z muziky taky čekáme písničky, které nestárnou. Konkrétně to bude Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou, taky třeba Petr Novák, Povídej, a na začátku hodiny Helena Vondráčková.

0: Český rozhlas Pardubice, pátek 21. srpna, za 4 minuty bude 7:45. Vapování může u dětí a mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem, anebo k problémům s duševním zdravím. Královská vysoká škola pediatrie a dětského zdraví v Londýně upozornila, že je potřeba zabránit lákavé propagaci elektronických cigaret a vaporizérů. To uvedla stanice BBC. My u mladých lidí zůstaneme, ale podíváme se na úplně jiné téma. Dětský domov v Moravské Třebové ani o prázdninách úplně neutichá. Některé děti tráví volno na zahradě a hřišti v areálu, jiné vyrážejí za programem, který pro ně připravilo vedení domova. Podobně jako děti z běžných rodin jezdí na tábory, některé už se z nich vrátili a další se chystají na velkou oslavu, která je čeká na konci příštího týdne. Reportérce Věře Pavlasové to při návštěvě domova řekl jeho ředitel Libor Širůček.
1: Naše děti mají letos velmi pestré prázdniny. Každý si mohl vybrat svůj vlastní tábor a toho většina dětí využila. Někdo byl na táboře tanečním, někdo byl na táboře s koloběžkou, táboře v týpí u lesa. Měli jsme také pánskou jízdu a dámskou jízdu a potom jednotlivé skupiny si připravili pobyty pro děti, které žijí v té domácnosti.
2: Prázdniny nekončí, co ještě děti čeká?
1: V tuhle chvíli se připravujeme na takový vrchol léta, což je pro nás příští týden 28. srpna. Velká zahradní slavnost, na kterou zveme všechny děti, které vyrůstaly v našem dětském domově.
2: A děláte tady tu slavnost běžně každý rok?
1: Tahle ta slavnost je speciální. Letos totiž dětský domov si připomíná 100 let od svého vzniku.
2: My tady stojíme na zahradě domova, máte tady spoustu nového vybavení, tráví tady děti čas často?
1: V létě děti tráví čas nejraději venku a hrají na zahradě různé hry a mnozí také fotbal.
2: Adame, ty taky?
3: Jo, mě to baví nejvíc.
2: Kde jsi vůbec byl teď o prázdninách?
3: Na táboře na koloběžkách. No, na této zahradě hraju nejraději fotbal.
2: Pan ředitel říkal, že jste byli na pánské jízdě. Byl jsi taky?
3: Jo, byl. Sekali jsme tam, spali jsme v týpí, zapalovali jsme oheň. Já jsem se vyvál v kopřivách, jsem úplně celý popálený a aj jsem se tam naučil plavat.
2: Pane řediteli, tráví všechny děti prázdniny tady v domově?
1: Některé děti mají příležitost odjet ke svým příbuzným, k rodinám, kde také tráví čas prázdnin.
2: V dětském domově je teď o prázdninách 15 dětí. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, hladíte Český rozhlas Pardubice v pátek 21. srpna u příležitosti dnešního 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazujeme do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře nazvanou Píseň pro mne. Ta se objevila a byla znovu vydaná na jaře letošního roku. Hráli jsme ji zhruba před hodinou, jestli vám to uteklo, tak ji uslyšíte znovu v našem odpoledním vysílání a to po 14. hodině. Jinak vzpomínková akce se chystá taky v sousedním Hradci Králové na náměstí Osvoboditelů, jmenuje se Bez tanků svobodně venku a pořádá ji spolek Milion chvilek. Akci bude předcházet v 16 hodin komentovaná procházka na téma Hradecké vlny, tu pořádá Paměť národa východní Čechy. Sraz zájemců je v 16 hodin před bývalou budovou Československého rozhlasu Vila Fuchsových Vrchlického ulice číslo 13. No a památku padlých při okupaci připomene Český rozhlas pietním aktem skladením věnců na Vinohradské třídě. Začíná se v 11 hodin za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a pamětníků těchto událostí. Svou účast potvrdil i prezident republiky Petr Pavel. Jinak vzpomínkové akce se zúčastní čelní představitelé státu, zástupci Českého rozhlasu a pamětníci srpnových událostí. Otevřená bude i galerie Vinohradská 12 s výstavou Praha volá svět k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International.
1: Počasí.
0: A jaké pak bude počasí 21. srpna v roce 2026, tak většinou oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, teď po ránu a dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer pozor od jihozápadu, na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, ty můžou být až velmi silné, podle meteorologů se v nich vyskytnou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a příbalové srážky s úhrnem kolem 40 mm, v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm. Teploty dnes budou vysoké, 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

Český rozhlas Pardubice, pěkné páteční ráno, 7 minut před 7:30 hrajeme o knihu Ideální manžel z nakladatelství Kazda. Ptát se budeme na herečku Kim Cattrallovou, která právě dnes slaví kulatiny, proslavila jí jediná role. Její Samantha Jonesová v seriálu i ve filmech jí vynesla několik nominací na cenu Emmy i Zlatý globus. Její filmografie ale čítá desítky rolí a tahle rodačka z Liverpoolu si zahrála i na Broadway. Média taky vždy přitahoval její milostný život. Odkud postavu Samanty známe? Napoví možná znělka. Tak už víte, jaký pak to je seriál i film. Telefon 726 46 48 48, zopakujeme 726 46 48 48.

0: Tak jestli pak to poznal nebo poznala první volající, koho pak teď zdravíme, hezké ráno.
1: Dobrý den, já jsem si myslela, že to je ta policie, nebo ne, kriminálka Miami, ale to nebude. To bude něco jiného.
0: Není to, je to něco jiného, loučíme se s vámi, naslyšenou. Tak dáme šanci někomu dalšímu na telefonu 726 46 48 48. Ten už snad odpoví správně. Krásné ráno.
2: Dobrý den, tady Pavlína a je to Sex ve městě.
0: Sex ve městě, ano. No tak blahopřejeme, sledovala jste tenhle seriál?
2: Tak trošku po očku.
0: Trošku po očku. No ale vidíte, znělku si pamatujete, takže Samantha Jonesová se vám dobře s tím spojila a tím pádem i dnešní oslavenkyně i představitelka Kim Cattrallová. Gratulujeme, mějte se naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jsou tady zprávy, které připravila Michaela Spáčilová.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě. Rozhodl o tom okresní soud v Pardubicích. Obvinění svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Mechová stezka v rekreačním areálu Brand ve Svitavách dostane do konce srpna nové prvky. Úpravy vyjdou město na 7 milionů korun. Hotové je už nové značení, které upozorňuje například na zhruba 200 let staré hraniční kameny v okolí. Do hradozámecké noci se v sobotu v Pardubickém kraji zapojí 5 památek. Večerní a noční prohlídky nabídnou například hrady Kunětická hora a Litice nebo zámky ve Slatiňanech a v Litomyšli. Součástí programu budou také kulturní vystoupení a aktivity pro děti. Památkáři doporučují návštěvníkům koupit vstupenky předem. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun, v meziročním srovnání asi o 5% více. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Úspěšný půlrok pro české e-shopy potvrzuje také Asociace pro elektronickou komerci. Nejrychlejší běžec na planetě Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je také 11-násobným světovým šampionem. Bolt se narodil v malém jamajském městě Sherwood Content a začínal jako hráč kriketu. Jeho trenér si ale všiml výjimečné rychlosti a poradil mu přechod na atletickou dráhu. A o počasí dnes čekejte v regionu. Oblačno až zataženo ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer se přidají srážky a místy i bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr večer zesílí a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou ze Svitavska. Záchranáři zasahují konkrétně na silnici číslo 359 v Budislavi. Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 11. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zpívat bude Jitka Zelenková.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: jen sebe.
1: Nedvědi dospívali 6 minut před 7:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 21. srpna. Za chvíli zpěvačka Cher a ještě předtím noviny. Číst budeme s Michalou Spáčilovou. Přejeme hezké ráno.
2: Krásné ráno.
3: Kraní kávě, denní tisk.
1: Surfování po internetu by ve vlacích mezi Prahou a Českou Třebovou mělo zrychlit. Správa železnic hledá pro nejvytížnější trať v republice projektanta a zhotovitele na vylepšení pokrytí mobilní sítí 5G. Cílem je, aby cestující mohli být online po celou dobu jízdy. Zlepšení signálu ve vlacích přinese nepřerušované hovory, kvalitnější datové připojení a celkově vyšší komfort cestování. Klíčová je přitom součinnost s mobilními operátory, se kterými na tomto projektu spolupracuje správa železnic. Projekt s cenou maximálně 169 milionů korun zahrnuje taky výstavbu 5 nových vysílačů. Nové vysílače budou stejně jako ty stávající sloužit k přenosu rádiového signálu pro komunikaci mezi traťovou a palubní částí vlakového zabezpečovače ETCS. Správa železnic s operátory v červnu dokončila pokrytí mobilním signálem v Krasíkovském tunelu na Českotřebovsku a ve Vítkovských tunelech v Praze. Internet ve vlacích má být na koridoru rychlejší a píše o tom Mladá fronta Dnes.
2: Propojení akademického prostředí s profesionálním sportem se v Pardubicích postupně stává součástí fungování obou institucí. Studenti Univerzity Pardubice mohou během praxe poznat každodenní chod fotbalového klubu a vyzkoušet si práci na konkrétních projektech. Spolupráce Univerzity Pardubice a FK Pardubice je příkladem smysluplného propojení akademického prostředí s praxí. Je skvělé, že naši studující mohou díky této spolupráci nahlédnout do fungování profesionálního sportovního klubu a ověřit si své znalosti v reálném prostředí, uvedla mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková a celý článek najdete v pardubickém deníku.
1: V jeho západním cípu Malého náměstí v historickém středu Hradce Králové se objevila stavební jáma. V prostoru před hostincem Černý kůň pokračuje pokládka teplovodu, kterým společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové nahradí vytápění centra města plynem. Nezačnou dělníci ukládat potrubí, zkoumají výkopy archeologové. Z hlediska vývoje města to je zajímavé území. Původně tam stála dřevěná zástavba, až někdy v první půli 14. století byla nahrazená volným prostranstvím, upozornil archeolog Radek Bláha z Muzea východních Čech, který výzkum vede. Byla to spíš okrajová část vznikajícího města, kam se soustředovala některá řemesla. Další podrobnosti nabízí na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Ještě jednou míříme na železnici ve 7:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy je zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle údajů na webu Českých drah pojedou vlaky dálkové dopravy mezi Prahou a Kolínem odklonem přes stanici Lysá nad Labem. Do zjištění stavu je provoz zastavený. Cestujícím z vlaku, který zůstal stát poblíž stanice v Úvalech, pomůžou s evakuací hasiči správy železnic. Další zprávy nás čekají v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Jdeme se podívat na dnešní počasí. Jsme ve spojení s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Zdravíme pana Imricha Drapáka. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak dnes se to nakonec pokazí, to počasí, a večer hrozí i bouřky, je to tak?
2: Je to tak, teďka ráno dopadne spíše bude nějaký polojasno, postupně nám v těch odpoledních hodinách začne přibývat oblačnost, někde se nám výjimečně může vyskytnout nějaká přehánka a potom během noci postupně na většině území déšť, přehánky a místy i bouřky, jak ty můžou být i velmi silné. Ty nejvyšší teploty by dneska mohly vystoupat nějakých 24 až 27 stupňů. A vítr slabý, proměnlivý, pozdě odpoledne večer místy zesílí. Na čerství severozápadní 5 až 10, z nárazy kolem 20 a v těch bouřkách uměle až 25 metrů za sekundu. V těch bouřkách se mohou vyskytovat nárazy větru 70 až 90 km hodině. Můžu se nám slupky zkytovat i kroupy kolem 2 cm, přívalové srážky, takže nějaký ty uhrny 40 mm a v kombinaci s deštěm dokonce i někde kolem 70 mm by mohlo spadnout.
0: Bouřky budou doznívat ještě v noci?
2: Ano, ještě v noci musíme počítat s těma bouřkama na většině území s deštěm. 14 až 11 minimální teploty, ještě nás bezl by ten čerstvý vítr ze západních směrů, opět s těmi nárazy kolem 25. Sobotu potom postupně ještě v těch dopoledních hodinách by mělo být spíše více oblačnosti a nějaké ještě déšť nebo přehánky by se mohly vyskytnout. Hodin ještě nějaké bouřky, ale už by nebyly tak silné a k večeru postupně by srážky začaly ustávat a ochladí se nám. Ty maximální teploty 18 až 21. A vítr mírný, západní 2 až 6 metrů za sekundu večer zaslábne.
0: A neděle to už bude klidnější?
2: Neděle bude určitě klidnější, tam mělo být nějaký polojasno, bez srážek. Teploty ale budou chladnější. Ty minimální teploty 11 až nějakých 8, maximálně do těch 21 stupňů. I v pondělí to vypadá ještě, že by mělo být pořád chladno, ještě by k nám proudil ten chladnější vzduch, takže nějaký polojasno, oblačno, ale bez srážek. A teploty opět nějakých 21, 22 maximálně. A od úterý by se nám postupně začalo oteplovat. Zatím je tam náznak, že ke konci toho týdne bychom se možná mohli opět blížit i tropické třicítce.
0: Takhle to ještě nekončí, my si to budeme všechno upřesňovat a děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má dnes službu pan Imrich Drapák. Pěkný pátek i celý víkend, naslyšenou.
2: Tam taky hezký, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na Evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
2: Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu.
1: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
2: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
1: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
3: Lukáši, ty jsi to dokázal!
1: A to judista Lukáš Krpálek.
4: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
1: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
5: Počítám je.
1: Samantha ze Sexu ve městě.
5: Letos?
1: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.ujezdskebabileto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Při likvidaci skládky ve Skutči sanační firma nasadí speciální dekontaminační stanici. Festival Polička 555 omezí o víkendu dopravu v centru města. Řidiči musí počítat s uzavírkami některých ulic. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. A počasí většinou dnes čekejte v kraji. Oblačno je zataženo, srážky, bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Sanační firma ve Skutči nasadí speciální dekontaminační stanici. Pokračují tam práce na odstranění nebezpečné ekologické zátěže po bývalém podniku Velamos. Zásah bude stát 80 milionů korun.
5: Nebezpečnými těžkými kovy a chemikáliemi je zamořený zaniklý lom v oblasti Horky. Po odstranění nánosů sanační firma nasadí stanici na čištění kontaminovaných vod umístěnou v lodním kontejneru. Technologie umožní oddělení ropných látek a reaktor pak vysrážení těžkých kovů. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Řidiči musí o tomto víkendu v centru Poličky počítat s dopravními omezeními. Kvůli festivalu Polička 555 město uzavře část centra a některé přilehlé ulice, kde se bude konat program. Omezení se dotknou také průjezdu městem.
6: Od dnešní 9. hodiny až do nedělního podvečera bude úplně uzavřené Palackého náměstí. Mimo provoz budou i přilehlé ulice. Zítra pak se kvůli ohňostroji auta nedostanou ve večerních hodinách také na Nábřeží Svobody. To bude uzavřené od 19. do 23. hodiny. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
7: To je 7 hodin 45 minut.
8: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
9: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
10: Takže slyšíte střelbu.
8: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
11: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
8: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
4: Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie nebo Německa. Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších více než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie.
3: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer se přidají srážky a místy i bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr večer zesílí a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky dnes budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou ze Světavska. Záchranáři zasahují konkrétně na silnici číslo 359 v Budislavi. A porouchané nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí za 10. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Konec léta a vrchol houbařské sezóny přivádí do lesů čím dál víc lidí. Policistům přibývá pátrání po těch, kteří se nevrátí domů. Často jsou mezi nimi seniori. Pátrání navíc komplikuje fakt, že u sebe nemívají mobilní telefon. Podrobnosti připojíme za chvíli. Je krátce po 8. hodině, pátek 21. srpna. Když jsem tvá, bude zpívat Jana Chládková, čeká nás i Miraj, vedle tebe usínám Celine Dion, Jana Kratochvílová, nebo teď Buty a František. Tak vám všem pěkný poslech a pěkný pátek.
10: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 8:45, je pátek 21. srpna roku 2026. Pardubičtí policisté letos už vyhlásili pátrání po 67 lidech. Většinu z nich tvoří děti a nezletilí, tedy ti nejzranitelnější. Zhruba 10 pohřešovaných jsou seniori a právě jejich počet může s koncem léta ještě narůstat, hlavně s vrcholem houbařské sezony. Policisté totiž často hledají houbaře nebo turisty, kteří se ztratí v lese, a to někdy na místech, která dobře znají. Podrobněji se tématu věnuje reportérka Naďa Kubínková. Naďo, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo nejčastěji patří mezi seniory, po kterých policie pátrá? Jsou to hlavně lidé, kteří mají nějaké zdravotní problémy?
1: Tak není tomu tak vždycky. Když mluvíme vlastně o pohřešovaných nebo ztracených seniorech, většina z nás si asi představí nemocné lidi, například s Alzheimerovou nemocí. Policie ale pátrá i po aktivních seniorech, kteří vyrazili na procházku do lesa, často do míst, která dobře znají, právě proto si sebou mnohdy neberou ani mobilní telefon, což může vlastně to pátrání výrazně zkomplikovat. I ve známém terénu totiž mohou zabloudit, zranit se, potvrzuje tomu policejní mluvčí Lenka Vilímková.
2: Ten výletník nebo turista vždycky by měl předvídat, že na té trase nemusí jenom ztratit ten směr té své chůze, ale může mít nějakou zdravotní komplikaci nebo může si způsobit nějaký úraz.
0: A Naďo, trocha osvěty, jak takovým problémům předcházet?
1: Tak samozřejmě důležité je především počítat s tím, že i při cestě do dobře známého prostředí se může cokoliv stát. Senior by si proto měl vždy vzít mobilní telefon a ideálně také dát předtím blízkým vědět, kam jde a kdy se přibližně plánuje vrátit, jak doporučuje Vilímková.
2: Předtím, než odejdou ze svého bytu, ze svého domu, aby na lísteček uvnitř toho interiéru domova napsali, kam jdou a předpokládanou dobu, kdy se vrátí. Dále je potřeba, aby ten dotyčný měl u sebe nabitý mobilní telefon, dostatek tekutin, léky, které pravidelně užívá, baterku, dále něco sladkého, které využije, když ztratí důležitou energii, a píšťalku.
1: Píšťalka totiž může pomoci zraněnému nebo vysílenému člověku snáze dát o sobě vědět. Její zvuk je totiž slyšet i na velkou vzdálenost.
0: Tak to byly zajímavé a praktické informace od naší reportérky Nadi Kubínkové. Naďo, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice,

0: Pátek 21. srpna, tady je Český rozhlas Pardubice. V komunálních volbách v Pardubicích budou letos lidé vybírat z 9 kandidátek, stejně jako před 4 lety. Koalice se ale často výrazně proměnily. Žádnou kandidátní listinu pardubický magistrát, který je registruje, neodmítl. Seznam zveřejnil na úřední desce. Další zprávy nás čekají o 8:30.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer ale musíme počítat od jihozápadu postupně na většině území s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, které můžou být až velmi silné. Pozor, můžou se objevit taky nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 nebo dokonce i 70 mm. Teploty dnes vystoupí na 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Mluvit o tom bude Martin Písařík v rubrice, co v učebnicích nebylo, a můžu se zeptat i Miroslava Hrubana, z čeho si myslí, že se dá vyrobit elektřina.
2: No tak mě první napadl ebonitová tyč a liška.
0: Tak uslyšíme, co to bude, co nabídneme u tebe po 9.
2: My jsme vyslali do terénu naši regionální stopařku Milenu Vápeníkovou, jede do Litomyšle, do Kukuřičného Bludiště, tak myslím si, že zcela určitě se přihlásí, jestli ještě někdy uvidíme, to nevím. Také vás pozveme na výlet do Vodárenského lesa a naším hostem v radioporadně bude sportovní rybářka Michaela Brošková. Tentokrát nebudeme tolik mluvit o ní, jako o tom, jak začít s rybařením. To může být tip třeba pro rodiče, kteří by od nového školního roku chtěli poslat děti do rybářského oddílu, a zároveň tip pro ty, kteří se, teď nechci říct na stará kolena, ale třeba i v dospělém věku rozhodli, že by se tomuto koníčku chtěli věnovat.
0: Tak po 9. hodině začínáme s naším dopoledním programem a Miroslavem Hrubanem. Zatím naslyšenou.
2: Hezké ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto. Zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Více než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v polovině příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice. Nové centrum služeb pro lidi bez domova v Pardubicích bude levnější, než město původně předpokládalo. Za stavbu v lokalitě na Staré poště zaplatí 107 milionů korun. To je téměř o 20 milionů méně, než byl původní odhad. V centru bude azylový dům, noclehárna pro muže a ženy, denní centrum a ordinace lékaře. Město už vybralo stavební firmu a práce začnou v nejbližší době. Většinu nákladů pokryje evropská dotace. Ctětín na Chrudimsku zpřísnil pravidla pro využívání rybníků. Kvůli nedostatku kyslíku tam minulý měsíc uhynuly ryby v části Vranov. Nádrž přitom není chovná. Obec vydala zákaz vysazování ryb a také koupání psů s antiparazitním obojkem. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíce jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili pouze 2 uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo pak o týden později. Část Vinohradské ulice v Praze bude dnes hodinu úplně uzavřená kvůli pietnímu aktu před budovou Českého rozhlasu. Omezení pro všechna vozidla bude platit od 11 hodin v úseku mezi Legerovou a Italskou ulicí. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer se přidají srážky, místy i bouřky, ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr večer zesílí a v bouřkách povane s nárazy. Rozptylové podmínky jsou teď místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí před 70. kilometrem ve směru na Prahu, tedy na úrovni Chýště na Pardubicku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Michaela Spáčilová pro vás měla aktuální zprávy, teď jsou 3 minuty po 8:30.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Někdy si říkám, jestli ještě znáš mý jméno a jak

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Léto pokračuje, dnes je pátek, 21. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 5 minut bude 9:15. V neděli to bude přesně 175 let od narození Aloise Jiráska, po kterém se jmenuje dokonce i nejstarší škola v Pardubickém kraji, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli, a my tady dnes máme zástupkyni ředitelky paní Ivanu Pulgretovou. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
0: Je to tak, že jste nejstarší škola v Pardubickém kraji?
1: Tak už jsem se lekla, že řeknete, že nejstarší zástupkyně.
0: Ne, to ne.
1: ale opravdu jsme nejstarší gymnázium tady ve zdejším kraji, jedno z nejstarších taky v Česku.
0: Mm-hmm. A když máme to víkendové výročí Aloise Jiráska, vaše škola se po něm jmenuje, tak se tomu budeme teď věnovat. Co podle vás zůstává z odkazu Aloise Jiráska v Litomyšli živé i dnes, kdy už si ho většina studentů pamatuje, hlavně z těch hodin literatury?
1: No, to je těžká otázka, abych pravdu řekla. Zůstává tam stále ta socha Vincence Makovského, to je pravda. Alois Jirásek

0: nepatří úplně k těm nejoblíbenějším spisovatelům dnešních studentů, to je pravda. Ale pořád tam ten duch kultury, krásného slova, krásné architektury, kterou on obdivoval, to si myslím, že tam pořád zůstává, tradice divadla, tradice sboru třeba a tak dál. Takže to si myslím, že z té doby Jiráskovi a z toho, co on měl rád, tam zůstává.
1: A Luis Jirásek přišel do Litomyšle jako profesor dějepisu a češtiny. Hmm. Jak dlouho tam vůbec působil a jak významné období to pro něj bylo?
0: Působil tam 14 let, nastoupil tam vlastně hned po vysoké škole, takže nastoupil jako suplent, což byl takový předstupeň tedy toho profesora středoškolského gymnázia, musel vykonat zkoušku. A já si myslím z toho, co vím, že tam byl šťastný, i když tam zažil teda i také těžké chvíle, že mu tam zemřela dcerka, že jednu dobu měl velmi těžké postavení, když neučil na gymnáziu a na reálce, tak s tím panem ředitelem tehdy tam moc nevycházel. On mu dával takové jako zbytečné úkoly, které přispěly k jeho oční chorobě taky. Ale vytvořil tam spousta literárních děl. Když odjížděl po těch 14 letech, tak ve svých pamětech dokonce napsal, že se s ním loučila celá Litomyšl. Sešla se na Karlově, kam rád chodil, loučili se s ním na Buřvalce, což bylo takové místo restaurace, to byla vlastně hostinec. Takže si myslím, že tam byl šťastný, že tam byl rád. Hmm.
1: Vaše gymnázium nese jméno Aloise Jiráska od roku 1990. Proč se tehdy vůbec vydalo gymnázium touto cestou? Proč se dostal Jirásek do názvu?
0: No, proč to úplně přesně nevím. V té době jsem tam ještě nebyla. Ale vlastně to jméno gymnázium dostalo z popudu tehdejšího historika litomyšlského a archiváře doktora Milana Skřivánka a pana ředitele Kováře, který tam tehdy byl. No a asi měli pocit, že to je příležitost, kdy teda nějak to gymnázium zviditelnit nějakou osobností, která s ním byla významně spojena. Je možná zvláštní, že to jméno už, jak si tam někdo nesnažil se dřív do toho názvu přidat, protože Jirásek vlastně i za dob před rokem 89 byl poměrně takovým protlačovaným autorem, možná k jeho škodě, dalo by se říct.
1: Tak tady si povídáme ve dne, kdy si připomínáme 175 let od narození spisovatele Aloise Jiráska se zástupkyní ředitelky gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli Ivanou Pulgretovou. Za chvíli náš rozhovor bude pokračovat a ještě předtím stihneme jednu letní písničku v podání Cliffa Richarda. Tak pěkný pátek přejeme.

0: Prozaik, dramatik, učitel, politik, národní buditel, tím vším byl Alois Jirásek. V neděli to bude 175 let od jeho narození a hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává zástupkyně ředitelky gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli, paní Ivana Pulgretová. Můžeme se podívat na sochu, která je taky spojená s Litomyšlí a taky s vaší školou, protože snad na ní nějak lezou maturanti. Jaká je ta tradice?
1: Tradice je to dlouhá, protože už se to dělo teda za mých maturitních let, což už je teda nějaký rok zpátky. A tehdy vím, že se pokoušeli tady tu tradici naplnit vlastně všichni maturanti středních škol v Litomyšli, takže to byla poměrně velká dávka. No a tehdy to nebylo tak jednoduché, bylo to před rokem 89, takže to bylo takové velké dobrodružství, nikdo nesměl být samozřejmě přichycen, protože to by bylo chápáno, že to je zneuctění teda významného spisovatele. Do jaké míry to dneska studenti dodržují tuto tradici, úplně přesně nevím. Myslím si, že někteří jo, protože usednout na klín, protože ten Alois Jirásek sedí vlastně v křesle, je to socha v nadživotní velikosti, podstavec je poměrně vysoký, takže usednout mu na klín, to jako je sportovní výkon mimo jiné taky. Ale jako za tu maturitu to určitě stojí, si myslím. Takže myslím v nějaké míře, že studenti stále se pokouší, i když dneska jim teda nehrozí takové ty velké postihy, dneska se to bere jako recese a obejde se to nějakým napomenutím, předpokládám, když jsou přichyceni.
0: Takže jste nemuseli řešit jako vedení školy nějaké kázeňské problémy s tím spojené?
1: O ničem nevíme, takže jsme neřešili. Myslím si, že jsou nebo pokouší se tuto tradici naplnit v dobách, kdy většina Litomyšle spí, takže přichyceni nebyli.
0: Za pár dní už se vrátí studenti do školy, protože prázdniny mají před sebou poslední týden, tak jak to bude letos vypadat na gymnáziu Aloise Jiráska v tom novém školním roce? Chystá se něco speciálního?
1: Něco speciálního, snad mimořádného nechystáme, takže studenti v podstatě vědí, co je čeká. Ten začátek roku bude tradiční, i když bude možná trochu smutný, protože nás o prázdninách potkala jako smutná událost. Zemřela nám jedna kolegyně náhle, takže nejprve se maturanti budou muset vypořádat s tím, že nepřišli o svoji třídní a my o svoji milou kolegyni. Takže to je spíš taková smutná věc, s kterou se musíme vypořádat. Ale jinak doufáme, že nic jiného mimořádného nás nečeká.
0: Standardní školní rok.
1: Standardní školní rok.
0: Kdyby mohl Alois Jirásek, když se k němu ještě vrátím, na jeden den přijít do vaší školy, co myslíte, že by ho překvapilo nejvíc? Mobily, umělá inteligence, interaktivní tabule?
1: No to určitě, to překvapuje i nás stále, to určitě. A jinak on ale byl velmi pokrokový, takže myslím, že by ho v mnohem jaksi nepřekvapili naši studenti na svoji dobu, takže to, co dneska jaksi je tak prosazováno, aby studenti přemýšleli o věcech, aby byli kritičtí, aby hledali souvislosti, tak to prosazoval už Jirásek ve své době. Takže myslím si, že by si tam určitě našel své příznivce, jako si našel tehdy. Studenti ho měli prý velice rádi, dokonce byli nespokojení, když je měl učit někdo jiný než Alois Jirásek. Byl taky mladý, přišel vlastně hned po studiích, takže k ním měl určitě blízko.
0: A kdyby přišel Alois Jirásek k vám do zborovny, tak co tam by říkal? Zjistil by, že třeba některé věci se nezměnily ve škole?
1: No, to možná by zjistil. To úplně neumím odhadnout, je to možné, no. Tak ta zborovna je pestrá, jako byla tehdy, takže on ve své době tam našel velké přátele na gymnáziu v osobě přímo pana ředitele Antonína Tyleho, ale Aloise Šmilovského taky. Takže on tam našel velké přátele, no ale jistě tam měl i kolegy, kteří úplně nesouhlasili s jeho postupem, pedagogickými metodami. A myslím si, že to by možná nastalo i dneska, těžko říct. No.
0: Tak jsme si trochu zaspekulovali, ale děkujeme, že jsme si mohli připomenout výročí 175 let od narození Aloise Jiráska, které vychází na tuto neděli. A měli jsme tady k tomu Ivanu Pulgretovou, zástupkyni ředitelky gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli. Tak moc díky za ten rozhovor. Ještě pěkný zbytek prázdnin, když asi u vás už bude pracovní ten poslední týden.
1: No, v podstatě jo, v pondělí začínáme.
0: Tak ať se vám daří a naslyšenou.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Policie v Pardubickém kraji v souvislosti s houbařskou sezónou očekává více případů ztracených seniorů. Královéhradecká fakultní nemocnice bude v noci na 6 hodin bez proudu. Kritickou péči zajistí Pardubice. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 26 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Krajská policie v Pardubickém kraji v poslední době častěji řeší případy pohřešovaných seniorů. S blížícím se vrcholem houbařské sezóny navíc očekává, že jejich počet může dál narůstat. Mezi pohřešovanými bývají často právě houbaři a turisté, kteří v lese zabloudí, někdy i v místech, která dobře znají. Pátrání policistům komplikuje také to, že si seniori sebou často neberou mobilní telefon. Podle krajské policejní mluvčí Lenky Vilímkové by proto lidé měli na možná rizika myslet ještě před odchodem do lesa.
2: Ten výletník nebo turista vždycky by měl předvídat, že na té trase nemusí jenom ztratit ten směr té své chůze, ale může mít nějakou zdravotní komplikaci nebo může si způsobit nějaký úraz.
0: Fakultní nemocnici v Hradci Králové čeká dnes v noci 6-hodinová plánovaná odstávka elektrického proudu. Od 10 hodin večer do 4 hodin ráno bude areál kvůli opravám rozvodny vysokého napětí fungovat výhradně na záložní generátory. Nemocnice kvůli tomu dočasně omezí neakutní péči a upraví provoz lékárenské pohotovosti.
3: Lékaři budou v době odstávky provádět výhradně akutní operační výkony. Pacienty s náhlými srdečními příhodami záchranáři po dohodě převezou do nemocnice v Pardubicích. Pohotovostní lékárenská služba se na noc přesune do hlavní lékárny v budově číslo 20. V 7 hodin ráno se pak vrátí do lékárny u Modrého robota. V areálu nemocnice se kvůli provozu generátorů může mírně zvýšit hluk. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Základní stáda se ale snaží zachovat. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píší, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci.
1: Počasí.
0: V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo odpoledne a večer se přidají srážky a místy i bouřky, ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr večer zesílí a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí před 70. kilometrem ve směru na Prahu, tedy na úrovni Chýště na Pardubicku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Pardubice, kde právě teď startuje páteční dobré dopoledne s datem 21. srpna. Johanám posíláme gratulaci k dnešnímu svátku, Johankám samozřejmě taktéž všechno nejlepší. A co si zahrajeme? Písničky, které nestárnou, tentokrát obstarají Marek Ztracený, Karel Gott, Michal Tučný a spousta dalších interpretů. Také budeme bloudit v kukuřičném bludišti u Litomyšle, kam jsme vyslali naši regionální stopařku Milenu Vápeníkovou. A samozřejmě není to jenom obloudění, to bludiště nabízí ještě mnohem víc, všechno se dozvíte, když i dál zůstanete s námi. A na začátku dobrého dopoledne nesmí chybět ani špetka humoru. Někdy se filmové replice poštěstí, že tak říkajíc zlidoví, to si pak populární hláška, žije doslova vlastním životem a ani netušíte, kde na ní můžete narazit. O jedné takové bude řeč už za chvilku.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Lásky číslo 10 namíchal Karel Gott, vyladíte Český rozhlas Pardubice a my vyrážíme do terénu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Kukuřičném Bludišti se děti zabaví a dospělí si mohou prověřit svůj orientační smysl. Jeden takový labirint najdete i v Pardubickém kraji, kousek od Litomyšle. Můžete ho projít jen tak pro radost a pro trochu pohybu na čerstvém vzduchu, ale připravené jsou samozřejmě i hry. A na místě je také náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Už jsi v Kukuřici?
2: Já právě teď stojím v podstatě uprostřed kukuřičného pole a kolem mě jsou ty rostliny, které jsou místy vyšší než já. A musím se přiznat, že když se podívám před sebe, tak chvíle mi opravdu přestávám tušit, kde přesně jsem. Těch cest jsou tady téměř 2 kilometry, rozloha celého toho labirintu je 1 hektar, což je, jak jsem si zjišťovala, údajně větší než fotbalové hřiště. Ty cesty se různě větví, zatáčejí, některé už mě přivedly zpátky tam, kde jsem jednou byla, ale právě v tom asi ten princip toho labirintu spočívá. Každopádně nemusíte sem přijít s tím, že chcete podat nějaký orientační výkon, člověk se může jenom projít, zkusit najít cestu ven a nebo si tu návštěvu trochu zkomplikovat a zahrát si jednu z her, které jsou tady připravené. Pokud by se někdo ptal, jak dlouho takové Bludiště trvá projít, tak záleží na tom, co si vyberete. Když se chce člověk jen projít a hledat cestu ven, tak to může být poměrně rychle. Pokud ale začnete plnit úkoly a hrát ty hry, tak tady můžete strávit klidně hodinu nebo i déle. Jinak těch Bludišť je letos v celé republice 22. Na Pardubický kraj připadá jen toto v Litomyšli, respektive v Osíku, ale pak jsou nedaleko, třeba v Hradci Králové, v Poděbradech, ve Vrchlabí a nebo pro někoho to může být nejblíž třeba i do Humpolce.
0: Uvidíme tě ještě někdy.
2: Já doufám.
0: Abys tam nemusela čekat do sklizně kukurice. Co když se člověk opravdu zamotá a neví kudy ven z toho Bludiště?
2: Tak před tím vstupem, už jsem se informovala, je takový veliký růžový prapor, který, když se snažím, postavím se na špičky, tak ho alespoň trochu z některých míst vidím. Takže to je takový záchytný bod, takový maják, kterým vlastně směrem bych se měla vydat, kdybych se opravdu ztratila. No a pokud by nepomohlo ani to, tak podle těch organizátorů existuje ještě jeden poměrně spolehlivý způsob, jak se odsud dostat, a to je počkat na podzim, kdy přijede kombajn. Každopádně já doufám, že do té doby, do podzimu najdu cestu ven sama. Teď se vydávám dál, zkusím zjistit, jestli je těžší najít cestu ven, anebo správná písmenka do tajenky. Jinak za hodinu si řekneme něco konkrétnějšího právě o těch hrách, které se tady dají hrát. Já to vyzkouším a poreferuju.
0: Ještě mi napadá jedna věc, takhle v Kukuřici se občas ukrývají divočáci, nebojíš se?
2: Nebojím se, ty chodí na večer.
0: Dobře. Z Kukuřičného Bludiště u Litomyšle se živě přihlásila regionální stopařka Milena Vápeníková. Zatím díky a budeme se těšit na slyšenou.
2: Hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Víkend za dveřmi. Pokud scháníte nějaký tip na kratší výlet, tak bychom pro vás jeden měli. A pokud jste z oblasti Svitav, tak to nebudete mít až tak daleko. Vodárenský les je totiž krásná lokalita v těsné blízkosti Svitav. Kouzelnou atmosféru vytvářejí zdejší mokřady a vodárenským lesem vás provede poznávací stezka. Na vodárenský les se můžete podívat nejprve z výšky, pokud zamíříte z centra Svitav ke sportovnímu areálu a dál do parku Patriotů. Určitě si tam vidíte na vyhlídku, která je se svými 453 metry nad mořem nejvyšším bodem v okolí. No a odtud rovnou do vodárenského lesa. S Jiřím Zdražilem ze Svitavského informačního centra se tam vydala i reportérka Českého rozhlasu Pardubice Tereza Brázdová.
1: S Jiřím Zdražilem už jsme vstoupili do vodárenského lesa, jdeme podél koryta Ostrého potoka. Vodárenský les, tak samozřejmě, že to s vodou souvisí, ale jakým způsobem?
2: Vodárenský les dřív nazýval Bažantnice a jelikož je tady ta bažinatá oblast a vyvěrá zde vlastně Ostrý potok, tudíž ho město používalo dříve jako zdroj pitné vody.
1: Je vidět, že ta půda je tady podmáčená, proto jste tu taky vytvořili ta procházková mola.
2: Ano, já to vždycky lidem říkám, že to vypadá jak na Šumavě u těch všech rašeliništích, že opravdu chodí bezpečnou cestou suchou nohou.
1: Živočichové Ostrého potoka, tak vlastně i ty panely, které návštěvníka provádějí, tak souvisí s tématem vody.
2: Určitě, návštěvníci se tady seznámí vlastně se živočichy a rostlinami, kteří žijí v této oblasti. Někdy jsou to i specifické druhy, například pro někoho možná neznámí chrostíci.
1: My jsme teď dorazili na místo, kterému se říká U lesní světliny, je to takový palouk, došli jsme sem po tom dřevěném chodníčku. Tady si děti můžou na takové interaktivní tabuli pohrát s poznáváním dřevin. A už je to jen pár kroků k rozhledně, která vypadá trochu jako posed.
2: Po výstupu na rozhlednu se vám vlastně otevře panorama, je tam panoramatický obrázek, na kterém jsou vlastně zaznačeny názvy stromů, které můžete vidět přímo před sebou živě.
1: Kousek za rozhlednou je mítina a na dřevěném chodníčku, po kterém pokračujeme, jsou teď nějaké číslice. Proč?
2: To vyznačuje stromová patra. U každé zastávky se vlastně návštěvník může podívat, jaký živočich či rostlina žije v té či dané výšce.
1: Aha, tak schválně tady teď. Hádanka, jsem chorošovitý druh houby a živím se dřevem topolu. Choroš? Tak já to odklopím. Ohňovec obecný.
2: Ano, někdo to nazývá choroš, ale oficiálně je to ohňovec obecný.
1: Tak, zkouška spojení. Já moc ne, musíte přidat.
3: Vlastně.
1: Lesní telefon je trochu slabší, ale slyšeli jsme se. Cesta se nám teď rozpojuje a ta odbočka vede k vodárenské věži. A před ní jsou umístěné lavice?
2: My tomu říkáme taková lesní třída, kde vlastně, když přijde třída dětí, tak si semka můžou sednout a můžou vlastně dát si sváčů nebo případně opravdu se třeba s něčím seznamovat.
1: No, třeba jak fungovala taková historická vodárna, protože do ní lze přes sklo nahlédnout do té vodárenské věže, dole je voda, dovnitř se samozřejmě nedostaneme.
2: Vlastně jedna vodárenská věž se takhle zpřístupnila, aby lidé viděli, jak to dřív vypadalo. Má to dvě části, nadzemní a podzemní. Nadzemní část vlastně sloužila pro technologii a dole byl vlastně rezervoár vody cca 10 metrů plus minus.
0: Do vodárenského lesa u Svitav vás pozvali Jiří Zdražil a také Tereza Brázdová, tak jste se doufám nechali inspirovat a pokud nemáte plány na nadcházející víkend, můžete vyrazit za zážitky právě tam. A my posíláme písničky, které nestárnou, tohle je Marek Ztracený, za chvilku třeba také Věra Špinarová, Tina Turner, anebo se podíváme na další záludné slovo pohledem naší jazykovědkyně. Hezké dopoledne!

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Začínala zpěvem gospelu, studovala na zdravotní sestru a stala se vlastně první Afroameričankou, která na koncertních turné vyprodávala fotbalové stadiony, stejně jako se to podařilo v minulosti třeba Rolling Stones a dalším. Tina Turner ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátečním dobrém dopoledni. Kdo pak je to Korhel? Tak to nám dnes vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová. Poslechněte si to.
1: V řadě moravských nářečí se kdysi užívalo slovo korhel. Nahané ve významu špatný člověk a jinde znamenalo opilec, pijan, ochlasta, ožrala. A o tomhle výrazu korhel se nejprve soudilo, že se do češtiny dostal z němčiny. Jenže bylo to trochu složitější. Původně šlo sice o německý výraz Chorherr, neboli člen kapituly při biskupském chrámu, kanovník, ale nejdřív se dostal do maďarštiny. A to až poté, co se z něj v té němčině v období reformace stala nadávka. O něco později, v 17. století, je maďarské korhej, doložené i ve slovenštině. No a teprve z ní se korhel dostal na tu Moravu.
0: A v pondělí si s jazykovědkyní Dagmar Magincovou řekneme něco o původu slova banda.

0: nevím, jak hodně holdujete vínu, ale pokud občas nějakou tu láhev rozděláte a třeba vám sem tam zbyde víno na dně, určitě ty zbytky nevylévejte. Dají se využít při úklidu i při pěstování pokojových květin. Jak? Tak to vám řekne Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze ji použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze Zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny jsou totiž stejné. A tou cenou nebo těmi cenami je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tato část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Tam
4: tak
3: vede.
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
2: Zámecké léto. Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéleto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No a já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání.
0: No, tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočil. Proč pak nesoutěžil, měl možnost?
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní, já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, že to řeknu mi pamětníci. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svianech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic, paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké leto, bude i o víkendu v čase výletu, v sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9:45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nejvyšší správní soud otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny odpadů v Rybitví u Pardubic. Dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Cestující se po prázdninách dočkají prodloužení trolejbusové linky Pardubice Lázně Bohdaneč. V regionu dnes čekejte většinou oblačno a zataženo, srážky, bouřky a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Nejvyšší správní soud otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny odpadů v Rybitví na Pardubicku. Zrušil část územního plánu obce, která modernizaci fakticky znemožňovala. Vyhověl tak kasační stížnosti společnosti AVCZ odpadové hospodářství. Zároveň zrušil dubnový rozsudek Pardubického krajského soudu, který převážnou většinu územního plánu ponechal v platnosti. Verdikt Nejvyššího správního soudu je dočasně zpřístupněný na úřední desce. Dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto. Zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Více než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v polovině příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice. Jedna z nejstarších je meziměstských trolejbusových linek v Česku, linka číslo 3 Pardubice Lázně Bohdaneč, se od 1. září prodlouží. Na místo dosavadní zastávky Točna Lázně Bohdaneč bude zajíždět až na novou konečnou zastávku u Mlýnů. V úseku není trakční vedení, obslouží ho proto bateriový trolejbus. Jezdit bude jednou za hodinu. Změnu vítá i bohdanečský starosta Josef Štěpanovský z ODS.
2: Lidi z Pardubic a nebo i ty, co přijedou do Pardubic vlakem, budou moc dojet trolejbusem až bohdaneckým rybníkům. A to samý lázenčtí hosté, kteří jsou více pohybliví, tak si tam budou moc dojet a podívat se na bohdanecké rybníky, což je tady po lázních naše nejvýznamnější věc, kterou ve městě máme.
0: Prodloužení linky usnadní místním lidem i cestu do nově budovaného supermarketu v této části města. Hovězí maso začalo zlevňovat. Českému rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pícha.
3: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo, a pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho vězí prodávat.
0: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila také Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne a večer se přidají srážky a místy i bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr večer zesílí a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané osobní auto překáží na silnici číslo 36 u Dolních Ředic na Pardubicku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Uprostřed kukuřičného labirintu v Litomyšli jsou v uličkách schované úkoly. Zabaví se tak nejenom děti, ale i dospělí. Doufám, že se baví i naše regionální stopařka Milena Vápeníková, která už zhruba hodinu v tomto kukuřičném labirintu bloudí. My se s ní za chvilku spojíme, aby nám řekla další podrobnosti o této zábavné aktivitě. Také se vypravíme na retrokoupaliště na Konopáč u Heřmanova městce. O tamtud jsme také v minulosti nabídli přímý přenos s Jitkou Slezákovou a tohle místo nás doslova okouzilo, očarovalo, takže tu atmosféru se pokusíme zprostředkovat prostřednictvím takového malého ohlédnutí za naším přímým přenosem. Budeme soutěžit ve Věřte, nevěřte, stále tady máme knihu Po hranici Čech a Moravy, no a budeme se také hrát písničky, které nestárnou. Těšte se na Bengals, Rangers, na Mickeyho Žbirku a dál přejeme krásný pátek 21. srpna. Johanám posíláme gratulaci k svátku.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem.

Když se řekne Bailey Bridge, někteří možná budou vědět, já tady doplním, že jde o poměrně zajímavou technickou památku. Je to mostní konstrukce, kterou za druhé světové války vyvinul Donald Coleman Bailey a která našla široké využití u spojeneckých jednotek. Díky rychlé a na techniku nenáročné instalaci ho používali na mnoha místech v Evropě a na některých z nich slouží dodnes. Například v sousedním Hradci Králové most přezdívaný Klapák slouží cyklistům a pěším. Obnovili ho v roce 2023. Další Baileyho most také překlenoval Labe, a to ve Valech u Přelouče, až do doby, kdy ho nahradil ten nový silniční most. Části původního mostu jsou teď muzejními exponáty. Jedna je v Králíkách, druhou má Vojenský historický ústav v Praze, no a zbytek mostu kvůli pokročilé korozi a deformacím jednotlivých prvků šel do šrotu. No a pak je tu Baileyho most v Kuněticích. Ten byl součástí poválečné zahraniční pomoci UNRA. Stavěl ho ženýní vojenský oddíl z Pardubic, je dimenzovaný nad úroveň stoleté vody a i když je technickou památkou, řidiči z něj moc radost nemají, protože projedete vždy v jednom směru a trefit se na něj také vyžaduje jistou zručnost. A místním pak vadí klapání dřevěné mostovky. I když v minulosti na něm provedli několik oprav, současnému provozu už zkrátka nestačí, no tak silničáři stále přemýšlí, co s ním, spolupracují s památkáři a přišli na to, že stát by mohl jinde. A nemusí nutně sloužit automobilové dopravě, ale mohlo by to být podobně jako v Hradci Králové pro pěší a cyklisty. Ale nic přesnějšího se zatím ještě neví, ještě není domluveno, nicméně už se o tom jedná. Tak uvidíme, jakou budoucnost bude mít tento technický unikát. My si dáme Bangles a za chvilku už se spojíme s Milenou Vápeníkovou. Hezké dopoledne.

0: 10 hodin, 16 minut k tomu páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice v plném proudu. Netradičním výletním cílem pro rodiny s dětmi může být letos kukuřičné bludiště u Litomyšle. Jdeme bloudit!
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Celkem je podobných labirintů v Česku 22. Každé bludiště má ale jiný tvar a jinou trasu. Největším oříškem navíc nemusí být samotné hledání cesty ven. V jednotlivých uličkách jsou totiž schované také úkoly a písmena, ze kterých se skládají tajenky. A právě o tom nám přímo z bludiště poví náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já musím říct, že člověk by sice tady mohl bloudit jen tak pro radost, ono by to také mělo svoje kouzlo, ale protože u vchodu dostanete do ruky hrací kartičku, tak se hned začnete na ten labirint dívat trochu jinak. Najednou totiž nestačí jenom najít cestu ven, ale musíte si všímat taky cedulek kolem sebe a hledat správná písmena. Pro děti je připravená hra, která se jmenuje Naschovávanou z kukuřičáky, při které se hledají písmena na informačních cedulkách, ty jsou barevně označené, zároveň mají ale svoje čísla, takže je potřeba správné písmeno zapsat na správné místo do hrací karty a postupně vzniknou 4 slova, která jsou indiciemi k výsledné tajence a ta už není schovaná nikde v kukuřici, na tu musí přijít děti sami. Já samozřejmě nebudu prozrazovat žádné konkrétní nápovědy.
0: Zvládnou to děti sami, nebo je potřeba pomoc dospělých?
2: To záleží samozřejmě na věku a na šikovnosti těch dětí, ale já myslím, že tak od 9-10 let by už mohly být zcela samostatní v tomto ohledu. Samozřejmě menší děti asi budou potřebovat trochu pomoc od rodičů. No ale pak je tu hra ještě pro velké dospělé, která je tak trochu zákeřná. Tady totiž musíte najít 8 konkrétních cedulí, zapsat si správná písmena a potom přijde druhá část úkolu, protože z nalezených písmen musíte vytvořit 6 slov různé délky. To už tak snadné není a je potřeba trochu invence. No a právě v tomto ohledu je fajn, že se do hry může zapojit celá rodina. Navíc za úspěšně vyluštěnou tajenku čeká ty zúčastněné odměna a také razítko do takzvané kukužajdy, což má být asi parafráze na kukuřičnou žákajdu, tedy žákovskou knížku. Ta motivuje návštěvníky vyzkoušet potom i ta další bludiště, jak se říkalo, jejich po celé České republice 22. Za to jsou zase nějaké další ceny. Ovšem, se může stát, že začnete obyčejným rodinným výletem do kukuřičného bludiště a skončit tím pádem, pokud vás to zaujme, můžete u docela slušné takové sběratelské mise.
0: Z křivolakých uliček kukuřičného labirintu se přihlásila Milena Vápeníková, nebo už si zachráněna si venku?
2: Já už jsem se radši nabrala směr ten východ, takže už jsem dokázala najít tu cestu ven.
0: Výborně, takže Milena přežila a my se na tebe těšíme a přejeme šťastnou cestu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Neplakej, také Jiří Korn v pátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Pardubice. Jestli chcete zažít retro koupaliště, tak se vypravte do Heřmanova městce na Konopáč. Vrátíte se skutečně hodně let zpátky v čase, ale myslím to samozřejmě v dobrém slova smyslu. Všechno je tam čisté, udržované a cílené na retro dobu. A jak uslyšíte z následující reportáže, kterou jsme připravili s Jitkou Slezákovou, návštěvníci jsou na Konopáči velmi spokojení.
1: Na Konopáči je plno dětí, je krásné počasí a tak jsme si dovolili oslovit tady paní, která má na starosti dva kluky a předpokládám babička.
2: Není, mám opravdu na starost dva kluky.
3: No a nejdřív, jak vám se tady líbí, vy to užíváte letní den?
2: Protože já už od školy mám tady kabinku přes 50 let, takže tohle to je opravdu můj ráj, skutečně je.
3: Vy už tady máte vlastní kabinku?
2: Já tady mám přes 50 let vlastní kabinku.
1: A změnilo se to tady nějak za těch 50 let, k lepšímu, k horšímu?
2: No tak horšímu určitě ne, ale k lepší něco, jo, třeba ten tobogán, jo, strava nebo to, no ale ono to je retro a lidi to mají rádi, jezdějí sem i z ciziny právě, že to je to retro. Jako to není koupaliště jako normální, bazénový, ale je to přírodní koupaliště, takže každý s tím musí počítat.
1: A kluci, jak se vám líbí voda tady?
4: Je hezky čistá, mně se to tady hodně líbí. Ano.
1: A vy máte možnost tamhle i skákat z takového prkna, předvedete nám?
4: Ano.
1: A my si to natočíme, jo? Budete slavný.
4: Jo.
2: A oni pak jsou jinde bydlí, ale pořád se ke mně vrací a to mě těší, jako.
1: To je hezké, tak moc děkujeme.
3: Tamhle už na nás mává pan David Starý. Asi si o nás teda musí myslet, nevím co, protože jsme sem vběhli a rovnou tady děláme takováhle alotria.
1: Tak, bez vstupného, hezký den přejeme.
5: Dobrý den, vítám vás na Konopáči, je vidět, že se vám tady líbí, to je dobře, jsme rádi, že sem lidi chodí, letošní léto opravdu létem je, takže návštěvnost je tady dobrá.
3: Vy jste se to tak krásně ujal, už to vypadalo, že se nedostaneme ani ke slovu, je to paráda, je to zkrátka opravdu skvělé, vy jste tady ředitel, majitel, král, jakou máte funkci?
5: Provozovatel, správce, jednatel.
3: Děvče pro všechno.
5: Asi tak.
1: Vy jste tady vyrůstal, víte, prožil jste tady i dětství.
5: Ano. Svých 50 let jsem strávil na Konopáči v tomto zařízení, vyrostl jsem tady, srostl jsem s ním a doufám, že tady ještě dlouho budu.
0: No jak bylo řečeno, na Konopáči se líbí všem a věřím, že pokud jste tam nikdy nebyli, tak tam vyražte a bude se tam líbit stoprocentně i vám. Helena Vondráčková, Václav Neckář, naše hudební nabídka pro příští minuty a po muzice Věřte, nevěřte.

0: 10 hodin 35 minut k tomu. Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Pardubice už začínají být ve střehu a oni vidí velmi dobře, z jakého důvodu. Je tady soutěž Věřte, nevěřte.
1: Věřte, nevěřte.
0: Hrajeme o knihu Po hranici Čech a Moravy, průvodce místy, kde se potkávají česká a moravská kultura, také historie. Knížka plná tipů na výlety a krásných fotografií, map i příběhů významných osobností. Tak tohle od nás můžete získat dnes naposledy, tuším-li správně, nevím, jestli máme i na příští týden tuhle stejnou cenu, ale myslím se, že ne. Tak pojďme se na to podívat. Hostem dnešní radioporadny bude sportovní rybářka Michaela Brošková. Povídat si budeme o tom, jak začít s rybařením, a to nejenom jako dítě, ale i jako dospělý. Seznámí nás se základní výbavou, ale také s pojmy. A když jsme u těch pojmů, tak tu jeden mám. Když se tady budeme bavit o rybářích a rybníkářích, občas narazíme na slovo roček. A mě by zajímalo, co nebo kdo to je ten roček. Já tvrdím, že jde o rybu, která dosáhla jednoho roku stáří. Telefon k nám do studia 726 46 48 48 a zajímá mě jediné, jestli mluvím pravdu nebo si vymýšlím. Dobré dopoledne.
2: Dobré ráno.
0: Tak dobré ráno, někdo má ráno, někdo má dopoledne.
2: No, tak ne ráno, no.
0: Tak proč ne? Já také někdy, přiznám se, o víkendu stávám touto dobou. Tak, kdo nám volá?
2: Jana.
0: Paní Jano, jak to vidíte?
2: Já si myslím, že to je ryba roční.
0: Takže, že mám pravdu, si myslíte?
2: Že máte pravdu, ano.
0: Nemůže to být něco jiného, roček, nebo někdo jiný?
2: Hmm. Tak roček může být taky v kůně, ale... když
0: no, bavíme se o tom rybaření.
2: O rybaření. Mm-hmm. No.
0: Takže prostě... ryba, která dosáhla jednoho roku stáří, jsem tvrdil já, vy tvrdíte to samé, se na tom shodneme a uvidíme, jak to dopadne. Píšu si, že paní Jana věří, přeju krásný pátek a díky za zavolání. Naslyšenou. No, nevím, jestli to bylo úplně s jistotou od paní Jany, jestli ví, nebo jenom typuje. Každopádně ještě dáme šanci dalším dvěma volajícím. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, tady Hanka.
0: Paní Hanko, jak to vidíte vy?
3: A já tomu taky věřím. Můj syn je rybář, tak si myslím, že asi jo.
0: Už někdy zmínil tohle slovo doma?
3: Asi ne, neslyšela jsem ho.
0: No tak na základě...
3: Ale budu tomu věřit.
0: Prostě věříte.
3: Ano.
0: No tak jo, máte ráda ryby na talíři, ještě mě zajímá.
3: A jo, mám.
0: Jo, a mořské nebo takové ty sladkovodní?
3: No tak... i v mořský, i ty, oboje.
0: Co vám tam přistane zkrátka?
3: Jo.
0: Dobře, tak jo, díky moc za zavolání, hezký den, naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Tak, povídáme si o rybách, o rybaření a zmínil jsem tady slovo roček. Tvrdím, že roček je ryba, která dosáhla jednoho roku stáří, jednoho roku věku. Do třetice, kdo pak je tam? Dobrý den, nějaký rybář, kdyby byl, byl by to super. Halo, halo.
4: Dobrý den, Blanka.
0: Blanko, vy nejste rybářka, co?
4: Ne, určitě. Ale ryby mám ráda.
0: Na talíři nebo takhle pohladit a zase no pustit?
4: Na talíři, pstruh na másle.
0: Je, ale tak to mi nedělejte chutě, takhle kolem oběda.
4: Že jo?
0: No, pěkně křupavá kůžička.
4: Mm. No,
0: my bychom se o něj poprali, jak to tak vypadá. Tak, co paní Blankovi, věříte mi nebo ne?
4: No, přemýšlela jsem nad tím a věřím.
0: Jo?
4: Jo, věřím.
0: A když ta ryba bude mít dva roky, tak to je dvojroček, jo, myslíte?
4: No, to nevím, ale... jak se to řeší, jo? Myslím si, že jo, budu věřit.
0: Dobře, tak
4: já...
0: No samozřejmě, o nic nejde, že jo? Když nejde o život, jde o hru, tak...
4: Tak.
0: Tak díky moc za zavolání i vám, ať se daří, naslyšenou.
4: Naschledanou.
0: Tak, máme tři ženy, tři soutěžící, žádný muž se dneska neozval nebo nestihl dovolat, ale ještě máte možnost se zapojit také prostřednictvím našeho e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. V rámci tématu rybářství a rybníkářství jsem narazil na pojem roček a tvrdím, že jde o rybu, která dosáhla jednoho roku stáří.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: to znáš.
1: V dnešním Věřte, nevěřte jsme zabrousili mezi rybáře a rybníkáře. Představil jsem pojem roček a tvrdil, že v rámci tohoto tématu, této oblasti, jde o rybu, která dosáhla jednoho roku stáří. No a musím říct, že některým jsem pořádně zamotal hlavu, protože s pojmem roček se mnozí setkali, ale často ve spojení s něčím úplně jiným. Takže zatímco čtvrtina lidí rezolutně věřila, čtvrtina nevěřila, tak ta zbývající polovina, ta se zamyslela, teď přemýšleli a špekulovali, jestli to náhodou není kůň, že ryba určitě ne, že si vymýšlím a tak dále. Tak koukneme nejdřív na vaše e-maily, které jste nám sem naposílali. Vážení, roček je ryba kolem roku a tuším, že i kůň je roček, píše posluchačka Jana. Zdravíme, Litice nad Orlicí. Dnes vám budu věřit, opět všichni kluci v naší rodině rybaří, tak to vím, píše posluchačka Blanka. Dobrý den, úplně se to nabízí, že roček je ryba stáří jednoho roku, věřím vám. Tak to je zase posluchačka Jitka. Pak tady máme pozdrav z Lanškrouna od paní Jaroslavy, která se ptá, kdy posíláme výhry, tak jednou za čas. Pokud vám ještě nepřišla, teďka v nejbližší době se to určitě všechno napraví, protože to vždycky schromáždíme a pak jdeme najednou na poštu s všemi výhrami a pošleme to, nechodíme tam každý den, tak ještě vydržte a určitě to dorazí. Nicméně paní Jaroslava píše, dobrý den, nevím, myslím, že roček se říkalo mladému bíku, možná se mýlím, takže nevěřím, hezký den, hezký víkend, píše Jarka. Pak tady máme pozdrav od posluchače Mirka, ten má kamaráda rybáře, roček je jednoroční ryba. Ještě hledám pana Mirka z Přívratu, kde pak ho mám tady. U nás je oblačno, mírné teplo, tak díky za informace o počasí, zdravíme do Přívratu a pan Mirek věří. A tak dále, a tak dále. Dobrý den, zdravím vás od Litomyšle, dnes vám nevěřím, myslím si, že je to mladý kůň. Přeji hezký den, posluchačka Zdeňka. No tak, co je to ten roček, když se bavíme o rybářství a rybníkářství? Je to opět označení pro živočicha, nejčastěji zvíře nebo klidně i rybu ve věku jednoho roku. V myslivosti a chovu jde o specifický termín pro mladou zvěř. No a co se týká těch domácích zvířat, kůň, bík, jiné hospodářské zvíře staré přibližně 12 měsíců, to všechno je roček. Takže kdo věřil, udělal dobře. Kdo napsal, že roček je rok staré zvíře a přestože nevěřil, tak jsem to uznal, všechna jména jsem si tady napsal, tedy všechna jména těch, kteří mi věřili a už tady šustím papírkama, míchám, nedívám se, odvracím zrak a vítězem či vítězkou je posluchačka Dáša z Rostání, která posílala e-mail. Paní Dášo, kniha Po hranici Čech a Moravy je vaše. Veliká gratulace ostatním, veliké díky za to, že jste se zapojili do našeho soutěžení. No a v pondělí si dáme Věřte, nevěřte v tomto čase znova.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.ujezdskebabileto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Přesně před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Nejvyšší správní soud otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny odpadů v Rybitví na Pardubicku. Nové centrum služeb pro lidi bez domova v Pardubicích bude levnější, než město původně předpokládalo. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 27 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Přesně před 58 lety 21. srpna 1968 vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Výročí připomene také tradiční pietní akt před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě. Ten začíná právě v těchto chvílích. Okupaci ze srpna 1968 si dnes připomínají lidé po celém Česku. Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha bolá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
5: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí právě v reakci na ty události, které se tady děly.
4: Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeralovou překvapil.
6: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
4: Rybitví bojuje proti spalovně déle než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Nové centrum služeb pro lidi bez domova v Pardubicích bude levnější, než město původně předpokládalo. Za stavbu v lokalitě na Staré poště zaplatí 107 milionů korun, to je téměř o 20 milionů méně, než byl původní odhad. V centru bude azylový dům, noclehárna pro muže a ženy, denní centrum a ordinace lékaře. Město už vybralo stavební firmu a práce začnou v nejbližší době. Většinu nákladů pokryje evropská dotace. Ctětín na Chrudimsku zpřísnil pravidla pro využívání rybníků. Kvůli nedostatku kyslíku tam minulý měsíc uhynuly ryby v části Vranov. Nádrž přitom není chovná. Obec vydala zákaz vysazování ryb a také koupání psů s antiparazitním obojkem.
3: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, odpoledne a večer se přidají srážky a místy i bouřky, ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr večer zesílí a v bouřkách povane s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí před 150. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tedy v úrovni Dolní Rovně. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Rybářem se člověk nemusí stát jen v dětském věku, s rybařením lze začít i v dospělosti. Rybářka Michála Brošková poradí, co všechno musí začínající rybář absolvovat, kolik získání potřebných oprávnění a vybavení stojí a co všechno bude ke svému koníčku potřebovat. Dozvíme se také, jestli musí dospělý začátečník chodit do rybářského kroužku a kde vlastně s rybařením začít. Už za chvíli v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice a nabídneme i muziku. Kristýna je před námi, Valdemar Matuška nebo Hana Zagorová. Hezké páteční dopoledne.
3: Dobré dopoledne s

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Už ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

klíč i akt a ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy

0: Rádio poradna.
1: Dnes, jak už jsem naznačoval, se podíváme na rybaření trochu jinak, ne jako na koníček zkušených rybářů, ale očima člověka, který s ním teprve začíná. Jak získat rybářský lístek, kolik stojí povolenka, co všechno potřebujeme k prvnímu chytání a jakou výbavu si pořídit, tak o tom všem si budeme povídat s rybářkou Michaelou Broškovou, úspěšnou závodní rybářkou, to teda musíme doplnit, členkou české ženské reprezentace a účastnicí mistrovství světa. Dobrý den, díky, že jste dorazila.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jinak pokud byste chtěli vědět něco víc o Míše a jejich úspěších, koukněte na naše internetové stránky. Není tady poprvé, už tady o tom mluvila a stále úspěšná?
2: Myslím si, že ano.
1: Výborně.
2: Přinejmenším na naší scéně, protože letos těch zahraničních závodů nebylo tolik, byl jeden a ještě dva mě čekají. Takže letos spíše u nás, ale furt tak nějak na stejné úrovni.
1: My, když jsme spolu mluvili naposledy, to bylo vlastně v loni, už to je rok, ano. Po mistrovství světa v rybolovu, kdy jste byla za historicky první českou ženskou reprezentací v Itálii, obsadili jste tam 5. místo, tak ještě nějaké další ty úspěchy, anebo co se vám povedlo v životě? Vy jste to tak jako celé předělala, jak jsem se teďka dozvěděl.
2: No, trošičku jsem přehodnotila určitý věci, ale jinak závodění se věnuju pořád stejně, jo. Stále to je od března do listopadu, teda letos s výjimkou srpna, kdy jsem závody veškerý zrušila a věnovala jsem jakoby čas rodině. Ale letošní třeba závodce v Polsku Nitro International Method Feeder, je to závod, kde závodí 11 zemí světa, vlastně je to závod jednotlivců, tak se mi tam letos podařilo obsadit vlastně sektorové první místo v nedělním závodě, což beru jako neskutečný úspěch, protože loni třeba na tomhle závodě jsem končila v druhé polovině prostě závodníků. Jo, takže tohle to beru jako zahraniční úspěch určitě jako veliký.
1: No tak moc gratulujeme. Kolik času teď tedy věnujete rybaření?
2: Dá se říct, že čím dál víc, protože jsem změnila práci, kde pracuju, takže toho času je daleko víc, takže mám čas i přes týden si zajít volnočasově zarybařit. Jo, což je rozdíl oproti tomu loňskému roku a hlavně mě poslední dobou začala hodně naplňovat i práce s dětma.
1: Máte pocit, že už vás soupeři berou jako rovnocennou konkurenci bez ohledu na to, že jste žena, protože, co si budeme povídat, rybaření to je doménou pánů.
2: Je a jsou občas ješitný. Takže řeknu, jak jde. U nás to je, dřív mě neznali vůbec ty lidi, takže moje jméno bylo neznámý, takže většinou koukali, co to je za ženskou, teď už se to lepší, ale hodně pozitivně vnímám zahraniční scénu, jakoby Polsko, Slovensko, Rumunsko, protože tam, jakmile předvedete výsledek opravdu jako mezi těma chlapama, tak chodí čím dál více pozvání na tyhle ty zahraniční závody.
1: Takže když tam jsou ty pánové u toho břehu a teď vidí to jméno a řeknu si, Ježíš Brošková, tady bude, tak to jsme ztracení. Takhle to nějak je?
2: Jo, na některých menších závodech už to opravdu takhle je, že když nás vidí, protože většinou vidí napřed děti, potom mě, takže ano, jo, občas už to je i takhle.
1: Jo,
2: takhle.
1: Rozumím tomu. Už budíte respekt zkrátka. No a co nějaký rybářský cíl, kterého byste chtěla v nejbližší době dosáhnout? Je něco takového?
2: Cíl jako takovej ne, je to pořád stejná cesta, kterou si myslím, že se mě snaží, nebo se mi daří budovat, aby mě lidé neznali pod nějakou značkou nějakého krmení nebo obchodu, ale aby mě znali jako českou závodnici, jo, pod mým jménem. Takže to je asi můj celoživotní cíl, jakoby tohodle dosáhnout. A potom, jak jsem zmínila, začala mě bavit hodně práce s dětmi, takže plánuju třeba ze svojí organizací i letní tábory, jakoby nejenom příměstský, ale aby byly i přes noc a rozvíjet se v tomhletom směru.
1: To znamená, že vezmete děti, jedete s nimi na tábor, k vodě předpokládám.
2: Ano.
1: A tam se rybaří?
2: Ano, tam jsou i děti, které poprvé drží prut, chytí si svoji první rybu a na nás tam je prostě je tímhletím províz, aby je to bavilo, aby si nemyslej, že ryby jsou právě očekávání a byla tam pro ně ta akce. To je pro ně nejdůležitější a udrží je u toho.
1: No to už se pomalinku dostáváme k tomu, o čem jsem dneska chtěl mluvit. Když za vámi přijde člověk, který nikdy v životě nedržel prut a řekne, chci začít rybařit, tak co mu poradíte jako první?
2: Nedám mu radu, spíš se ho zeptám, co chce chytat. Jak aktivně se tomu chce věnovat, kolik času s tím chce strávit a až podle těchto parametrů musím schopná něco poradit, protože člověk, který mi řekne, že má hodinu dvě denně, nebo za týden, jo, má
1: to prostě asi málo.
2: Tak toho času má málo, tak mu určitě poradím třeba metod feeder, který je strašně rychlej, zbalí si ho do baťůšku, jde, nachytá rychlé ryby a odejde. Kdo řekne, že si chce vyloženě vyčistit hlavu, poradím mu kaprařinu. Jo, pojede si na víkend, může jet na svazové vody, kde bude de facto úplně sám a může tam vypnout od celého okolního světa. Jo, nebude cílit na množství ryb, ale spíš na tu kvalitu jakoby u té vody. Jo, zase jsou lidi, co rádi chodí, poznávají nový místa, doporučím vláčku. Jo, zase to bude člověk od člověka.
1: Každý o to čeká asi něco jiného, tedy tím pádem, ale když ten člověk prostě neví, tápe, vlastně vůbec neví, co to rybaření obnáší, je třeba možnost někde vyzkoušet, někde jako jednorázově si zaplatit nějakou povolenku?
2: Určitě. Je to, že vlastně nemusí mít rybářský lístek, je u nás v republice mnoho soukromých vod, kde vlastně mají svoje pravidla, ty rybníky nebo rybíry jsou soukromé vlastnictví, mají tam svoje pravidla a tam člověk přijede, koupí si jejich povolenku v řádu stovek korun, to většinou vychází na ten den. A tam si může jakoby vyzkoušet rybaření bez toho, aby byl vlastně členem nebo měl to rybářské oprávnění.
1: Musí se člověk stát členem rybářského svazu, aby mohl chytat?
2: Ne, nemusí. Samozřejmě vlastně... Tak, teď jsem se úplně zasekla.
1: Nevadí, nemusí. To mě zajímalo takhle. Nemusí se stát, jsou jiné způsoby, jak tedy začít rybařit. A ještě se tedy musím zeptat na jednu věc, když jsme mluvili o těch vodách, kde je možné to vyzkoušet. Víme o nějaké konkrétní tady v Pardubickém kraji?
2: Tady je hodně třeba rybník Brčekuli. Jo, je to malinkatý, je tam klid, rybník Dubenec. Potom z Dechovice vlastně tady hnedka u Přelouče. Jo, ty mají víc těch rybníků, takže všechno tady v dosahu 30 kilometrů těch vod tady.
1: No a koho tedy kontaktovat, když tam chci zachytat na zkoušku?
2: Určitě se dá najít na internetu vždycky kontakt, bude tam kontakt přímo na nějakého správce a domluvit se s ním.
1: Naším hostem je Michaela Brošková, rybářka, která radí s tím, jak začít s rybařením.

0: Rybářka Michala Brošková je naším dnešním hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Tak jsme se tady shodli na tom, že někteří lidé si u té vody, tak říkajíc, čistí hlavu, že vlastně kolikrát úplně stačí si k vodě sednout a pruty není asi potřeba, co?
1: Někteří to takhle mají.
0: Rozumím. Pojďme zpátky k dotazům, které jsem tady připravil. Jaký je rozdíl mezi rybářským lístkem, členstvím v Českém rybářském svazu a povolenkou k lovu?
1: Tak, hodně lidí si tohleto plete, protože vlastně tyhle tři doklady jsou na sebe sice závislé, ale každý má úplně jinou funkci. Rybářský lístek je oficiální dokument, který vám dá vlastně obec rozšířenou působností, něco jako řidičák, ale neopravňuje vás vlastně k lovu. Je to pouze osvědčení, že jste složil vlastně tu rybářskou zkoušku a můžete vykonávat rybářský právo. Ale neopravňuje, prostě nemůžete jenom s tímhletím rybářským lístkem jít chytat. Potom vlastně členství. Členství vy členem můžete a nemusíte být. Členství je vlastně, že si tam můžete koupit u nich povolenku, je Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz. A ten Český rybářský svaz je ještě rozdělený třeba východočeský, středočeský, jo, podle krajů. Ale zase, jako to, že jste členem, ještě neznamená, že můžete jít chytat. Jo, jste pouze členem, platíte si tam členství, brigády, vlastně buď můžete odpracovat, nebo si je koupit. A až vlastně tenhle ten svaz vám vydá povolenku. A na základě té povolenky k lovu ryb, vy teprve můžete jít chytat ryby.
0: Jaké výhody má tedy být členem?
1: Samozřejmě, ono potom se hodně liší vlastně ty ceny těch povolenek, protože když jste členem, tak třeba celorepubliková povolenka vyjde 3400 na rok a když jste nečlenem, ale musíte mít ten platný rybářský lístek, tak už vyjde 9900 na rok.
0: Teda, no tak to už lítají peníze pěkně.
1: Přesně tak.
0: Kde a jak si člověk ten rybářský lístek vyřídí a jak dlouho lístek platí?
1: Tak, rybářský lístek sám o sobě vyřídit nejde. Vy napřed musíte složit zkoušku. Zkoušku můžete složit většinou právě pod tou organizací, takže pod Českým rybářským svazem, nebo samozřejmě na www.rybsvaz, jako rybysvaz.cz.
0: Tedy online?
1: Ano, přesně tak, ale 90% svazů to neakceptuje, tuhletu zkoušku. Jo, opravdu je jednodušší oslovit nějaký ten svaz, který máte v okolí, domluvit se s nima, tam složit tu zkoušku, oni vám dají osvědčení a vy s tím osvědčení vlastně jdete na úřad nebo na obec rozšířenou působností a tam vám vydají ten rybářský lístek.
0: Když jsem jako dítě ten rybářský lístek měl, pak jsem ho někde zašantročil, rybolovu se nevěnoval, v podstatě jsem všechno zapomněl a pak ten lístek třeba najdu. Platí ještě?
1: Ano, platí vám ten dokument. Platnost samozřejmě asi skončila, když jste ho našel po x letech, takže pokud ho fyzicky máte u sebe, stačí zajít na tu obec s rozšířenou působností a tam vám vystaví novou platnost jakoby toho lístku. Jo, teďka v dnešní době už to není, jak to bylo dřív, 5-10 let a neomezeně, teď už zůstala pouze doba 10 let a na dobu neurčitou. Takže vám ho umí obnovit, pokud ho fyzicky máte.
0: Říkala jste, že člověk, aby získal rybářský lístek, musí absolvovat zkoušku. Co všechno tahle zkouška obnáší?
1: Obnáší úplně všechno, co byste v základech u té vody měl znát. Je vlastně 10 testů, který vy si můžete i na čisto vyzkoušet právě na té...
0: No, takže to je super.
1: Na té online stránce, takže tam ty varianty jsou na vyzkoušení, ale je to od druhů ryb, abyste poznal. Je tam klasická poznávačka. Potom tam jsou míry ryb, které jsou hájený, který můžete chytat. Potom dobylovu určitě, jo, protože jsou jiný na jaře, na podzem a v létě. Takže z těchto takových základních všeobecných znalostí, co by ten rybář u té vody měl znát.
0: Co se stane, když zkoušku neudělám? Můžu opakovat?
1: Určitě můžete opakovat, vždycky si počkáte, až ten váš rybářský svaz, u kterého to děláte, tak vám jsou vypsané termíny. Normálně se zapíšete na termín další zkoušky a opakujete.
0: Abych tu zkoušku zvládl, můžu jako dospělý absolvovat někde nějaký kurz nebo něco, kromě toho tedy, že jste říkal, že si můžu vyzkoušet testy online, ale kdybych chtěl ty informace někde načerpat, kde je seženu?
1: Určitě se ženete přímo zase na odkazu na tom online rybsvaz.cz, ale přijde mi v dnešní době nejjednodušší někoho ve svém okolí oslovit. Myslím si, že i ta mediální masáž těch různých rybářů, co jsou, tak by vám každý rád v tomhle tom jakoby pomohlo. Pro dospělí nejsem si vědomá o tom, že by někdo dělal nějaký kurzy. Samozřejmě to je zajímavý podmět na další seberozvoj.
0: Takže to se týká hlavně dětí, tedy ty kroužky a různé ty kurzy.
1: Přesně tak.
0: No a stojí něco zkouška?
1: Zpravidla ne. Jo, zpravidla to je na domluvě s tím svazem, s tou organizací vlastně, u které zkoušku děláte, protože pro ně je taky cílem, abyste byli jejich členem, protože má nějakou členskou základnu, čím je větší, tak samozřejmě tam přitéká víc peněz, takže pro ně to je cíl taky, abyste byl jejich novým členem.
0: Říká rybářka Michála Brošková, která je naším dnešním hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 11.33, Český rozhlas Pardubice stále s vámi, radioporadna pokračuje. Je cesta k rybářskému lístku jiná pro dítě a jiná pro dospělého, tedy krom toho, že dítě může absolvovat ten rybářský kurz?
1: Cesta je úplně stejná. Oba dva musí úspěšně složit rybářské zkoušky, na základě kterých si můžou vyzvednout ten rybářský lístek. Takže když to vemu, cesta je pro ně úplně stejná legislativně.
0: Od kolika let může dítě začít rybařit?
1: Máme to strašně veselé v rybářském řádu uvedený. Je tam označení od té doby, kdy dítě umí číst a psát, tak může složit vlastně tu rybářskou zkoušku a mít svůj první rybářský lístek.
0: Takže když je nadané, umí číst, psát brzy, tak může brzy rybařit. Čím dřív píše, tím dřív.
1: Není to tam věkem definované úplně.
0: Ale asi se shodneme na tom, že tedy je nejlepší cestou přihlásit to dítě skutečně do toho rybářského kroužku, ať načerpe ty informace, ať ví, jak se chovat u vody.
1: Určitě, protože v tom rybářském kroužku asi to není jenom o právě naučení druhů ryb a mír, je to o tom kolektivu, většinou ty vedoucí mají velký vztah k přírodě a ty děti to obohatí i úplně jinak. Jo, je to něco jiného, než učit se z knížky prostě nějaký předepsaný věci, a nebo je skutečně v tom rybářském kroužku pochopit, umět si udělat svůj návazec, vědět, jak se k těm rybám šetrně vůbec chovat. Jo, určitě bych to pro děti doporučovala.
0: Dítě absolvuje úplně stejnou zkoušku jako dospělý?
1: Ano, je vlastně 10 druhů testů, když to tak vemu, který je možný si vyzkoušet, ale samozřejmě v těch organizacích je cílem těch vedoucích, ať v u toho tábora, kroužku, a nebo jenom předsedou té organizace, je cíl, aby ty děti to složily. Takže třeba teďka fakt z praxe ty děti byly schopné během týdne, 14 dní se hravou technikou ty otázky naučit. Jo, takže fakt vlastně tam bylo 8-10 dětí, tuším z hlavy, během týdne to do sebe dostali a úspěšně složili všichni a museli si to opravdu napsat.
0: Tak mám rybářský lístek. Jsem úspěšně složil zkoušku, mám zaplacenou povolenku, ano. Musím, nemusím být členem rybářského svazu, můžu, nemusím, takhle jsme to říkali. No a teď si jdu koupit svoji první výbavu, co bych měl koupit, co bych tam musel dokonce mít, že jo? Protože výbava je i povinná.
1: Ano, přesně tak. Rozjela bych to asi na dvě odpovědi, protože začneme teda tím jednodušším, tou povinnou výbavou. Zase rybářský řád má daný pouze 4 věci, co jsou definované, co mít musíte. Je to pán, vlastně na vyndávání háčků, metr kvůli mírovosti ryb, protože ta je definovaná vlastně v tom řádu, podběrák, a pak tam je vlastně preambule na přechovávání ryb, můžete mít pouze vezírek. Jo, je na vás, jestli ryby pouštíte nebo si je berete domů, k tomu se nechám každému svobodnou vůli, ale musíte mít na to uchovávání vezír. Určitě nebude, že tam můžete mít nějakou igelitku nebo něco jiného.
0: A chybí tam prut?
1: Ten v povinném není, protože vlastně když to vemu, tak vy můžete chytat i na bič, a to už vlastně bič nemá ani očka, je to dlouhá tyč, vlastně na konci máte navazený pouze splávek, takže to je
0: vaše volba.
1: Jasný, dají si chytat ryby různě, jo? Takže prut tam definovaný není.
0: Takže co se týká té povinné výbavy, tam to na mě působí stylem, že to je hlavně na ochranu těch ryb, aby s nimi byly zacházeno nějakým způsobem dobře.
1: Přesně tak, chybí mi tam teda trošku podložka, jo, protože ta není daná právě v rybářském řádu, ale když tu rybu chcete vrátit nebo se ní chovat aspoň nějak humánně, tak ji nebudu válet někde na štěrku. Jo, samozřejmě mnoho revíru, kde je tráva, ale třeba taková seč, kde máme skály, štěrk a tohle, tak i když tu rybu jako v dobrý víře chceme vrátit zpátky, tak ji můžeme vlastně stáhnout slib, poškodit ji a neudělají to vůbec dobře. Takže ta podložka je fajn.
0: Rozumím. Tak to byla povinná výbava a podložka nepovinná, ale vhodná.
1: Přesně
0: no a
1: tak.
0: Pak ta zbývající výbava, nějaká ta základní, kterou bych měl mít?
1: Bude zase záležet na tom, co budete chtít chytat, ale vždycky to bude prut. Bude to naviják. Na tom navijáku je dobrý mít vlasec nebo šňůru. To už se potom dělí jakoby u vláčení nebo u kaprařiny, feedru. Takže něco na tom navijáku a nějakou koncovou montáž, to znamená háček, olovo, krmítko. Spíš bych to shrnula tak, že v každý dobrý prodejně bude minimálně jeden člověk, který tohleto bude s váma umět postavit. Jo, třeba v Přelouči Felkávec, kde jsem pracovala, tak tohle jsme řešili často. Vždycky přijde člověk, řekne, že chce začít chytat. Je to opravdu fakt na denní bázi, tyhle ty lidi chodili. A tam už potom jenom záleží, co chce chytat a kolik chce do toho investovat peněz. Jo,
0: Jaký způsob je nejvhodnější pro začátečníka? Na to se zeptám za chvilku.
2: Kup mi den, kup mi noc. noc.

0: Sportovní rybářka Michaela Brošková naším dnešním hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Tak už jsem naznačil, co mě bude zajímat teď. Jaký způsob rybolovu byste doporučila úplnému začátečníkovi?
1: Když to vemu, v dnešní době se to hodně posunulo. Dřív to samozřejmě byl splávek a chytání, když to vemu na oko, jo, že si navážeme prostě splávek, na který koukáme a chytáme ryby z vrchu, jakoby z hladiny. V dnešní době je trend method feeder. Je to z toho důvodu, že nepotřebujete moc vybavení. Je to úplně jednoduchý právě i pro lajka, kres navazování, návasy a tyhle ty přípravy, že to je takový jednodušší a ta efektivita a rychlost tam je obrovská.
0: Method feeder je co přesně, kdybyste to měla popsat?
1: Tak, method feeder je chytání s placatým krmítkem, když to vemu. Jo, protože když se řekne krmítko, každý si představí pružinku, na kterou se namačkalo těsto.
0: Těsto, no.
1: Jo, a s tím se chytalo. Method feeder je de facto hodně podobný, ale to krmítko má placaté, vlastně to krmení je z vrchu toho krmítka a vy tu nástrahu schováváte do toho. Mm-hmm. Jo, takže pro tu rybu, když jde po krmení, tak je ta nástraha jakoby nevidí a spíš ty záběry chodí.
0: To je tedy jako něco jako na těžko za nás, protože když já jsem byl malý, mladý, neskušený rybář, tak to bylo na splávek nebo na těžko. Víc jsem nezvládl.
1: Jo, dá se to přirovnat k způsobu na těžko, ale díky tomu, že to chytáte na feederový prut, který má měkkou špičku a ta vám indikuje vlastně záběr ohnutím, takže oproti tomu na těžko nepotřebujete policajty, nějaký stojany. Jo, je tam mnoho vybavení, který k tomu oproti té kapražině nepotřebujete.
0: No opět se dostáváme k tomu, na co jsem se chtěl také zeptat pomalinku, do čeho se vyplatí investovat a na čem může začátečník naopak ušetřit?
1: Investovat, vždycky jsem razila cestu na viják. Jo, protože rozpočet většinou, když přijdou koupit naviják dětem, je do 500. Ten naviják bude plastový, to dítě se k tomu nechová úplně tak, jakoby, jak bychom chtěli, jako my. A většinou potom přijde zklamání, že se ho rozbije. Jo, takže za mě určitě koupit naviják, samozřejmě nejsou to žádný 10 000, ale tam bych připlatila. Ba naopak zase dá se ušetřit na prutu. Ten prut vám samozřejmě, potom máte jiný zdolávání všechno, ale prut sám o sobě vám zase takovou práci s tou rybou nedělá. Jo, přičítám větší váhu tomu navijáku. Na čem se dá ušetřit? Určitě není potřeba na začátku mít značkový háčky. Jo, je mnoho výrobců, který umějí vyrobit háček, který vypadá stejně jako ten za 200, ale vy se ho koupíte za 30 korun. Jo, zase určitě to bude na nějaký tý zkušený obsluze v té prodejně, aby vám poradila.
0: Slyšel jsem dobře, že háček stojí 200?
1: Ano, balení háčku.
0: Jo, balení.
1: Balení háčku, dobře, stojí opravdu třeba 200 korun.
0: Já jsem se právě, když mě to ryba utrhne, tak jako, že tam zahučí třeba několikrát 200 za den, to bych asi nebyl úplně rád.
1: No a to jsme třeba u té přívlače, protože ta teďka baví hodně syna a tam třeba ta jedna nástraha, s kterou vy si hážete, tak opravdu začíná na 200 korunách, od 200 do 500 za jednu nástrahu a za daných třeba 5-7 na straně skončí.
0: To je pěkné. Ne, i tohle přináší občas rybaření. Co by měl člověk vědět, než poprvé přijde mezi ostatní rybáře? Je tam nějaký bonton třeba mezi nimi?
1: Asi právě úplně ne. Ono spíš je to zase bude jiná rybářská komunita, normálně běžně u vody a taková ta závodnická. Myslím si, že rybáři celkově jsou hodně přátelský. Jo, ať začnete na svazové vodě nebo na soukromé vodě, tak jsou takový družný. Takže žádný bonton tam asi úplně není. Spíš bych to brala, že to chci dělat a chci to dělat správně a mít nějaký svůj důvod, proč chci rybařit. Než se soustředit na to, co bych měla vědět, jakoby jo, nějaký etice rybářský.
0: No a jakou největší chybu může nový rybář udělat hned při své první návštěvě u vody?
1: Tak, strašně zajímavě položená otázka. Asi vemu, zase vrátím se k dětem, co mě dělal syn ze začátku, když měl právě první povolenku, nezapisoval mi docházku. Je to jiný, vlastně mnoho lidí si na to nemyslí, ale když chytáte s povolenkou vlastně na svazové vodě, tak vy píšete do té povolenky svůj příchod.
0: No to máte pravdu, vlastně to nemůže řešit, až když přijde stráž, že jo?
1: Přesně tak, takže vy vlastně zaznamenáte den vlastně a revír, že jste tam přišli a už je prokazatelný, že jste tam lovili. Jo, když si vezmete ryby, ty se tam potom taky zapisou, samozřejmě k tomu je nějaký ustanovení, který vy si jste schopni dočíst, ale asi bych řekla ten příchod k vodě zapsat, nezapomínat na to.
0: Tak jo, tak na to myslete. A jaký je pozdrav rybářský? Dobrý lov?
1: Petru zdar,
0: ježišmarja, ano, máte pravdu. Michala Brošková byla naším dnešním hostem. Moc díky, že jste dorazila, ať se daří a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: To byl Petr Rezek. Páteční Dobré dopoledne Českého rozhlasu o Pardubice pokračuje. Před 235 lety začala v pražském Klementinu první průmyslová výstava na evropském kontinentu, a to u příležitosti korunovace Leopolda II. Za českého krále. S otázkou, co je to výstava, zamířila Petra Beránková mezi děti.
1: Že se pokládají hračky a třeba tak podobně, třeba kdyby se něco postavil třeba z nějakého lega, tak si to dáš třeba na nějakou výstavku, a taky když to už nechce, tak to uklidí a udělá se novou výstavku.
2: Třeba když se něco staví,
3: že můžeš někam pověsit výstavu, třeba na barák, nebo na strom, nebo někam, nebo na školku, nebo na střechu a tak.
4: Znamená to, když něco namaluješ, nebo něco, tak ty, když to nechceš vyhodit, nebo něco, tak to dáš na výstavu, aby to viděli maminky.
5: Co všechno na takové výstavě může být?
6: Obrázky, hračky, a nebo nějaký věci.
5: A co to znamená? Vernisáž?
1: Nějaká lepší výstava, třeba nějaký domeček.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: za 5 minut pravé poledne, čas usednout ke stolu a zakousnout něco dobrého k obědu, tak přejeme dobrou chuť. Ale Honza Mamberský se stváří tak jako spokojeně.
1: Ano, protože já jsem na jeden, takže sytý hladovému nevěří, takže jestli budete poslouchat hladový, tak vám nebudu věřit. Asi tak.
0: Takže vidím, že to bude opět veselé dneska.
1: No a hlavně byla nalezená zapomenutá píseň Václava Neckáře, takže dnes v premiéře ji uslyšíte v našem vysílání po 14. hodině. Já jsem sám zvědav, co je to za kousek raritní. A také se podíváme na otevřený nový úsek dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto a kromě toho také projdeme v centru Pardubic po nově vzniklém chodníku pro chodce, který je oddělený od cyklistů.
0: Takové tedy bude dnešní páteční dobré odpoledne s Honzou Vamberským. Ať se daří a naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Při likvidaci skládky ve Skutči na Chrudimsku sanační firma nasadí speciální dekontaminační stanici. Královéhradecká fakultní nemocnice bude v noci na 6 hodin bez proudu. Kritickou péči zajistí Pardubice. Česko si připomíná srpnové události 1968. Politici položili věnce před budovou rozhlasu. A nás čeká oblačno až zataženo, později bouřky a teploty vystoupí k 27 stupňům Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné slunné páteční poledne z Pardubic. Sanační firma ve Skutči na Chrudimsku nasadí speciální dekontaminační stanici. Pokračují tam práce na odstranění nebezpečné ekologické zátěže po bývalém podniku Velamos. Zásah bude stát 80 milionů korun.
4: Nebezpečnými těžkými kovy a chemikáliemi je zamořený zaniklý lom v oblasti Horky. Po odstranění nánosů sanační firma nasadí stanici na čištění kontaminovaných vod umístěnou v lodním kontejneru. Technologie umožní oddělení ropných látek a reaktor pak vysrážení těžkých kovů. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Slatiňany na Chrudimsku si nechají zpracovat koncept pro využití bývalého Kabeláčova mlýna. Město chystá rekonstrukci průmyslového areálu za desítky milionů. Plánuje tam vytvořit společenské a kulturní centrum. Radnice si nechá navrhnout ekonomický model i možnosti využití střediska. Fakultní nemocnice v sousedním Hradci Králové čeká dnes v noci 6-hodinová plánovaná odstávka elektrického proudu. Od 10 večer do 4 ráno bude areál kvůli opravám rozvodny vysokého napětí fungovat výhradně na záložní generátory. Nemocnice kvůli tomu dočasně omezí neakutní péči a upraví provoz lékárenské pohotovosti.
5: Lékaři budou v době odstávky provádět výhradně akutní operační výkony. Pacienty s náhlými srdečními příhodami záchranáři po dohodě převezou do nemocnice v Pardubicích. Pohotovostní lékárenská služba se na noc přesune do hlavní lékárny v budově číslo 20. V 7 hodin ráno se pak vrátí do lékárny u Modrého robota. V areálu nemocnice se kvůli provozu generátorů může mírně zvýšit hluk. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Dnes je to přesně 58 let od invaze armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. Události ze srpna 1968 na různých místech po celé zemi připomínají pietní akce. Jedna z nich byla taky před sídlem Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Mluvil tam i prezident Petr Pavel.
6: I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
2: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
7: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
3: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami. Později večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky jen místy a bouřky. Ty můžou být až velmi silné. Odpolední maxima 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, později večer místy zesílí na čerstvý, místy s nárazy v bouřkách až 60 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně klesne. Bio dnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Čerstvé omezení na Pardubicku. Za Přeloučí mezi obcí Břehy a Přelouč je tam zavřená silnice kvůli stavebním pracem. Je to na silnici Účelové u pozemku 871.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré páteční poledne přejeme z Pardubic. Tak, co vám nabídneme dnes v této hodině k vašim poledním vzkazům a pozdravům? Třeba Michala Tučného, Evu Farnou, taky Michal David je připravený, Karel Zich, kapela Lucie nám navrtá šrouby do hlavy. Ale vybrat si můžete i z Petra Nadě, Věry Martinové, Věry Špinarové a nebo kapely Mandraže.
3: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: směle do toho, ať je dílo hotovo. Písničky jsou tedy jasně dány v této hodině a k tomu rádi přidáme vaše vzkazy a pozdravy. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A první z vašich pozdravů vyřídíme, budeme hrát statečným vojákům, kteří v době okupace v roce 1968 bránili vysílač v pohodlí u Litomyšle. Vysílač naštěstí nepadl do rukou okupantů. Vysílač po obtížných jednáních pokračoval ve vysílání a rušení okupační vysílačky a naopak předával informace od Svobodné Evropy o událostech v ČSSR a také Svobodné Evropě. A to vše v součinnosti s pracovníky vysílače. S pozdravem bývalý voják tehdejší služby v roce 1966 a 68 Milan Štrajt.

BJ Thomas v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a další z vašich pozdravů. Zahrajte písničku Hance Němcové a k narozeninám a taky Bernardu Vaculovi ke včerejšímu svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Jordánovi a také Eva.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát tady vidím, že byste chtěli zahrát písničku od Karla Zicha. Tak připravená je, jednak si ji vyžádala Boženka a také babička posílá pro dobrou náladu písničku od Karla Zicha. Tak tady je.

0: kola Pop Music se točí dál. Karel Zich v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No a další vaše pozdravy očekáváme i v následujících chvílích této hodiny na telefonu 726464848, na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kovém čísle 90 01 04. A kdo volá? Dobrý den.
1: Čau Jan, tady Láďa.
0: Nazdár Láďo, tak co to bude?
1: Slovím rádio, vydrž.
0: Jo.
1: Já nevím, něco Čelindra asi.
0: Ne, ne, spíš Zavzkaz, to co to bude. Ne, nejde to. Zavzkaz, co to bude.
1: Tak to nechám na tobě.
0: Dobře, no a vzkaz?
1: Třeba... Je to jedno, něco vyber. Je to
0: dobře, dobře, dobře. Tak zdravíme do České Třebové, měj se hezky. Naslyšenou. No, připomínáme, že o víkendu to půjde. Ve všední den to opravdu nejde.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: objevit největší z nálezů a ztrát v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a někdo našel ztracenou cestu do vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Vamberský, tady je paní Eva a krásné popolední a chtěla bych si nechat zahrát nějakou písničku pro zlepšení nálady a pro všechny posluchače a vám do rádia.
0: Děkujeme, jo? Tak pro zlepšení, ano.
1: A vyberte písničku.
0: Vybírám jako Michala Tučného, jo? Medicine Man, mějte se hezky.
1: Ano, děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Naschle.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: Medicine Man

Medicine Man Michal Tučný v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a teď další ze skladeb, kterou jste odhalili v naší páteční polední nabídce. Je to kapela Mandraže, písnička se jmenuje Hledá se žena a tuhle písničku si našla Zdena, která si ji také přeje pro dobrou náladu a pro dobrou páteční pohodu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A před námi další z vašich písničkových pozdravů. Píšete nám tentokrát krásný, dobrý páteční den. Přeji a prosím, jestli najdete nejlépe nějakou oslavnou písničku, protože včera mamka neslyšela, nebyla u rády, a tak dodatečně ještě jednou k narozeninám, že to bylo prima. Moc děkuji za ten fajn den, pac a pusu. Lidi, mějte se a smějte se. Mamčo, a tobě úplně všechno nejlepší, hlavně zdraví s láskou. A díky vám, Klára. Yeah.

0: Avicii, kapela Cloud a Chraň mě, tedy Save Me, v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Další z vašich písničkových pozdravů je teď připravený k vyřízení, a to i s kapelou Lucie, která nám navalí šrouby do hlavy. A konkrétně napsala Marcela, prosím o písničku pro všechny kutily do Sobkovic, ať jim to jde od ruky a daří se jim. A taky pro vás děkuji, tak mi na oplátku také děkujeme.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A vypadá to také na poslední písničkový pozdrav v těchto poledních písničkách od srdce. Připomínáme, že podle vás na vaše přání hrajeme o víkendu, tedy už zítra se můžete těšit mezi 12, 13 a 17, 18 hodinou. Písničková přání vám bude plnit Miroslav Hruban, ale nepředbíhejme. Pojďme k tomu, co byste ještě rádi vzkázali v našem odpoledním vysílání. Prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku, bude to pro moje kamarádky Verunku a Drahušku, že moc zdravím. Písničku posílá spolu s pozdravem Milena z Ústí.

Horoskop nám vyložili harpou v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a my vám vyložíme, co vás čeká v našem dalším vysílání. Zprávy s Petrou Beránkovou a taky pořad Vesele a zdravě. Kateřina Cajdhamlová s Patrikem Rozehnalem jsou opět připraveni, tentokrát na téma sucho v ústech. A teď ještě to volaví Gina a Věra Martinová.

0: Express představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Copci, Chravo, Žalman a spol., Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.újezdskebabíléto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Nejvyšší správní soud otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny odpadů v Rybitví na Pardubicku. Od 2. září musí řidiči počítat s obousměrnou uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Při té příležitosti se představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 68. A nás čeká oblačno i zataženo, teploty do 27 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Vítám vás. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeralovou překvapil.
5: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že Nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
4: Rybitví bojuje proti spalovně víc než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Od 2. září musí řidiči počítat s obousměrnou uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Bude to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objízdné trase přes Hradec Králové. Omezení skončí 19. září. Obce o tom informují na webech. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
6: To je 7 hodin 45 minut.
7: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
8: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
7: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
4: Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky, výstraha před nimi platí na většině území kromě kraje Karlovarského, může doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy.
3: Počasí.
4: Nás přímo čeká oblačno a zataženo, lokálně tedy s přehánkami, později večer na většině území déšť, přehánky, zmiňované bouřky, které můžou být silné. Denní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, později večer zesílí na čerství a místy tedy zmiňovaný nárazový. Rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne, biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Na Svitavském předměstí, tedy ve Svitavách, hlášená teď nehoda. Srazila se tam 2 osobní auta přímo v ulici Svitavská. Tak opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
0: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
9: Nějak mám sucho.
0: Jo, sucho.
9: V ústech.
0: Sucho v ústech.
9: Ano.
0: To je dnešní téma.
9: To bude ono.
0: Ano,
9: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
0: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho 0,5 litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2 decové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka, to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborník. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští, často se lahodnou tekutí zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další.
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. Pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač
2: neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří. Tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví, Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon, dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den, tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu. Mm-hmm. Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v Ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není, tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoky,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych se spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk. Ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych doporučila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte
1: toto může,
0: zuby večer, ano, může to způsobit
1: tyto
0: problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale
0: já
1: aby vám...
0: Problém.
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě ani sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním,

0: alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin, zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař, pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit, a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. Sedm zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
0: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Česko si připomíná události roku 1968. Ředitel rozhlasu Zavoral připomněl jeho roli během okupace. 58. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy dnes v Hradci Králové připomene shromáždění na náměstí osvoboditelů. Nový chodník u obchodního centra v Pardubicích vzniká jenom několik metrů od toho současného. Část lidí stavbu kritizuje. A zítra bude zase oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Ochladí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
2: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
0: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Taky v sousedním Hradci Králové si dnes lidé připomenou 58. výročí okupace. Hlavní vzpomínkové setkání začne v 6 večer na náměstí osvoboditelů. Akci s názvem Okupace není pomoc pořádá Paměť národa ve spolupráci s Milionem chvílek pro demokracii, sítí aktivních občanů a Masarykovou společností. Součástí programu v Hradci je i komentovaná procházka po městě.
3: Doprovodný program začne už ve 4 hodiny odpoledne před Fuchsovou vilou ve Vrchlického ulici, kde dříve sídlil Československý rozhlas. Východočeská Paměť národa tam pořádá komentovanou procházku s názvem Hradecké vlny. V podvečer na to naváže shromáždění na náměstí osvoboditelů. Organizátoři chtějí lidem připomenout události ze srpna 1968 a zdůraznit význam historické paměti i v současnosti. Adéla Říková, Český rozhlas.
0: Spalovna odpadů v Rybitví na Pardubicku se může zmodernizovat a obnovit provoz. Nejvyšší správní soud totiž zrušil část územního plánu obce, která modernizaci fakticky znemožňovala. Vyhověl tak kasační stížnosti společnosti AVCZ odpadové hospodářství. Spalovna je mimo provoz od roku 2004, protože její technologie přestala vyhovovat tehdejším environmentálním požadavkům. První městský obvod v Pardubicích staví u obchodního centra nový chodník. Vede jenom několik metrů od současného, o který se dnes dělí pěší s cyklisty. Část lidí považuje stavbu za zbytečnou a raději by na místě viděla víc zeleně. Podle radnice ale budou díky tomu chodci dál od frekventované silnice, říká starosta Filip Šťastný z hnutí ANO.
4: Ti chodci by neměli mít pocit, že se pohybují v těsné blízkosti silnice, ale budou mít pocit, že se procházejí v zelení. A druhá věc je ta, že vlastně dneska ten chodník slouží ke smíšenému provozu cyklistů a chodců. A my do budoucna uvažujeme o tom, že bychom právě ten původní chodník ponechali pouze cyklistům a ten nový chodník bude naopak sloužit zase pouze chodcům.
1: Počasí.
0: Noc na sobotu bude deštivá, čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy i silnými bouřkami. Teploty 14 až 11 stupňů, na horách 11 až 9. Vítr mírný, v první polovině noci čerstvý západních směrů a může mít nárazy až 70 km za hodinu, ojediněle až 90. V bouřkách se vyskytnou nárazy větru, kroupy až 2 cm a přívalové srážky s úhrnem i 70 mm. Sobota. Ochlazení, večer ustávání srážek bude oblačná až polojasná. Zpočátku až zatažená, k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Denní maxima zítra 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný, srážky v bouřkách až do 20 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě stoupne a biozítra jednička, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dvě nehody hlášené ze silnic Pardubického kraje. Ta první přímo v Pardubicích na 37. Je to za křižovatkou u Trojce ve směru na Ohrazenice. Srazilo se tam osobní auto s nákladním, tam tedy pozor. A ještě hlášená nehoda z Chrudimska, silnice 1/34 za Studnicí. Je to vlastně na úrovni Vítanova. Tam taky havárie. Opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Řidič ten tvrdý chleba má, dalo by se říct, no tak po dnešku ho na jednom z úseků budou mít o něco měkčí. Silničáři totiž dnes provoznili další úsek D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Podrobnosti přinese Barbora Soukupová, která je na místě už za chvíli. A v této hodině nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Karla Gotta, Václava Neckáře, Haničku Písničku anebo na kapelu ABBA.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře, která se jmenuje Píseň pro mne a byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna roku 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti totiž byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Dam Didam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968 vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam Didam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak někde

0: A více než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto, zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby. Než bude hotový, nahradí ho provizorní přeložka. Víc nám řekne reportérka Barbora Soukupová, která se nám živě hlásí z Vysokého Mýta. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, už řidiči jezdí po novém úseku?
1: Zatím jezdí jenom v jednom směru, a to od Vysokého Mýta k Ostrovu. Tam to bylo průjezdné už kolem poledne. Není to ale úplně bez komplikací. Aktuálně se tvoří poměrně dlouhá kolona v navazujícím úseku Vysoké Mýto Čbánov, takže řidiči by měli počítat se zdržením tak zhruba 10 minut. Podle Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálnic je to dáno tím náhlým přílivem aut, která volí dálnici na místo průjezdu přes město, a právě u Čbánova prozatím dálnice končí a výjezd z ní se trochu ucpává. Jinak opačný směr dálnice, tedy z Vysokého Mýta do Ostrova, by měl být průjezdný ještě dnes odpoledne. Silničáři teď uklízejí mobilní zázemí, které tam bylo pro dnešní slavnostní přestřižení pásky. Mluvčí silničářů Jan Riedl odhaduje, že po půl čtvrté bude průjezdný i tento směr. Dále pak řidiči musí počítat s objížďkou kolem tunelu Homole, který je sice součástí nového úseku Ostrov Vysoké Mýto, ale ještě není hotový. Kolem něj vede přeložka, je žlutě značená, a na místo přes tunel řidiči pojedou po silnici 1/17, odkud se pak za tunelem napojí na dálnici ve směru na Ostrov.
0: Za dálnici se většinou platí, tak jak je to se spoplatněním této části dálnice?
1: Tak spoplatněná už bude ta část, která vede za objížďkou kolem tunelu Homole směrem na Ostrov, kde plynule přechází v dálniční úsek Ostrov Časy. Naopak část dálnice mezi tunelem a Vysokým Mýtem spoplatněná zatím nebude, protože není součástí ucelené trasy dálnice a je přerušená právě tou přeložkou kolem tunelu.
0: A jak to tedy vypadá ještě s dalšími navazujícími úseky?
1: Z těch nejbližších úseků je aktuálně ve výstavbě Čbánov Litomyšl, který by měl být v provozu už před létem příštího roku, a pak navazující úsek Litomyšl Janov chtějí silničáři otevřít také příští rok do konce srpna, a to i přesto, že tam nastaly komplikace při těžbě horniny v zářezu hned za Litomyšlí a mluvilo se o 3měsíčním zpoždění stavby. To se ale podle ředitele silničářů Radka Mátla nejspíš nestane. No a abych nezapomněla, tunel Homole, ten by měl být v provozu koncem letošního roku.
0: Říká redaktorka Barbora Soukupová, která se nám živě přihlásila z nově otevřeného dálničního úseku mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Týká se to D35. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bartošová za chvíli bude nahrazena dalšími písničkami, které nestárnou, od kapely Činasky a také od Petra Nováka. Malý kousek od Litomyšle na okraji obce Osík odbočíte do malebného kouta meandrujícího potoka, kde stojí i bílá komorní stavba White Gallery, která je obklopená sochami. Uvnitř potom najdete nejenom galerii, ale i depozitář obrazů a prací na papíře Ludmily Jandové a také další díla, a galerii můžete navštívit až do konce října, ale po telefonickém zavolání. A navštívila galerii také Víta Balcarová a rodinná příslušnice Kateřina Jandová jí komorní stavbou provedla.
1: Tato budova vznikla především jako depozitář pro sbírku obrazů, kterou jsme získali od rodičů mého manžela Martina Jandy. Paní Jandová byla akademická malířka, pan František Janda byl akademický sochař. On byl žákem Makovského a paní Jandová vystudovala u profesora Silovského.
2: Já jsem se paní Jandová dočetla, že tady najdeme depozitář obrazů a díla světových autorů. Je to tak?
1: Spíš je to depozitář, kde je zastoupeno přibližně 320 českých autorů. Jsou to autoři druhé poloviny 20. století převážně. Prosím, pojďte dál. Teď jsme v depozitáři, tady na pojízdných panelech najdete 800 metrů čtverečních rámovaná díla a v zásuvkách, kterých nás tady obklopuje určitě přes 100, jsou volně ložené především grafické listy. Tady jsou obrazy, které paní Jandová vytvořila jako teenager, dívka, která tady v Osíku ještě neměla žádné oficiální výtvarné vzdělání a vytvořila překrásná díla.
2: Jakou technikou?
1: Paní Jandová byla především grafička, takže těch grafických listů tady máme celou řadu. Ona se v 90. letech zranila na ruce, takže potom už měla problém vlastně ty grafické listy, které jsou náročné na tu sílu v ruce tvořit, takže začala více malovat. Od těch 90. let v podstatě až do její smrti máme překrásné malby. Takže vysuneme tady jeden z panelů.
2: To jsou velká plátna.
1: Otevřela jsem panel, kde jsou díla z konce života paní Jandové z roku 2005. Už jsou takové velice abstraktní. Tady třeba jsou ptáci.
2: Vše v modrém, ve světlém, v tmavším. Kolem nás jsou také obrazy. Od koho všechno tohle máte?
1: Velká část těch obrazů, co jsou kolem nás, tak vytvořila paní Jandová. To, co tu můžete vidět jiné autory, třeba Bohuslav Rejnek, muzika, Janoušek, Stanislav Kolíbal. Vlastně jeho výstavou jsme otevřeli tuto budovu.
2: Paní Jandová, takový depozit musí mít své podmínky.
1: Tato budova je podřízena papíru. Velká část té sbírky, kterou tu máme, tak jsou práce na papíře, různé grafické listy a všechno vlastně v této budově je podřízeno tomu, aby se tu tomu papíru a pracem na papíře líbilo.
2: Blášť té krásné bílé budovy je jenom obal toho depozitu, je to tak?
1: Přesně tak. Ta budova, kterou návštěvníci vidí, když přichází k nám, tak je vlastně ochranná schránka pro vnitřní budovu depozitáře, která je vlastně pro nás ta podstatná, kvůli které tato budova vznikla. Je to depozitář, je to trezorová místnost se vším všudy. Je postavena z nepálených cihel. Nepálené cihly nám především vytváří ideální klima pro dlouhodobé uchování cennosti na podkladu.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: vůbec se netajím tím, že muzika Petra Nováka patří mezi moje velké srdcovky. Náhrobní kámen v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak po dnešním dopoledni máme dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do soutěže zámeckého léta budete mít ještě příští týden ve 9:45. Vždycky v zámeckém létu vás ve čtvrthodince také pozveme na jednu zajímavou šlechtickou pamětihodnost a tu pozvánku pro vás máme i teď.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. Až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Tam vede.
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a 3 manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: pasuje viac môj.
1: Desáté narozeniny má letos pochoutkový rok a u této příležitosti spolu s vámi hledáme nejlepší ze všech nejlepších receptů. Výherci z jednotlivých let tak zabojují o cenu desetiletí. Jejich recepty ale připravují porotci spolu s profesionálními kuchaři. V neděli se můžete těšit na jakýsi masový koláč se salátem, tedy přesněji masový bochánek s lehkým bramborovým salátem od Zdeny Chatové z Doudle v Jižních Čechách. Je to třetí nejlepší recept z roku 2024 a připravovat ho bude Ivan Vodochodský. No a hladový Patrik opět vyzvídal tentokrát, co měl Ivan naposledy k jídlu.
2: Bez vás naposled, čověče. Ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.

0: ti drhne strojek.
1: Asi by to chtěl promazat.
0: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
0: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
0: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojďte, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: bude. Já to držím. To chci potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
3: Ano, a jaký rozdíl mezi oběma recepty zjistíte v neděli po desáté v hodině v pochodkovém roce a konec konců recept si můžete už teď zkusit připravit podle krátkého videa, které najdete buď na webu pochodkovýrok.cz, případně na Facebooku anebo Instagramu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky. Pardubická nemocnice musí odteď znovu dočasně

0: přesunout urgentní příjem a pohotovost pro dospělé. Cestující se po prázdninách dočkají prodloužení trolejbusové trasy Pardubice, Lázně, Bohdaneč. A nás zítra čeká ještě ochlazení. Bude oblačno až polojasno, teploty jen 21 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Klidné deštivé odpoledne z Pardubic. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
1: Bouřky budou přicházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Pardubická nemocnice musí odteď znovu dočasně přesunout urgentní příjem a pohotovost pro dospělé. Důvodem jsou pokračující opravy podlah. Pacienti najdou pracoviště v přízemí budovy číslo 1 v prostorách kontrolních ambulancí. Omezení potrvá do neděle. Jedna z nejstarších meziměstských trolejbusových linek v Česku, linka číslo 3, Pardubice, Lázně, Bohdaneč, se od 1. září prodlouží. Na místo dosavadní zastávky Točna, Lázně, Bohdaneč bude zajíždět až na novou konečnou zastávku u Mlýnu. V úseku není trakční vedení, obslouží ho proto bateriový trolejbus. Jezdit bude jednou za hodinu, změnu vítá i bohdanecký starosta Josef Štěpanovský z ODS.
2: Lidi z Pardubic, anebo i ty, co přijedou do Pardubic vlakem, budou moct dojet trolejbusem až bohdaneckým rybníkům. A to sami lázeňští hosté, kteří jsou více pohybliví, tak si tam budou moct dojet a podívat se na bohdanecké rybníky, což je tady po Lázních naše nejvýznamnější věc, kterou ve městě máme.
0: Prodloužení linky usnadní místním lidem i cestu do nově budovaného supermarketu v té části města. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
3: To je 7 hodin 45 minut.
4: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
5: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
4: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu zemědělka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun.
6: Počasí.
0: Před námi je deštivá noc s bouřkami silnými, bude oblačno až zataženo, na většině území tedy déšť, přehánky a zmiňované bouřky. Noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 11 až 9 stupňů Celsia. Vítr mírný, místy s nárazy až 70 km za hodinu, ojediněle až 90. V bouřkách se tedy můžou vyskytnout velké nárazy větru, kroupy až 2 cm a přívalové srážky s úhrnem do 70 mm. Sobota, ochlazení, oblačná až polojasná, zpočátku až zatažená, místy déšť, přehánky, teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný, srážky opět ojediněle do 20 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne, bio jednička. To je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 15. přesně díváme se společně na silnice Pardubického kraje. V tuto chvíli opravdu dlouhé kolony na příjezdu od Chrudimi do Pardubic i v opačném směru. To znamená klasika 37. A ještě jedno čerstvé omezení. Od 2. září budete muset počítat s uzavírkou mostu přes Labe v Opatovicích nad Labem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nový chodník u obchodního centra v Pardubicích vzniká jenom několik metrů od toho současného a my se po něm virtuálně projdeme v této hodině a nabídneme vám i kalendárium a písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Petra Spáleného, taky na Amy McDonald, na kapelu Elána nebo na Petra Koláře.
6: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, přejeme klidné páteční odpoledne. Někde už lehce bouří, někde jenom tak poprchává, někde celkem vydatně prší a někde zatím nespadla ani kapka. Tak rozmanitě to vypadá aktuálně v našem kraji. Jak to bude vypadat dál?
1: Počasí.
0: Zeptáme se Jimricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den.
0: Tak, pane Drapáku, kdyby se ty avizované bouřky měly tedy přihnat podle předpovědi?
2: Zatím to vypadá během té noci, teďka v těch odpoledních hodinách, ale už se nám můžou dělat nějaké první přehánky a bouřky, ale zatím by nebyly nějaké významné. Ty teploty dneska byly letní, kolem těch 25, 26 i 27 stupňů Celsia. Vítr už teďka bude spíše místy čerstvý, severozápadní 5 až 10 a pak v těch bouřkách a na těch nárazech se nám můžou vyskytovat nárazy kolem těch 20, v bouřkách oni až kolem 25 metrů za sekundu a v noci potom zatím to vypadá někdy kolem té 9, 10 večer, že by asi začalo to nejhorší a v těch bouřkách by se nám tam mohly vyskytovat nárazy větru kolem 70-90 km v hodině, nějaké přívalové srážky i hodně kolem těch 40 mm, 14 až 11 minimální teploty a k ránu potom ještě musíme počítat s nějakým dozníváním těch deště, bouřky už by neměly být, teploty zítra ale chladnější 18 až 21 stupňů a teplo k večeru postupně budou srážky úplně ustávat a oblačnost nám bude ubývat.
0: No a co neděle, jaká bude? Bude podobná sobotě nebo bude plná sluníčka?
2: Bude plná sluníčka, mělo by spíš jasno, polejasno, odpoledne může být přechodně oblačno, jenom výjimečně na horách se nám může objevit nějaká slabá přehánka, ale pořád to bude chladnější, takový 22 stupňů, 21 maximální, i pondělí ještě slunečné a teploty ještě chladné, pořád kolem těch 22, zatím to vypadá, že od úterka by se nám postupně začalo oteplovat a zatím to v tom týdnu vypadá spíše beze srážek a slunečno.
0: Říká Jimrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme a zítra v 7.45 se těšíme na slyšenou.
2: Taky na slyšenou.

0: Dva chodníky jenom několik metrů od sebe budou nově u obchodního centra Palác Pardubice. Po jednom mají chodit pěší, druhý chce zase radnice vyhradit cyklistům. Část lidí považuje nový chodník za zbytečný a raději by na místě viděla víc zeleně. První městský obvod ale projekt hájí tím, že nová cesta povede dál od frekventované silnice. Stavba vyjde na skoro 1 milion 800 tisíc korun a hotová má být na konci října. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Jedním slovem negativní, protože si myslím, že to je zbytečný a spíš bych tady viděl více zeleně než další betonovou plochu, která tady v podstatě nemá co dělat, protože chodník tady už jeden je.
2: Říká Luděk z Pardubic. Současný chodník dnes využívají pěší společně s cyklisty. Jakmile bude nový chodník hotový, radnice chce stávající cestu do budoucna přenechat jen cyklistům.
1: To si myslím, že je jenom zástěrka a výmluva. Cyklisté a chodci se vždycky tady dokážou srovnat.
2: Někteří občané ale oddělení chodců a cyklistů vítají. První městský obvod obhajuje novou trasu i tím, že lidé nebudou chodit přímo u silnice.
3: Mezi tím stávajícím a budoucím chodníkem vznikne nová okrasná výsadba, která by měla vytvořit to optické oddělení od té silnice, takže ti chodci budou mít pocit, že se procházejí v zelení.
2: Vysvětluje starosta prvního městského obvodu Filip Šťastný z hnutí ANO. Z jedné strany už nový chodník lemují stromy, které tam město vysadilo před 2 lety. Podle Šťastného další stromy směrem k silnici přibýt nemůžou kvůli inženýrským sítím podzemí. Radnice tam proto vysadí keře a okrasné rostliny s mělčími kořeny. Původní projekt počítal s tím, že nová cesta bude mlatová. Nakonec ale radnice zvolila dlažbu.
3: Čím dále pokračovalo to jednání, tak jsme zjišťovali, že by to bylo po většinu roku dost nepraktické řešení a proto jsme přešli tomuto vlastně modelu. Vlastně od podzimu do jara se to stává blátivým, nese to sebou nějaký problémy i s údržbou potom následnou.
2: Městský obvod řešil i to, kam bude z nové cesty odtékat dešťová voda.
3: Vlastně ten chodník je vyspádován směrem k té nové zeleni a na kraji toho chodníku je potom vytvořen přibližně metrový průlech, který tu vodu zachytává a zasakuje vlastně v území. My žádnou vodu z tohoto chodníku neodvádíme do kanalizace, všechna voda zůstává tady v tom prostoru.
2: Původně měl být chodník hotový už loni. Stavbu ale podle radnice zdrželo řešení pozemků, které městu nepatřily. Teď mají být práce hotové do konce října. Kromě nové výsadby na místě přibudou také 2 lavičky. Celkem to bude stát téměř 1 milion 800 tisíc korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je milosrdný. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementýnu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat. Tam sklapla po 27 měsících past a obraz se vrátil do Paříže.
2: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
1: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila Pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě.
2: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
1: Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků. Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
3: Lukáši, ty jsi to dokázal!
1: A to judista Lukáš Krpálek.
4: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
1: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
5: Počítám je.
1: Samantha ze Sexu ve městě.
5: Letos?
1: 45 slaví zpěvák Ondřej Ruml. A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: rána v trávě od Gelmana Spol, jedna z letních písniček v letním playlistu Českého rozhlasu Pardubice, jedna z těch, které nestárnou. Závěrečný pátý díl rozhlasové série Vlny 68 mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou národa stala solidarita mezi lidmi a odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o dnech, kdy Čechoslováci drželi pevně při sobě, připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj plyv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a československý rozhlas, opět ovládaný politickou mocí, o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním je Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátu, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.

0: jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bitva o Karlův most a Michal Prokop v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za malou chvíli už zprávy s Petrou Beránkovou, po ní Humoriáda. Dnes s Uršilou Klukovou a Patrikem Rozehnalem, ale ještě je tu spotřebitelský servis. A dnes se znovu objeví dotaz na prodlouženou reklamační lhůtu. Svůj komentář přidává náš spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Karel reklamoval benzínovou sekačku a teprve doma zjistil, že na protokolu je uvedeno, že zákazník souhlasí s prodloužením lhůty na vyřízení na 45 dnů. Na dotaz prodej se sdělil, že to tak v sezóně dělají vždycky, protože jinak nestíhají. Pane posluchači, 30-denní lhůtu může prodejce prodloužit pouze s vaším předchozím a prokazatelným souhlasem, a tedy nikoliv jednostranně, například tím, že další lhůtu má přečištěnou na formuláři. Takový údaj není platný a prodejce je proto povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Prezident Pavel na výročí okupace varoval před současnou ruskou propagandou. Silničáři dnes zprovoznili další úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem, zatím bez tunelu Homole. Nový chodník u pardubického obchodního centra vzniká jenom několik metrů od toho současného. Část lidí stavbu kritizuje. A zítra se ještě ochladí, bude oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidné, proměnlivé odpoledne z Pardubic. Česko a Slovensko si připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na svá území. Památku

0: Obětí okupantů uctili politici i pamětníci dnes taky před budovou dnešního Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
1: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
0: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Ti v roce 1968 vysílali z několika studií po celé zemi nezávislé a pravdivé informace i přes snahy okupantů vysílání přerušit. Prezident zároveň vyzval k podpoře Českého rozhlasu a České televize i v současnosti. Dalších víc než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto. Zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby a kvůli komplikacím při ražbě bude hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
2: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc. To znamená, že už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak využívat se i u těch 6,2 kilometrů.
0: Od 2. září musí řidiči počítat s obousměrnou uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Bude to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objížďce přes Hradec Králové. Omezení skončí 19. září, obce o tom informují na webu. První městský obvod v Pardubicích staví u obchodního centra nový chodník. Vede jenom několik metrů od současného, o který se dnes dělí pěší s cyklisty. Část lidí považuje stavbu za zbytečnou a raději by na místě viděla víc zeleně. Podle radnice ale bude díky tomu chodci dál od frekventované silnice, říká starosta Filip Šťastný z hnutí ANO.
3: Ti chodci by neměli mít pocit, že se pohybují v těsné blízkosti silnice, ale budou mít pocit, že se procházejí v zelení. A druhá věc je ta, že vlastně dneska ten chodník slouží ke smíšenému provozu cyklistů a chodců. A my do budoucna uvažujeme o tom, že bychom právě ten původní chodník ponechali pouze cyklistům a ten nový chodník bude naopak sloužit zase pouze chodcům.
4: Počasí.
0: Čeká nás deštivá noc, oblačná až zatažená, písty, bouřky, velmi silné, teploty 14 až 11 stupňů. Zítra v sobotu ochlazení, bude oblačno až polojasno, zpočátku až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Ojedinělé i bouřky, k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Denní maxima zítra 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný, srážky do 20 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne, bio zítra 1, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, klidnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor jáda.
6: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
7: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
6: Ty oslavy anebo celý ten život?
7: No, ne, ty oslavy.
6: Jo.
7: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
6: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
7: No, úplně.
6: Jo.
7: No jo, já jsem nadšená.
6: Z toho, že je tady.
4: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí... nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo, že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš přizat, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. To jíšli u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekal jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už my to teď budeme sčítat a brát i telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
6: Uršula Kluková.
5: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lukavín. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
5: Ano.
6: Děkujeme.
7: Přejím k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
6: Děkuju moc.
5: A co vybíráte, Honzo?
7: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
5: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
8: Dobrý den, Breno z Martina.
6: Dobrý den.
8: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
6: Děkujeme.
5: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
9: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru, který ví všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
5: Ano. Dobře.
9: A uvidíme se u Kinského na zahradě v parku asi.
5: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
6: Děkujeme.
9: A Pepu Fouska samozřejmě.
5: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
6: Děkujeme.
5: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 12 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
10: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
6: Dobrý den, děkuju.
10: A prosila bych mého milovaného celého Fouska. Žádný kousek.
5: Dobře, má se ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
11: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel, pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám no Marijuana. No, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám, yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
5: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
6: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
5: A kde?
6: No, prostě já jsem někam...
5: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
6: Jo, kontrolu jsem zažila samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
5: Napřed?
6: Na hranicích ne.
5: Na hranicích ne.
6: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
5: Jo.
6: Ano.
5: No, bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
6: No, tak takhle zase ne. Že jo. Ale svlékněte se bylo často.
5: Bojíš se doktorů?
6: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
5: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
6: No zubaře se bojím.
5: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
6: No, jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktoru zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
5: No,
6: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
5: No to, abys neutekla před zákrokem.
6: No právě.
5: To bylo horší.
6: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
5: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
6: ano,
5: co?
6: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85.
2: No,
1: narozeniny.
2: Nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Uršulo, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí autoopravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejste těsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Víte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to.
3: O co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: Prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane. Ledacos, no, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já vypadám.
3: Tady je autoopravna.
4: No to si.
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako?
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to, bílý hoči kulika. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel tady. Tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák no, nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To, a že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Ano, do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu, zazní i koncert Bubenický od tam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně, tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a až tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
4: Já vám děkujeme. Moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes tak máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo, jo, jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnám mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršulo, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Slatiňany si nechají zpracovat koncept pro využití bývalého průmyslového areálu. Prezident Pavel na výročí okupace varoval před současnou ruskou propagandou. Hovězí maso zlevňuje. Chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. A zítra se ochladí, bude oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Slatiňany si nechají zpracovat koncept pro využití bývalého kabeláčova mlýna. Město chystá rekonstrukci průmyslového areálu za desítky milionů. Plánuje tam vytvořit společenské a kulturní centrum. Radnice si nechá navrhnout ekonomický model i možnosti využití střediska. Na Veselém kopci budují nový zdroj vody. Bude ho tvořit soustava akumulačních nádrží, čerpadel a také filtrací. Soustava má pohánět technické památky, pro které povrchová voda z nedalekého rybníka už nestačila. Zakázka by měla být hotová příští rok na jaře. Nový zdroj má vyřešit problémy v období sucha, vysvětluje ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
4: Jelikož rok od roku čím dál více bojujeme s počasím a máme nedostatek teda přírodní vody, tak jsme se rozhodli tady k tomu, abychom těm návštěvníkům mohli ty objekty ukazovat v provozu i během období sucha.
3: Česko a Slovensko si

0: připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na své území. Památku obětí okupantů uctili politici i pamětníci dnes taky před budovou dnešního Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
1: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
0: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Ti v roce 1968 vysílali z několika studií po celé zemi nezávislé a pravdivé informace i přes snahy okupantů vysílání přerušit. Prezident zároveň vyzval k podpoře Českého rozhlasu a České televize i v současnosti. Hovězí maso začalo zlevňovat. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovu, říká Pícha.
2: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho hovězí prodávat.
0: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila taky Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Uber dostal v Nizozemsku pokutu 825 milionů eur za porušení nařízení o ochraně osobních údajů, píše Reuters. U GDPR je to druhá nejvyšší pokuta.
3: Počasí.
0: Noc bude deštivá, zpočátku čekejte i velmi silné bouřky. Jinak oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, noční teploty 14 až 11 stupňů, ochladí se, na horách 11 až 9. Vítr mírný, místy s nárazy 70, ojediněle až 90 km za hodinu. V bouřkách se vyskytnou nárazy větru, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky až 70 mm. Sobota. Ochlazení, oblačná až polojasná, zpočátku až zatažená, místy déšť, přehánky a zase bouřky. Zítřejší denní maxima nižší než ta dnešní, 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně stoupne, bio 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pohled na nejvytíženější silnici v regionu 1/35, tentokrát Svitavsko. Kolony se tvoří od Moravské Třebové přes Koclířov až po Svitavy. Ta kolona je nesouvislá kvůli provozu, buďte trpěliví.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, tak co dnes uslyšíte? Živě se zase podíváme na nově otevřený úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Také se projdeme virtuálně po novém chodníku obchodního centra v Pardubicích, který tam vzniká jen několik metrů od toho současného. Jak na to reagují občané a jak ho hájí radnice, také uslyšíte v této hodině. A také o víkendu připomeneme 175 let od narození spisovatele Alojze Jiráska, který byl spojený s Litomyšlí. Řekneme k tomu podrobnosti a nabídneme i písničky, které nestárnou, konkrétně od Karla Gotta, Miroš Birky, Jaromíra Nohavici a nebo Michala Tučného.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.

0: Tolik Karel Gott, písnička Chyť své dny na začátek pátečního dne v kraji. Jednou z událostí pátku s datem 21. srpna je otevření nového hřiště, které má 18 jamek. Je to hřiště pro fotbal golf, které najdete v atraktivním prostředí nedaleko Písníku na Mělicích. Oslavy pokračují, od 20 hodin ještě můžete dorazit na koncert známé kapely Reddy Kirken. Tak to je jedna z mnoha událostí, ale co dál se stalo, to ví Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné páteční odpoledne z Pardubic. Dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je ode dneška v provozu. Silničáři kolem 11:30 dopoledne otevřeli jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto. Asi o 2 hodiny později otevřeli pak i směr opačný. Víc než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v polovině příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka. Víc od naší reportérky kolem 17:45. Od 2. září musí řidiči počítat s obousměrnou uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Bude to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objízdné trase přes sousední Hradec Králové. Omezení skončí 19. září. Obce o tom informují na svých webech. Spalovna odpadů v Rybitví na Pardubicku se může zmodernizovat a obnovit provoz. Nejvyšší správní soud totiž zrušil část územního plánu obce, která modernizaci fakticky znemožňovala. Vyhověl tak kasační stížnosti společnosti AVCZ odpadové hospodářství. Spalovna je mimo provoz od roku 2004, protože její technologie přestala vyhovovat tehdejším environmentálním požadavkům. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeralovou překvapil.
3: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami.
2: Vtětín na Chruděmsku zpřísnil pravidla pro využívání rybníků. Kvůli nedostatku kyslíku tam minulý měsíc uhynuly ryby v části Vranov. Nádrž přitom není chovná. Obec vydala zásah a zákaz vyschazování ryb a taky koupání psů s antiparazitním obojkem. První městský obvod v Pardubicích staví u obchodního centra nový chodník. Vede jen několik metrů od současného, o který se dnes dělí pěší s cyklisty. Část lidí považuje stavbu za zbytečnou a raději by na místě viděla víc zeleně. Podrobnosti kolem 17:45 přinese reportérka Anna Svobodová.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Víc než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška znovu tady v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto, zatím ale bez tunelu Homole, který je v součástí výstavby a stavby. Než bude hotový, nahradí ho provizorní přeložka. Víc informací nám řekne redaktorka Barbora Soukupová, která se živě hlásí. Tak dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prozrať, už jezdí řidiči po novém úseku?
1: Ano, v tuto chvíli už auta jezdí v obou směrech, není to ale úplně bez komplikací. Krátce po zprovoznění se začaly tvořit kolony v navazujícím úseku Vysoké Mýto Džbánov, takže řidiči by tam měli počítat s případným zdržením. Podle Petry Drkulové z ředitelství silnice a dálnice to dané tím náhlým přílivem aut, která volí dálnici na místo průjezdu přes město. A právě u Džbánova prozatím dálnice končí a výjezd z ní se tady trochu ucpává. Dále pak řidiči musí počítat s objížďkou kolem tunelu Homole, který je sice součástí úseku Ostrov Vysoké Mýto, ale ještě není hotový. Kolem něj vede přeložka, je žlutě značená a na místo přes tunel řidiči pojedou po silnici 1/17, odkud se pak za tunelem napojí na dálnici ve směru na ostrov.
0: Jak je to se spoplatněním této části dálnice?
1: Spoplatněná už bude ta část, která vede za objížďkou kolem tunelu Homole směrem na ostrov, kde plynule přechází v úsek Ostrov Časy. Naopak část dálnice mezi tunelem a Vysokým Mýtem spoplatněná nebude, protože není součástí ucelené trasy dálnice a je přerušená právě tou přeložkou kolem tunelu.
0: Jak to tady vypadá s dalšími navazujícími úseky?
1: Z těch nejbližších úseků je aktuálně ve výstavbě Džbánov Litomyšl, který by měl být hotový v provozu, na konci letošního roku, a pak navazující úsek Litomyšl Janov chtějí silničáři otevřít příští rok do konce srpna, a to i přesto, že tam nastaly komplikace při těžbě horniny v zářezu hned za Litomyšlí a mluvilo se o 3měsíčním zpoždění stavby. To se ale podle ředitele silničářů Radka Mátla nejspíš nestane. No a abych nezapomněla, tunel Homole by měl být v provozu také příští rok v létě.
0: Tolik tedy Barbora Soukupová, mluvili jsme o nově zprovozněném úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Tak na některých místech našeho kraje máme po odpoledním deštíčku, na některých místech našeho kraje mě nesprchlo. A jak to bude vypadat dál? Na to se budeme ptát právě teď.
1: Počasí.
0: Zeptáme se Jimricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den.
0: Tak, pane Drapáku, kdyby se ty avizované bouřky měly tedy přihnat podle předpovědi?
2: Zatím to vypadá během té noci, teďka v těch odpoledních hodinách, ale už se nám můžou dělat nějaké první přehánky a bouřky, ale zatím by nebyly nějaké významné. Ty teploty dneska byly letní, kolem těch 25, 26 i 27 stupňů Celsia. Vítr už teďka bude spíše místy čerstvý, severozápadní 5 až 10 a pak v těch bouřkách na těch nárazech se nám může vyskytovat nárazy kolem těch 20, bouřkách o nějak kolem 25 metrů za sekundu a v noci potom zatím to vypadá někdy kolem té 9, 10. večer, že by asi začalo to nejhorší a v těch bouřkách by se nám tam mohly vyskytovat nárazy větru kolem 70, 90 km hodině, nějaké přívalové srážky i hodně kolem těch 40 mm. 14 až 11 minimální teploty a k ránu potom ještě musíme počítat s nějakým dozníváním těch deště, bouřky už by neměly být. Teploty zítra ale chladnější, 18 až 21 stupňů a teplo k večeru postupně budou srážky úplně ustávat a oblačnost nám bude ubývat.
0: No a co neděle? Jaká bude? Bude podobná sobotě nebo bude plná sluníčka?
2: Bude plná sluníčka, mělo by spíš jasno, polejasno, odpoledne může být přechodně oblačno, jenom výjimečně na horách se nám může objevit nějaká slabá přehánka, ale pořád to bude chladnější, takový 22 stupňů, 21 maximální, i pondělí ještě slunečné a teploty ještě chladné, pořád kolem těch 22, zatím to vypadá, že od úterka by se nám postupně začalo oteplovat a zatím to v tom týdnu vypadá spíše beze srážek a slunečno.
0: Říká Jimrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme a zítra v 7.45 se těšíme na slyšenou.
2: Taky na slyšenou.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Den v kraji, a v neděli uplyne 175 let od narození prozaika, dramatika, učitele, politika, národního buditele Alojze Jiráska. Ten svůj život spojil i s Litomyšlí, jak konkrétně, tak to probíral moderátor Jakub Malý v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s Ivanou Pulgretovou z tamního gymnázia Alojze Jiráska. Ptal se třeba i na to, co by tenhle muž řekl, kdyby vstoupil do současné školy. Odpověď si můžete poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz, ale první otázka směřovala na to, co z Jiráskova odkazu zůstává živé doteď.
1: No, to je těžká otázka, bych pravdu řekla. Zůstává tam stále ta socha Vincence Makovského, to je pravda. Alojz Jirásek nepatří úplně k těm nejoblíbenějším spisovatelům dnešních studentů, to je pravda. Ale pořád tam ten duch kultury, krásného slova, krásné architektury, kterou on obdivoval, to si myslím, že tam pořád zůstává, tradice divadla, tradice sboru třeba a tak dál. Takže to si myslím, že z té doby Jiráskovi a z toho, co on měl rád, tam zůstává.
2: Alojz Jirásek přišel do Litomyšle jako profesor dějepisu a češtiny. Hmm. Jak dlouho tam vůbec působila, jak významné období to pro něj bylo?
1: Působil tam 14 let, nastoupil tam vlastně hned po vysoké škole, takže nastoupil jako suplent, což byl takový předstupeň tedy toho profesora středoškolského gymnázia, musel vykonat zkoušku. A já si myslím z toho, co vím, že tam byl šťastný, i když tam zažil teda i také těžké chvíle, že mu tam zemřela dcerka, že jednu dobu měl velmi těžké postavení, když neučil na gymnáziu a na reálce, tak s tím panem ředitelem tehdy tam moc nevycházel. On mu dával takové jako zbytečné úkoly, které přispěly k jeho oční chorobě taky, ale vytvořil tam spousta literárních děl. Když odjížděl po těch 14 letech, tak ve svých pamětech dokonce napsal, že se s ním loučila celá Litomyšl, sešla se na Karlově, kam rád chodil, loučili se s ním na Buřvalce, což bylo takové místo restaurace, to byla vlastně hostinec. Takže si myslím, že tam byl šťastný, že tam byl rád.
2: Můžeme se podívat na sochu, která je taky spojená s Litomyšlí a taky s vaší školou, protože snad na ní nějak lezou maturanti. Jaká je ta tradice?
1: Tradice je to dlouhá, protože už se to dělo teda za mých maturitních let, což už je teda nějaký rok zpátky. A tehdy vím, že se pokoušeli tady tu tradici naplnit vlastně všichni maturanti středních škol v Litomyšli, takže to byla poměrně velká dávka. No a tehdy to nebylo tak jednoduché, bylo to před rokem 89, takže to bylo takové velké dobrodružství, nikdo nesměl být samozřejmě přichycen, protože to by bylo chápáno, že to je zneuctění teda významného spisovatele. Do jaké míry to dneska studenti dodržují tuto tradici, úplně přesně nevím, myslím si, že někteří jo, protože usednout na klín, protože ten Alojz Jirásek sedí vlastně v křesle, je to socha nad životní velikosti, podstavec je poměrně vysoký, takže usednout mu na klín, to jako je sportovní výkon mimo jiné taky, ale jako za tu maturitu to určitě stojí.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. Noc

0: David Dale v Ozvěnách, posloucháte Den v kraji, za 6 minut bude 6:45. Nový chodník u obchodního centra v Pardubicích vzniká jenom několik metrů od toho současného. Dva chodníky tak se jen několik metrů od sebe. Po jednom mají chodit pěší, druhý chce zase radnice vyhradit cyklistům. Část lidí považuje nový chodník za zbytečný a raději by na místě viděla víc zeleně. První městský obvod ale projekt hájí, a to tím, že nová cesta povede dál od frekventované silnice. Stavba vyjde téměř na 1 milion 800 tisíc korun. Hotová má být na konci října. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Jedním slovem negativní, protože si myslím, že to je zbytečný a spíš bych tady viděl více zeleně než další betonovou plochu, která tady v podstatě nemá co dělat, protože chodník tady už jeden je.
2: Říká Luděk z Pardubic. Současný chodník dnes využívají pěší společně s cyklisty. Jakmile bude nový chodník hotový, radnice chce stávající cestu do budoucna přenechat jen cyklistům.
1: To si myslím, že je jenom zástěrka, výmluva. Cyklisté a chodci se vždycky tady dokážou srovnat.
2: Někteří občané ale oddělení chodců a cyklistů vítají. První městský obvod obhajuje novou trasu i tím, že lidé nebudou chodit přímo u silnice.
3: Mezi tím stávajícím a budoucím chodníkem vznikne nová okrasná výsadba, která by měla vytvořit to optické oddělení od té silnice, takže ti chodci budou mít pocit, že se procházejí v zelení.
2: Vysvětluje starosta prvního městského obvodu Filip Šťastný z hnutí ANO. Z jedné strany už nový chodník lemují stromy, které tam město vysadilo před 2 lety. Podle Šťastného další stromy směrem k silnici přibýt nemůžou kvůli inženýrským sítím podzemí. Radnice tam proto vysadí keře a okrasné rostliny s mělčími kořeny. Původní projekt počítal s tím, že nová cesta bude mlatová. Nakonec ale radnice zvolila dlažbu.
3: Čím dále pokračovalo to jednání, tak jsme zjišťovali, že by to bylo po většinu roku dost nepraktické řešení, a proto jsme přešli tomuto vlastně modelu. Vlastně od podzimu do jara se to stává blátivým, nese to sebou nějaký problémy i s údržbou potom následnou.
2: Městský obvod řešil i to, kam bude z nové cesty odtékat dešťová voda.
3: Vlastně ten chodník je vyspádován směrem k té nové zeleni a na kraji toho chodníku je potom vytvořen přibližně metrový průlech, který tu vodu zachytává a zasakuje vlastně v území. My žádnou vodu z tohoto chodníku neodvádíme do kanalizace, všechna voda zůstává tady v tom prostoru.
2: Původně měl být chodník hotový už loni. Stavbu ale podle radnice zdrželo řešení pozemků, které městu nepatřily. Teď mají být práce hotové do konce října. Kromě nové výsadby na místě přibudou také 2 lavičky. Celkem to bude stát téměř 1 milion 800 tisíc korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničku Zavolej mi, Ring Me Honey, zpívali A la Carte, dívčí kapela, která vznikla v roce 1978. Mimochodem, A la Carte z francouzštiny znamená vybrat si jídla z menu jednotlivě. Tak podle toho si ta kapela dala název. Tak ale pojďme se teď společně také podívat, na co se můžete těšit v našem kraji o víkendu. Už dnes a také zítra ožije přírodní areál u koupaliště v Dolním Újezdu u Litomyšle, a to pravidelným už 33. ročníkem country a folk festivalu Újezdské baví léto. Dnešní program startuje v 19 hodin, sobotní potom v 1 hodinu odpoledne. O víkendu, tedy dnes a zítra, pořádají v Žamberku rodinný nejen divadelní festival Ejhle Loutka. Dnes je program na programu od 18 hodin v kulturním centru Von Willerka, no a zítra pokračuje od 1 hodiny odpoledne v areálu u kapličky pod Suticí. Na hradu Lichnice až do neděle pokračuje šermířská akce. Vystoupení skupiny Legenda Aurea jsou každý den od 11 a také od 15 hodin. Ode dneška až do neděle můžete zavítat i do Poličky, a to na tradiční multižánrový festival Polička 555. Mimochodem, součástí festivalu bude také středověká kuchyně, kterou předvede Markéta Hrubešová. Od pátku do neděle můžete na hradě Svojanov objevit zcela nový svět, konkrétně svět plný magie a příběhů, hudby a smíchu, nových zážitků i nečekaných setkání. Koná se tu totiž první ročník uměleckého festivalu Renfire, slavnost tisíce příběhů. Zítra se také bude konat hradozámecká noc, konkrétně se to týká v našem kraji třeba Kunětické hory, také zámku v Liticích a nebo na Slatiňanském či Litomyšlském zámku. Jak bude vypadat ta kunětická noc, tak to uslyšíte v zítřejším dobrém ránu od kastelána Miloše Jirouška. Sobotní rodinné odpoledne na Švýcárně ve Slatiňanech potom nabídne od 13 do 17 hodin pestrý program pro celou rodinu. V neděli se bude konat i slavnostní zahájení festivalu Zlatá pecka, který letos se koná už po desáté a připomene 410 let od úmrtí Williama Shakespearea. Začne v 11 hodin a to mší v Chrudi kostele na Nebevzetí Panny Marie. Další tipy najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 7,5 minuty bude 18 hodin a před námi je pozvánka k poslechu našeho vysílání po víkendu. Kostel Boží lásky v Budislavi u Litomyšle vznikl v roce 2003 podle návrhu architektky Jany Vohralíkové a právě s ní si bude povídat Jakub Malý. V pondělním pořadu máme hosty krátce před 8:45. Dermaterapeut, tedy dramaterapeut Tomáš Jireček vysvětlí, co přesně tato metoda obnáší, pro koho je vhodná a s jakými problémy může pomoci, a to v pondělní radioporadně po 11. hodině. Důsledky dlouhodobého sucha se projevují třeba i v obci Čeperka na Pardubicku, kde lidem ubývá voda ve studních. Podrobnosti uslyšíte po víkendu hned v pondělním vysílání a budeme se věnovat i světelným stužárům u chrudimského fotbalového stadionu, které zatím nebudou.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Agroservice představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Hasiči zatím nezasahují kvůli bouřkám. Nejvíc bude pršet v Krkonoších a Jizerských horách. Hrady a zámky v Pardubickém kraji chystají na sobotní večer netradiční prohlídky. Výročí sovětské okupace si lidé připomněli i před pražskou budovou Českého rozhlasu. A zítra nás čeká ochlazení, bude oblačno až polojasno, denní maxima jen 21 stupňů Celsia. Ochladí se. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beranková. Pěkné pozdní odpoledne z Pardubic. Z Bavorska do Česka odpoledne postupují bouřky. Zasáhly třeba jižní části Středočeského kraje. Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory zatím nebylo potřeba vyjíždět k žádným komplikacím. Ti praští se připravují na možné stoupnutí hladiny Botiče a dalších přítoků Vltavy. Bouřky se budou postupně přesouvat do Polska. Nárazy větru dosáhnou až 70 km za hodinu. Výjimečně by mohly zesílit, jak říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V severní polovině Čech by ty bouřky s nárazy větru, kroupami a přívalovými srážkami mohly být nejintenzivnější. Modely nám naznačují, že můžou být i místa, kde ta rychlost může být ojediněle vyšší, takže bychom se pohybovali pak někde kolem 90 km za hodinu.
3: Pršet by mělo nejvíc na návětří Jizerských hor a Krkonoš, naopak Moravu a Slezsko čekají jenom lokální přehánky a bouřky. Pardubická nemocnice musela odpoledne znovu dočasně přesunout urgentní příjem a pohotovost pro dospělé. Důvodem jsou pokračující opravy podlah. Pacienti najdou pracoviště v přízemí budovy číslo 1 v prostorách kontrolních ambulancí. Omezení potrvá do neděle. Do celorepublikové hradozámecké noci se v sobotu v Pardubickém kraji zapojí 5 památkových objektů. Program nabídne speciální večerní a noční prohlídky, kulturní program i atmosféru památek mimo běžných.

0: omezenou návštěvní dobu. Otevře se například hrad Kunitická hora, dál Litice nebo zámek ve Slatiněnech.
1: Zámek v Litomyšli láká na novou trasu o zámeckém divadle s dobovými tanci. Ve Slatiněnech se děti můžou projít s lucernami pod temnělým parkem. Kromě státních památek se do akce zapojí i soukromý zámeček ve Starých Ždánicích, kterým provede sám majitel. Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
0: Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí míň než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
2: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
0: Sklizeň bude menší i u řepky, klesne asi o čtvrtinu na přibližně 770 tisíc tun. České zemědělství tak letos podle Doležala přijde na tržbách asi o 20 miliard.
3: Počasí.
0: Noc bude deštivá, postupně bouřky i velmi silné, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 11 až 9, vítr mírný, místy s nárazy 70, ojedinělé až 90 km za hodinu. Čekejte i kroupy a přívalové deště do 70 mm. Zítra v sobotu ochlazení. Bude oblačná až polojasná, zpočátku až zatažená, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Je to rekonstrukce průtahu Srch M, navazuje na nedávnou dokončenou obnovu silnice ze Ždánic přes Téblovou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Východočeské výlety.
4: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnešní východočeské výlety budou takovou procházkou Pardubicemi, kde si povíme mnoho zajímavého o někdy zcela nenápadných domech. Budeme se pohybovat v okolí dnešního náměstí Československých legií, a to proto, že měly být centrem takzvaných Nových Pardubic, tedy moderního města, které vznikalo v 19. století jako takový protipol Starému městu. Vypravíme se tam už za chvíli. Příjemný poslech.
3: Východočeské výlety.

0: dnes začínají na náměstí Československých legií. Je to místo, které měnilo několikrát v průběhu dějin svoje jméno, ale hlavně šlo o jedno z plánovaných center Nových Pardubic. O tom budu mluvit s mojí dnešní průvodkyní, spisovatelkou a autorkou knihy Procházky Pardubicemi Veronikou Skaleckou.
1: Ona už je to dneska právě takové polozapomenuté, spíš zapomenuté názvosloví, protože tady to vzniklo jako centrum takzvaného Nového Města, což byl takový protipol Starého Města, tak těch starých Pardubic, jak je známe. A tím centrem Nového Města se stalo právě nově vybudované náměstí, které při svém otevření neslo název Riegrovo náměstí. A ta cesta ale k tomu dnešnímu názvu vlastně byla taková spletitá, několikrát ještě se ty názvy vystřídaly. Po tom prvním názvu Riegrovo náměstí neslo chvíli název Náměstí krále Jiřího z Poděbrad, pak Trnkovo. Od roku 1918 pak na počest legionářů se jmenovalo Náměstí Československých legií. Od roku 1939 pak bylo nakrátko zase Trnkovo a po druhé světové válce se vrátil název Československých legií. No a po roce 1948, respektive od roku 1949, pak dlouhých 40 let, se toto jmenovalo Leninovo náměstí.
0: Ale předpokládám, že v době, kdy tohle bylo Leninovo náměstí, tak tady nebyla ta socha prezidenta osvoboditele TGM, která tady už stojí.
1: Tak tohle není původní. Původně tady stála, nebo byla postavena socha prvního československého prezidenta v roce 1928 o příležitosti desetiletého výročí vzniku republiky. Tehdy za účastky mimo jiné Františka Udržela, tehdy ministra obrany, což byl vlastně rodák tady z východních Čech, z Dolní Rovně. A je takovou zajímavostí, že to byl také tchán Arnošta Košťála, pozdějšího majitele hotelu Veselka, který si vzal právě Jarmilu Udrželovou, později Košťálovou.
0: Takže první socha Tomáše Garrigua Masaryka od 28. října 1928. Co s ní bylo dál?
1: Tak a jen ještě zmíním, že autorem tedy té první sochy byl Otakar Španěl a ta tady stála do roku 1940. Po roce 1940 ta politická situace tady v Československu oslavování Masaryka nepřála, tak musela socha pryč. Po válce pak chtěli místní pomník obnovit, ale vlastně do roku 1948 to nestihli a pak, jak víme, tak Masaryk zase u těch, kdo tady rozhodovali o dění v zemi, zase jako upadl v nemilost. Ale ta myšlenka na tu sochu toho prezidenta vlastně nebyla pohřbena na dalších 40 let. Ono v tom mezidobí, v roce 1968, v době Pražského jara, znovu vlastně v době těch reformních proudů, znova ta myšlenka na sochu toho prezidenta tady ožila. Ve městě vznikl spolek na jeho obnovu a lidé vlastně s nadšením přispívali do finanční sbírky, jenže prostě pak přišel srpen 1968 a do té doby se to nestihlo a pak už zase na dalších 20 let bylo Leninovo náměstí.
0: Předpokládám, že ty změny nastaly toho názvu opět po roce 1989.
1: Ano, přesně tak. Tak jako většina ulic, které nesly v tom názvu nějaký politický jako aspekt, tak byly přejmenovány. Tady vlastně hnedka za rohem máme ulici 17. listopadu, která byla původně 7. listopadu, tedy výročí Velké říjnové socialistické revoluce a byla přejmenována po revoluci na 17. listopadu, aby připomínala tady tu listopadovou revoluci.
0: Takže přidali vlastně jenom jedničku.
1: Ano, přesně tak. Vlastně lidé, co si museli vyměňovat občanské průkazy, tak tam stačilo připsat jenom to číslo 1.

0: Posloucháte Východočeské výlety, ve kterých se procházíme Pardubicemi spolu se spisovatelkou Veronikou Skaleckou. Vracíme se na náměstí Československých legií, kde opět stojí socha prezidenta Masaryka. Nicméně nebylo tomu tak za dob, kdy se jmenovalo Leninovo, ale socha Lenina byla jinde.
1: Bronzová socha Lenina stála na náměstí Republiky, dnešním náměstí Republiky, tehdy náměstí Osvobození. Autorem byl Štěpán Kotrba.
0: U divadla.
1: Ano, u divadla před divadlem. Takový sedící Lenin byl vlastně ještě svědkem třeba pak první návštěvy prezidenta Václava Havla už a až poté tedy zmizel. A taková zajímavost je, že vlastně nikdo pořádně neví, kde se ta socha nachází teď.
0: A co socha Tomáše Garrigua Masaryka tady na náměstí Československých legií, které se už, myslím si, že předtím, než tady znova stanul, skutečně jmenovalo náměstí Československých legií.
1: Ano, ta socha se sem vlastně vrátila až tedy v roce 1997. Je to dílo sochaře Jaroslava Brože.
0: Já bych teď využila toho, že vy jste se vlastně podrobněji zabývala událostmi roku 1968 a těmi následujícími v Pardubicích a hlavně tím, kdo byl hybatelem řady těch změn v dějinách obecně 20. století studentstvem.
1: Já vlastně zmíním svůj oblíbený příběh, který tady vyzdvihuji často, ale pořád si myslím, že ho spousta lidí nezná a přijde mi nesmírně zajímavý. Tak my tady stojíme na náměstí legií vlastně přímo u Univerzity Pardubice, která bývala dřív před revolucí vysokou školou chemicko-technologickou a přesně v tom jedna, které, když přeskočím, tak jako v době listopadových událostí listopadové revoluce, tady byly jako ti studenti výraznou nějakou hybnou silou, ale ještě když se vrátím do toho roku 1968, tak tady studenti využili té příznivé situace svobodného ovzduší a tak jako na jiných školách založili studentský časopis. Jmenoval se Spiritus, respektive Spiritus Express, který pak na něj navazoval v dalších měsících. A ti studenti byli prostě po těch srpnových událostech za ten studentský časopis souzeni, stanuli před soudem, konkrétně za dvě titulní stránky, na kterých byly takové politické karikatury. A byli skutečně odsouzeni, respektive byli odsouzeni k podmíněným trestům, ale jeden z těch studentů, Josef Dostál, tak v té podmínce s dalšími studenty uspořádal takovou recesistickou akci v hospodě, takové nevinné prostě zpívání politických písniček a ten tedy pak byl, protože byl v podmínce, tak byl odsouzen na půl roku do Valdic na tvrdo tedy.
0: Jak jste vlastně získávala tyhle ty informace a jak to, že předtím to nikdo tak jako nevytáhl? Já vím, že jste se tím zabývala i v rámci své diplomové práce, ale i jste napsala román Vrátit se, který tyhle ty události také popisuje, tak četla jste ten časopis?
1: Ten časopis jsem četla a přemýšlím, kde byl ten prvotní impuls. Myslím, že od jednoho historika Jaroslava Požouta, který vlastně jako první zmapoval tyto události. A on se totiž zabýval studentským hnutím v celém Československu v těch 60. letech. A o těch pardubických studentech tam byla skutečně jenom zmínka, ale on mě na to přivedl. Poradil mi i, že právě ty výtisky časopisu jsou v knihovně Jiřího Gruntoráda v Praze. Pak vlastně tedy, když jsem se o to začala zajímat, tak jsem navštěvovala především tady okresní archiv v Pardubicích.
0: A mluvila jste i s těmi lidmi, kterých se to týkalo?
1: Ano, já jsem využívala právě při tom svém výzkumu moji oblíbenou metodu orální historie, takže já jsem se setkala i s těmi obviněnými studenty, respektive s dvěma z nich a s jedním, který byl šéfredaktor Jan Homoláč a vlastně s tím, který byl tedy opravdu na ten půl rok skončil ve vězení s Josefem Dostálem a uskutečnila jsem s nimi rozhovory.
0: Jak vlastně poznala tady tahleta, jako kdyby dneska bychom to považovali taková nevinná studentská recese?
1: No, podivu, ti, co byli odsouzeni jenom podmínečně, tak mohli dostudovat. Ten Josef Dostál samozřejmě s tím svým rozsudkem toho půlročního vězení, tak byl i vyloučen ze studií. V podstatě celé to studentské hnutí bylo po roce 69 s nástupem nového ministra školství zničeno a až do roku 89 byly novým ministrem zakázané studentské časopisy na vysokých školách a jakýmkoliv nějakým reformním jako snahám už prostě bylo zamezeno.
0: Výlety z Pardubic budou pokračovat i za pár minut.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a vracíme se k pardubickému náměstí Legií. Tady v okolí není jen bývalá Vysoká škola chemická a dnešní Univerzita Pardubice, ale i další historické budovy škol. Například kousek základní škola Štefánikova na ulici Štefánikova. No a že je to zajímavá budova, mi potvrdí spisovatelka Veronika Skalecká.
1: Je to vlastně jedna z nejstarších škol v Pardubicích. Byla postavená ta budova už v roce 1895 pardubickým architektem a stavitelem Josefem Krudencem, jako vlastně druhá novoměstská škola. A v roce 1927 pak byla tato budova zrekonstruovaná pro reálné gymnázium a to zde sídlilo až do roku 1963, kdy se přestěhovalo gymnázium na Spořilov. Ze Spořilova pak ještě zmíním, že v roce 1976 se přestěhovalo do nynějšího svého sídla na ulici Dašická. Tak a když se tedy přestěhovalo na ten Spořilov gymnázium, tak jsem se vrátila základní škola. Byla to nejdřív základní škola slovenského povstání a po roce 1989 se tedy ustálil název základní škola Štefánikova.
0: Vidíme tady na té budově, když jsme pošli tady přímo u vchodu do té školy, tak je tady pamětní deska Jiřímu Pištorovi. A je tam napsáno absolventu Pardubického gymnázia, tehdy to tedy bylo ještě gymnázium.
1: Ano, přesně tak, absolventu Pardubického gymnázia a oběti komunistického režimu. A desku mu vlastně věnovali jeho spolužáci a město Pardubice.
0: Básník a literát a člověk, který se zasloužil o vznik nějakých literárních časopisů, nebyl jediný, který byl absolventem téhleté školy.
1: Nebyl, vlastně mezi další ty známé absolventy z řad literátů patří Jiří Gruša a Petr Kabeš. Oba vlastně básníci a spisovatelé, jsou to takový asi nejvýznamnější literáti toho 20. století z Pardubic.
0: Takže vlastně se tady rodili básníci na dnešní základní škole Štefánikova.
1: Tak evidentně. Můžeme ještě zmínit takovou zajímavost, když jsem mluvila o tom Arnoštu Košťálovi a trošku jsem tím naťukla to téma odboje v Pardubicích za druhé světové války, tak vlastně tatínkem Jiřího Pištory byl Antonín Pištora, který rovněž pomáhal parašutistům ze skupiny Silver A, pomáhal jim zajistit pracovní knížky a za to byl 2. července 1942 popraven na zámečku a vlastně tento tragický osud Antonína Pištory pak ovlivnil toho jeho syna Jiřího Pištoru.
0: Jiří Pištora spáchal sebevraždu poté, co byl pronásledován komunistickým režimem, takže vlastně oběti dvou totalitních režimů, otec a jeho syn.
1: Přesně tak, v tom je prostě ta tragédie těch režimů, že často poznamenali oba dva, jak ten nacistický, tak ten komunistický jednu rodinu. Je to přesně i v případě rodiny Košťálových, protože tady manželka Arnošta Košťála přežila druhou světovou válku tím, že tady formálně se rozváděli a tím ji ten Arnoš Košťál, majitel Veselky, uchránil, ale ona pak tedy byla velmi perzekuovaná tím komunistickým režimem a byla i vězněná za to, že se pokusila s dcerou ilegálně překročit hranice Československa.
0: Mluvili jsme o tom, že tady v okolí náměstí Legií nebo na náměstí Legií jsou i nějaké další zajímavé školy. Když jsme u těch totalitních režimů a u těch obětí, tak tenhle ten typ historie se dotkl také další školy a my teď míříme na druhou stranu od základní školy Štefánikovy. Ta ulice se jmenuje taky Štefánikova.
1: Jo.
0: Výlety z Pardubic budou pokračovat i po písničce.

0: Takže došli jsme v budově, kde sídlí dnes Obchodní akademie a jazyková škola. Jsme stále tady ve Štefánikově ulici v Pardubicích a procházíme se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po městě a zajímavých domech společně se spisovatelkou Veronikou Skaleckou. Obchodní akademie bývala vždycky obchodní akademií.
1: Ano, je to zase vlastně jedna z mála škol a budov, která dosud slouží tomu stejnému účelu jako na svém počátku, kdy byla otevřena vlastně jako dvouletá veřejná obchodní škola města Pardubic pro dívky, později i pro chlapce a pak město vlastně zakoupilo tuto budovu a od té doby ta obchodní akademie tady sídlí.
0: My tady ale vidíme ještě něco, co není obvyklé, tedy na budově školy, a to je židovská hvězda.
1: Ta židovská hvězda, ten památník nebo pamětní deska, kterou tady z tohoto místa nemůžeme přečíst, ale připomíná takovou smutnou historii, kterou vlastně tahle škola zapsala během druhé světové války. V té době probíhaly po celém protektorátu transporty do Terezína a ti židovští obyvatelé se na základě obsílek shromažďovali na určených místech těch větších českých měst. A právě v Pardubice a okolí jako to seřadiště pro ty židovské transporty fungovala právě budova obchodní akademie a bylo to z důvodu blízkosti tehdejšího pardubického nádraží, které už nefunguje tady jako nádraží.
0: Budova tady ale stále zůstala, je to opravdu, když zajdeme takhle za roh, tak je to úplně na dohled.
1: Přesně tak, takže odsud to bylo blízko, takže tady vlastně ti Židé 3 dny a 3 noci čekali, až se vyřídí administrativní záležitosti, nesměli se odsud vzdálit, tady odevzdávali ten veškerý majetek, peníze a směli se vlastně nechat minimum věcí a odsud putovali tedy do Terezína a z těch dvou transportů, které odsud byly vypraveny ve dnech 5. a 9. prosince 1942, z původně nějakých 1258 deportovaných osob jich přežilo, vrátilo se jen 92.
0: Takže za zdmi tedy této budovy se odehrával takhle smutný příběh týkající se tedy jednoho z těch dvou totalitních režimů 20. století. A připomíná to tahle pamětní deska. Procházíme teď ještě Havličkovou ulicí a nově jsou tady položené v dlažbě kameny zmizelých, štolpoštrajny, které připomínají osudy Židů. A tady je rodina Singerova, která žila v domě dnešní číslo popisné 1040.
1: Můžeme říct, vidíme vlastně, že třech z nich, těch obyvatel, kterým jsou tady věnovány ty 4 štolpoštrajny, jeden je věnován Heleně Singerové, které se podařilo uprchnout do Velké Británie, ale vlastně ty tři, na nich je napsáno, že byli deportováni v roce 1942, takže opravdu oni šli jenom tady za roh do té budovy obchodní akademie a odtamtud byli deportováni do Terezína.
0: A my se vracíme takovou oklikou zpátky na ten dnešní střed natáčení, to znamená náměstí Československých legií a míříme kam?
1: A míříme k někdejšímu bytu učitelky Lidmily Malé.
0: Takže došli jsme do Nerudovy ulice, vlastně hned při vyústění této ulice z náměstí Československých legií. Je dům číslo popisné 1840 a je tady nějaká pamětní deska, tak to bude asi ono.
1: Ano, ta pamětní deska je věnovaná učitelce Lidmile Malé a na té pamětní desce na domě je vlastně chyba, je tam napsáno Ludmila Malá, ale ona se skutečně jmenovala Lidmila s I.
0: A tady připomínka toho, že zahynula v době Heydrichiády 2.7.1942.
1: A to je druhá chyba. Na té desce je datum úmrtí toho 2. července 1942, kdy probíhaly ty popravy na zámečku. Jenže ona zemřela už 20. června 1942, protože ve chvíli, kdy byla zatčena gestapem, tak v nestřiženém okamžiku spolkla jed, který dal Josef Falčík, kterému tedy pomáhala, a vlastně zemřela ještě v den svého zatčení.
0: A v procházkách po Pardubicích budeme pokračovat i za chvíli.

0: Stále posloucháte východočeské výlety z Pardubic. Se spisovatelkou Veronikou Skaleckou jsme se vrátili na Havlíčkovu ulici, kde pamětní deska připomíná další oběti Heydrichiády.
1: Tady jsme u domu, ve kterém bydleli Josef Janáček a jeho žena Ludmila Janáčková. Ti patřili mezi další významné spolupracovníky skupiny Silver A odbojové. A vlastně Josef Janáček byl učitel na tehdejší měšťanské dívčí škole v Drtiňově v Pardubicích, kde byla učitelkou i Ludmila Malá, a právě Josef Janáček získal Ludmilu Malou, která vlastně bydlela tady za rohem jen pár desítek metrů odsud, pro tu odbojovou činnost. A u ní tady pak mimo jiné bydlel nějaký čas Josef Valčík. No a Josef Janáček, ten se dostal k té odbojové činnosti tak, že byl blízkým přítelem poslance Bohumila Laušmana, který tady v době druhé světové války působil v té exilové vládě a těm parašutistům tehdy poskytl ty své nějaké kontakty lidí, na které se tady mohou obrátit. No a Josef Janáček a stejně tak jeho žena Ludmila za to zaplatili tu nejvyšší daň. 2. července 1942 byli spolu s dalšími popraveni na zámečku.
0: No a když stojíme tady u toho domu v Havlíčkově ulici, tak se není možné nevšimnout tady opravdu zajímavých činžovních domů, které jsou na rohu Havlíčkovy ulice a náměstí Československých legií. Řekla bych tak 20. léta, 30. léta 20. století.
1: Ta historie tohohle zajímavého domu sahá do těch počátků toho tvoření tady toho náměstí legií, kdy vlastně státní instituce tehdy ve spolupráci s městskou správou připravili několik stavebních projektů pro ubytování svých zaměstnanců. A tak vznikly tyto domy pro poštovní zaměstnance a vojenské gážisty. Byly dokončeny v roce 1925, takže jste typovala správně. Architektem byl Jindřich Freywald a můžeme si povšimnout, že vlastně se inspiroval národním stylem Josefa Gočára a Pavla Janáka. Nejvíc se to projevuje v těch mohutných arkýřích vysazených na konzolách.
0: To mi připomíná automatické mlýny vlastně takhle nahoře.
1: Tak a navíc tedy ta obloučková atika vlastně na tom vršku tak odkazuje k pardubické renesanční tradici.
0: A jak vidíme, tak hodně podobné domy jsou vlastně až takhle na konci.
1: Vznikl celý ten blok těch budov, který začíná vlastně na rohu Havlíčkovy ulice a náměstí legií a končí na rohu Štefánikovy ulice a náměstí legií.
0: Když jsme mluvili o těch zajímavých domech, tak kousek odtud, od náměstí legií a zase zpátky v Nerudově ulici je další činžovní dům od významného architekta a my se tam právě teď vydáme. Došli jsme Nerudovou ulicí k domu číslo popisné 1366 a přiznám se, že tady docela často jezdím na kole z nádraží a že jsem si tohoto domu nikdy nějak zvlášť nevšimla. I když vybočuje z řady těch dalších už jenom těmi obklady, těmi kachlemi, kachlíky.
1: Ano, vlastně ty kachlíky jsou takovým docela typickým prvkem architekta Karla Řepy.
0: Vzpomeneme si právě třeba i na to pardubické hlavní nádraží současné.
1: Ano, tak chtěla jsem říct, že s jeho tvorbou vlastně se mohou návštěvníci, co třeba přijíždějí do Pardubic na návštěvu jenom a přijíždějí vlakem, tak se vlastně s jeho tvorbou setkají hned na hlavním nádraží, jehož je spoluautorem. On je autorem celé řady významných staveb v Pardubicích. Je pravda, že tenhle dům obytný patří k méně nápadným stavbám. Jeho historie spadá do 20. let minulého století, kdy vlastně tahle oblast Pardubice velmi jako rychle vyvíjela. V blízkosti byly Prokopovy továrny, pardubický cukrovár a železniční dráhy a rostly zde administrativní objekty, obytné domy a pozemky v této ulici koupily roku 1927 od města družstvo pro stavbu živnostenských a jiných domů a plánovalo tady vystavět obytné nějaké domy pro své družstevníky. Takže tento dům vznikl jako dům živnostenského družstva a jeho architektem je tedy Karel Řepa a dostavěn byl v roce 1928.
0: No a my jsme mluvili o tom, že Karel Řepa je tedy autorem budovy současného nádraží, ale tam my nepůjdeme, my se půjdeme podívat zase na opačnou stranu, přejdeme to naše dnes oblíbené náměstí Československých legií a ukážeme si další pardubickou stavbu Karla Řepy.

0: Došli jsme na rozhraní ulic Smilova a Bratranců Veverkových a je tady takový výrazný červený dům s věžičkou. Mě tady osobně překvapilo, že autorem návrhu by měl být Karel Řepa. Je to tak?
1: Ano, je to trošku překvapivé. V kontextu jeho ostatních staveb v Pardubicích asi by každý na první pohled neřekl, že to je dílo Karla Řepy, ale aspoň vidíme to jeho rozpětí stylové, které tady zanechal. On vlastně v této ulici Karel Řepa zanechal velmi výraznou stopu. Josef Otto, zakladatel tiskárny Otto a Růžička, dřívější majitel těchto domů, tak na konci 19. století oslovil právě Řepu, aby ty původní domy přestavěl podle dobových trendů. A Karel Řepa je tak autorem celého pravého bloku domů v ulici Bratranců Veverkových od základní školy až po křižovatku se Smilovou ulicí. Pak tedy ještě ten červený dům, který je přes ulici s těmi červenými věžičkami.
0: Takže vlastně, když teď si přejdeme směrem už k tomu parčíku, tak vlastně vidíme ty domy od Karla Řepy, součást je tedy to bývalé kino.
1: Ano, to bývalé kino, já si myslím, že si většina obyvatel Pardubic dokáže spojit se jménem Karla Řepy. Možná už pak ne každý ví, že právě i ty navazující budovy až po tu křižovatku se Smilovou ulicí jsou také jeho. Právě na té křižovatce se Smilovou ulicí, to už je taková typičtější stavba Karla Řepy, zaujmou určitě ty arkýře, jak se můžeme podívat, jeden ten je široký, pravoúhlý se zdvojenými okny a pak tamhle takový ten balcovitý a hlavní inspirací vlastně pro návrh tohoto domu byla pro Řepu tvorba jeho slovenského učitele Jožeho Plečníka, kterého máme spojeného především s Pražským hradem, na jehož současné podobě se velmi významně podílel.
0: My se ještě posuneme na takové další stanoviště, popojdeme kolem bývalého kina, dostaneme se tady k tomu parčíku u gotického kostela Pernštejnského svatého Jana Křtitele a tady je taky taková připomínka toho, jak se měnila ta historie vlastně těch Pardubic, památník Bratranců Veverkových.
1: To sousoší Bratranců Veverkových může být takovým symbolem toho, jak se změnilo to prostranství Masarykova náměstí, protože zatímco dneska jsme vlastně většinu té naší procházky strávili na náměstí Legií, které vlastně se od té poloviny 20. století zas až tak moc nezměnilo, tak nedaleké Masarykovo náměstí vlastně tam nezůstal pomalu kámen na kameni. A stála tam například synagoga na místě dnešního domu služeb a přímo před tou synagogou na křižovatce dnešního Masarykova náměstí a ulice Palackého stálo to sousoší Bratranců Veverkových od sochaře Josefa Strachovského. A poté, co byla v roce 1958 synagoga zbourána a budovala se tam tedy ta velká křižovatka a nové stavby, tak to sousoší bylo přeskyhováno sem na to současné místo před základní školu Bratranců Veverkových. Mimochodem také tam stála kousek od toho pomníku hotel Veselka, který také, jak víme, byl zbourán v 70. letech. Takže opravdu to prostranství tamnější toho Masarykova náměstí se oproti tomu náměstí Legií změnilo úplně naprosto.
0: A takovou připomínkou toho, co už není a co bylo a jak to tady dřív vypadalo v Pardubicích, končí dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Česku dál silně prší, nejvydatnější déšť čeká Jizerské hory a Krkonoše. Silničáři dnes zprovoznili další úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem, zatím bez tunelu Homole. Stavba nového domova seniorů v Litomyšli potrvá ještě asi rok. A nás zítra čeká ochlazení a večer ustávání srážek. Bude oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Dobrý podvečer. V Česku dál vydatně prší, déšť teď hlásí regiony v pásu od Domažlicka a Plzeňska přes Prahu až k Liberci a Ústí nad Labem. Silnější srážky teď podle dat meteorologů jsou hlavně na Sedlčansku a Votičsku, ale taky v okolí Prahy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má během večera a noci nejvíc pršet na návětří Krkonoš a Jizerských hor, kde může spadnout i 80 mm. Bouřky se z Česka postupně přesunou nad Polsko. Dalších víc než 6 kilometrů dálnice D35 je od dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto, zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby a kvůli komplikacím při ražbě bude hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí podle ředitele silničářů Radka Mátla provizorní přeložka. V Litomyšli pokračuje stavbou nového domova pro seniory. Vzniká pod parkem Zdeňka Kopala a hotový by měl být příští rok v létě. Nová budova bude mít kapacitu 100 lůžek a nabídne moderní zázemí pro klienty i zaměstnance. Jak stavební práce pokračují, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
2: Tak aktuálně je vlastně hotové přízemí toho komplexu dvou propojených budov budoucího domova pro seniory a dělníci pokračují prvním nadzemním podlažím.
0: Do Krkonoš v srpnu přijíždí na dovolenou víc turistů než začátkem letních prázdnin. Zájem o ubytování je podle provozovatelů ubytovacích zařízení větší a prodlužuje se i délka pobytu. Podle pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně teď lidé přijíždí obvykle na celý týden. Vlaskavárně v Moravské Třebové na dnešní podvečer připravili vernisáž ilustrací Jaromíra Mikeše. Program doplní koncert kapely Proč ne band, kterou výtvarník, spisovatel a hudebník vede, a taky křest jeho nové knihy. Její obsah přibližuje sám autor.
3: Je to knížka v podstatě už sedmá, je na podobné téma jako předchozí, jsou to různé povídky ze života a minimálně z poloviny příběhy z hor. A doplňují knížku ilustrace, které se vztahují právě k těmto příhodám.

0: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp, který měl začít dnes v areálu Kosmo v Hadačce na severním Plzeňsku. Program podle nich neoslovil dost lidí. Podrobnosti k proplácení vstupenek doteď neuvedli. Stovky fanoušků přitom už včera na místo přicestovali z celé Evropy.
1: Počasí.
0: Čeká nás deštivá noc, oblačná až zatažená, na většině území s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, ty můžou být velmi silné. Noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 11 až 9. Vítr mírný, místy s nárazy tedy až 90 km za hodinu. Čekejte i kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky. Zítra, sobota, oblačná, polojasná, zpočátku až zatažená, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle samozřejmě taky bouřky. K večeru budou ustávat denní maxima, zítra 18 až 21 stupňů, ochladí se, na horách 12. Až 15. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě stoupne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Typicky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas váháme, jestli slovo, které zvolíme v našem projevu, anebo třeba i když něco píšeme, je spisovné, nespisovné, hovorové, tedy spisovné ještě, anebo zda už je to archaismus, kterému se chceme vyhnout, abychom nepůsobili zastarale. No a když si dáme vedle sebe do řady slova jestli a zda a přidáme i zdali, tak je můžeme všechna tři teď popsat vlastně a říct si, jestli teda jsou v pořádku a zda, nebo jestli, nebo zdali, patří už do starého železa.
2: Tak tahle ta řada podřadících spojek, jestli, zda, zdali, může být v podstatě chápána jako řada synonymních slov, po každé s jiným stylistickým příznakem. To jestli bylo už léta uváděno jako hovorová varianta, hovorová spojka.
1: A hovorové je spisovné, alespoň v mluveném projevu.
2: Ano, v podstatě řekněme, je to spisovné slovo, ale dává se mu přednost při mluvení, nikoli při psaní.
1: A je spisovné, když to napíšu do dopisu, když je to hovorové?
2: V podstatě už od 80. let 20. století psali jazykovědci o tom, že i tato hovorová spojka natolik pronikla do písemných projevů, že bychom mohli trošku začít ji považovat za neutrální.
1: Takže jestli je v pořádku a je to asi nejprogresivnější slovo z těch tří nejčastěji používané a už spisovné dávno.
2: Ano, jistě, jistě. Na rozdíl od tohoto zda nebo zdali se velmi málo používá přimluvení. Možná v nějakém stylizovaném projevu, který je určen pro veřejnost a má signalizovat jakousi vyšší vzdělanost mluvčího nebo závažnost toho projevu, ale v běžné mluvě se skutečně užívá mnohem méně. Takže ačkoliv jsou spojky zda a zdali uváděny jako stylisticky neutrální, možná bychom jim mohli přiznat alespoň nějakou tendenci k tomu knižnímu příznaku.
1: V mluvené podobě tedy.
2: Pokud se ocitnou v mluveném textu.
1: Protože ano. V nějakém internetovém článku v dopise zda klidně napíšeme a nezdá se to být zastaralé. Vy jste řekla mimochodem ačkoliv. To se mi zdá taky v mluveném projevu, že už to je spíš slovo, které směřuje ne do starého železa, ale do té množiny archaických slov, že spíš řekneme i když.
2: Vidíte, co se mnou dělá ten mikrofon.
1: No a to zdali, to je asi ještě zastaralejší.
2: S tou částí li samozřejmě. To působí mnohem ještě knižněji, respektive velice to asociuje písemný projev.
1: Zdali mimochodem psáno dohromady.
2: Tak, to je další velmi častá věc, že to chápou uživatelé jako příklonku a dávají tam k tomu ten spojovník.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiéru nás bude německé Tornádo, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let, až se to tedy letos podařilo. Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel. Pak tedy je to český letoun, Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: Počasí.

0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
2: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
3: Nějak mám sucho.
2: Jo, sucho.
3: V ústech.
2: Sucho v ústech.
3: Ano.
2: To je dnešní téma.
3: To bude ono.
2: Ano,
3: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
2: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já půjdu dál.
1: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
2: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
3: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
2: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2 decové a ten zbytek ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
3: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
2: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
1: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorka.
5: Jsem s ním.
6: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
5: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku, to fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
1: Víte, co nevíte. A já ještě chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem, já vím tyhle ty základní věci, nakonec jako všichni lékaři musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
5: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci a to všechno ví pacient a panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
1: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
5: Jsme rádi.
1: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří másnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech suchu jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinu zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychologické příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, z čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdraví je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktorka, tak zubní pasty obsahující ksylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase totéž doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to? Ptáte se. Telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač.
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučil.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků, taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad tak to jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Vesele a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, rožné zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon, dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den, tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce, protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou. Nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Existují léky?
2: To už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně, druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím.
1: A v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: v roce,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně.
1: No.
3: A přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá v kravině. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdravé.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování, tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Dobře. Ano, dobrý den.
5: Mě je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože to
0: může, to způsobit
1: taky
0: tyto
1: může
0: problémy.
1: Způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je.
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo, ale aby vám...
6: Ale já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na tom já i sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a chodce rady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž, v okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe

0: lepší cestu.
1: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
2: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
3: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
2: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
3: Alfred Meissner kdysi řekl, když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
2: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano, ano.
3: Vy jste Miluše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku, je tady.
5: Děkuju, děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit, no, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
3: Budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek.
5: Jo.
3: A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
4: Mám. Mám.
1: ...24. července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tomtéž městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tu dobu se mi líbila. Blondýna to byla, jo? Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla jako... byla chytrá. No líbilo se mi, no já nevím, jak to řek. Na ten první moment se mi zalíbila, nesmím zaváhat.
5: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mě se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
3: Bojoval.
5: Bojoval.
3: Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební?
5: No, pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já... chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
3: Tak musel, no.
5: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jiný.
3: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
4: Měl jsem strašnou radost, že jste měl.
5: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl, s kasárem ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
4: 300 kilometrů to bylo.
3: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo?
4: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku, jsme byli jako.
3: U vás?
5: U mě.
3: Co rodiče na to?
5: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk, no a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo, a já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ota, ale v tejně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No, takže, a on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo, no a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní. Jak to šlo, tak přijel.
3: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života přišla?
4: No jistota, jsem byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
3: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
4: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil, no zkrátka, no, abych jich získal.
5: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
4: Ne.
5: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
3: A trefil se velikostí?
5: Trefil se velikostí.
3: I vkusem.
5: I vkusem se trefil, no.
3: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
4: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
3: To udělá ženský radost.
4: Jo.
3: A udělal jste radost?
4: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
3: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního? Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
4: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože jsem byl, třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
3: A kde jste to poprvé zkoušeli?
4: U nich v Ložnici tam to bylo.
3: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
5: No.
3: První.
5: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali, to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přesně něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste ji uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost, že, to, so, jo? Že se to povedlo, tohle všechno. Těšil jsem se na to, jo.
2: Matka Tereza kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. Byla svatba velká. Bylo nás 102. No a celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To je jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom Domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bylo bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček, já už si to všechno taky nepamatuju, co si z toho ze všeho vyberete, jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni, jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
4: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
5: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru v Horšovské Týně.
4: Měli jste to krásný určitě.
5: No bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
4: Měla Miluška závoj?
5: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás odával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
3: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že, vy, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrh, že bude mít prostě kasu. Jo.
4: Dál nebo...
3: Dál, to víte. Dál.
4: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
3: Bylo to hodně slyšet.
4: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
5: No to se museli rozvít talíř. Jo, a teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v střepy.
4: A pak jste se přesouvali kam?
5: Domů jsme jeli.
3: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
4: Co bylo k obědu?
3: Jo, k obědu bylo vepřo, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřo, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř, museli jsme jíst jednoho talíře.
4: Šlo vám to?
3: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici, prostě tam se to všechno vařilo, tam jsme měli asi 4 kuchařky, maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
4: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
3: Už by. My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takový malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost, no, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
4: Co to ráno, první, manželské, po svatbě, druhý den?
3: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná jen dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova. S tím jeho bratrancem. Jako.
4: Na svatební cestu.
3: Na svatební cestu. A tam jsme pobyli asi 3 dny. A od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
4: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
5: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No vydržel až do teďka zase, když se máme rádi teda.
6: 3 jsem tě dal.
4: Vy jste divoch.
5: No, já jsem takovej šumavák, jo, takovej.
3: Mě překvapilo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ožral, teda hodně, teda, jo. Radost jsem z toho měl, no, že bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No, plno radosti, to víte, první dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no, ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No, dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no někdy tak ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbu, že ho máme, on je tak šikovný, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera, Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor na mozek. Ona, dcera, se si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava. Nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři. No a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek. Jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to odstraní a že to nic nebude. No jenom, že to byl operovalý v Plzni na neurochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zde.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát se dělala takhle, koukala nahoru a manželička, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře a hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil. Já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin se brali v květnu. Ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučujou květnu veselky, se říká máji, máry, jo, že budou, jo. No to bylo hrozný teda, to... Já se nevěděl, co máme dělat tu dobu, to ono bylo strašně tak... Taková hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
4: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Dá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani slovy říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co ji znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
4: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala? Jo. A navíc potom ještě, ona zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali, operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak byla v umělým spánku, jak to přijme mozek, jo, když no a nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
4: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takový, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám a sem kytičku, kolikrát si i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
4: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdyby byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snažší. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
4: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluši a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Ty, to bude pořád puštěný u nás.
4: Ono je tam to malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio muž je doma, jde celý den.
5: To jsme rádi, že nás poslouchá.
4: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě líp, Stando.
4: To je
3: krásný. Moc hezký.
4: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerový, Carmen Majerový, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili a ještě jednou tisíce díky, pane Kosko a paní Majerová.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
4: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
3: Já se to taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
4: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
3: Taky se dávám, no.
5: Tak příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
3: Mě úplně vždycky srdce ve očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
4: No určitě, určitě to víte, že aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímný, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
3: No jeden večer asi.
4: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
4: Uměl hezky tancovat. Krásně.
3: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
3: No řetízek měla. Řetízek.
4: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
4: Na tvář, na rty.
3: Neposu.
5: Kdo usíná dřív?
4: Manžel.
3: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
4: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
3: No má to roztáhný takhle všude. No takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
3: Skoro všechno.
4: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
4: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
4: Zubní pastu, kartáček, mídlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
3: Řeven, malvátko, narty, to je asi všechno. Vystačí s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
4: Dá se říct klíče.
3: No klíče, taky klíče v obytu.
4: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
4: Na zahradě.
3: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
3: manželka. Ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
3: Jo.
4: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
4: Ano. Neržu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
4: 3 neděle, měsíc.
3: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne, teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
4: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
4: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
4: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
4: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
3: Jdeš jako strašně chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
3: No, kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
4: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer něžnosti?
3: Večer.
4: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
4: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
3: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
4: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí. Jak se k sobě mají. A co je baví.
1: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
4: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už si starší, jo, už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne. No, stará se o včeličky.
5: Jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
3: No, to je něco nádherný. To je nádherný. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel. Rozumíš? To...
5: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
3: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusím mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
5: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata, ten má rád lidi.
4: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
5: Kdy si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
4: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den, kolikrát pohladí.
5: Jo, hladíte svou ženu?
3: Jo, taky jo. To jo, to vždycky pohladíme.
5: Má to hlazení ráda už od mládí?
3: Jo, to máme rád. Jo. A mám ji rád i teďka.
4: Má o mě hodně velkou starost, prostě, když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo, on sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici, takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích, když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka, což je fakt pravda.
5: To je důkaz lásky?
4: Asi jo, my se máme opravdu rádi.
3: No, mami, já jí mám strašně rád, rozumím.
4: On je hrozně klidný člověk, jo.
5: A hodnej?
4: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No, hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
5: Dobře jste si vybral?
3: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
5: Jste šťastní za to, že že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
4: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
5: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
3: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda. Je taky pocit hřejivý u srdce, jo, takový, no, mám z toho radost, jo, taky.
5: Jak moc tu svou ženu milujete?
3: Zkrátka pořád jí mám rád, ta láska. Mám je strašně rád teda.
5: Jakou tu lásku k sobě máte?
4: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
5: Milujete jí?
3: Miluju, jo. Láska je důležitá.
4: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden druhýmu, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
5: Milujete ho?
4: Hrozně. Hrozně. I když už jsme dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeraulovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma tě taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: je, já budu funět.
2: No, tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl. Polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až po vrch. Psi od jeho člověka měli pěkný postroje se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co. No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá roky, by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na zlatém severu víc do pasti lezla, aby se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ježi, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak. Jenom myslíte pastě a pastě. Voty on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a donesl votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se zmáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liška ščeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nám líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení něco k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed 5 kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedli sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No takže nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsané u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo.
6: Jo.
5: Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Nemáte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle gis, to ne cis.
3: Jo,
4: gis,
3: to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, no tak. To je cis?
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friderik Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta, páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nechty, co si Knechtlovi a paní Vaničková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nechty se nedostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou šmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářily se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Ružičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáčeje se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady, pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bejvalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstouplo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů, a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? To se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to myslím téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě?

0: Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitánček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, je zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní devítiletou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Žil jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou, kterým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rádia a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka a s pláčem nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství žilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru. Bylo sádlo, maso se udilo, pečený maso se dávalo do sklenic. Měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rýže. Měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení. Husí peří se zimě dralo, taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
2: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1. 9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no. Nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval. Jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal. Mně se to nějak prostě tato invaze se mě nějak vyhnula. Prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomu, k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14, do roku 47 to probírám. Teď v důchodu jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy různě, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici Lestruze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce, tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, to, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie chodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás libovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, kuťák mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s teleobjektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ve mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se skrčil, na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje, pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města, to byla takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města, tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na... Tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmannově náměstí. Tak jsem skrytě fotil ty milice a pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a to jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků toho nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tudy stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal jak je Jungmannovo náměstí průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. Já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a slyšel jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
0: Z 21. srpna 68 i 69. Jak se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
1: No, nemělo. Já jsem se dostal i pak na... To jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené, ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný. ale všechno jsem přežil, i když to bylo v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
0: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už dejme tomu dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
0: Vzpomínám si, matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
1: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
0: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz/Linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuji Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: Já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutí, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68.
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme byli naproti v Brně, přijeli chvíkem z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmeralek, on dělal ve Šmeralka, a že pojede do Šmeralek a já jsem byla první ročník v učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já vám zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu, měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být v 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, když přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženích se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy a pro tu kytku. A ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prvně teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opřední o samopale a o to na tankách byli. A ona povídá, to, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: dobře.
0: Jo,
1: ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s chlupem a v září jsme měli, byli hody v Praci pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházela z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice tý Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanku ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla určitě supodruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla do hru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom také vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina Bolá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Já vás moc zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Tomto jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69 a ta od srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky z rodiny jeden, dělal stěhováka a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdil. Říkám, no já jsem se toho minula, já jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo, tak to upeklo, že jsou babičkama. No jedna je, obě dvě mají po dvě novčatka. A já jsem několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede, ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju, přeju vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 13:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím a prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takový potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto. Jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě a do Přerova se dostali až měsíc za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací drávu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili, no a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých, no a tak to poničili, kde se dalo, prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly naskládaným, my jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té jedině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale v Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo, no ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli namočení v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitel, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, no tož potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku v Postaravě jsem nějak nezažil žádný. Já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, abych nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného, no a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než straná vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Letím do Egypta v pátek.
0: Tak šťastnou cestu.
1: Tak jo, mějte se, nasranou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady všechny Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbraní.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.cz, ale spolehám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuji, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači, pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.

0: se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte. Číslo do studia je 731 800 900. Přeju vám úspěch.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: Dobrý večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a měli jsme z panem profesorem Příkazským jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se

0: čekala ako zahradnická výstava. Jelikož to všetko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak sme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás, a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, že to okamžitě udělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. No, potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice, a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak, a jeli jsme se, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze, a ty tam chceš nastoupit. Tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. Mm-hmm. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně, a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
1: Ale neměl.
0: Neměl, protože při té řekli mu, že má, on prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jsme si ten pořádek měli udělat sami. Hmm. Napsali mu, nálepku dostal, ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam. A
1: nenastoupila jste na to pražské místo?
0: Ano. Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. No, takže...
1: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
0: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole a situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do Tachovska, na Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím Plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že jsem 68 byl na vojně, Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren a ten velitel, my tam byli petepáci a z druhé strany byli, já byl jako řidič u petepáků a tam byli tam káni, tak byl ten major říká, hele, zajít tam tankem s tím ruským namířil a ně, oni odjeli, ne. No a pak druhý den jsme vzali sanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky petepáci, jak se dělá hydrichiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako řidič už zahradit, ležel jsem sanitce, říkali, že zase budu Rusové zastavovat. Jo, tak aby řekl, že jsou do vojenské nemocnice a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkali, no poslouchali jste muziku, ne, měli strach, jestli nesvou na Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovoň prohlídku, on byl truhlář, dělal progota, dělala. To, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo.
0: No, no tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady o toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, a naslyšenou.
1: No, tak jo, napřeju, děkuju vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz lomítko linka a má pravdu. Cituju, Borku nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900 ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit, ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě, jako na mateřské. A rodiče mi z Peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, no, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo...
0: Paní Ivo, vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte dobře. Ještě se zpožděním.
1: Dobře, už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali. No, ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán stříní na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no takže jsem dostala další facku. Aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
0: No, máte to podobné nakonec. Jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
1: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnici byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo od té době.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete naspět ke svému ročnímu synovi.
1: To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
0: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
1: Příjemný další povídání a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz/Lomítko následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz národ v tjurmu neposadíš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kirchner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten šťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu a musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara, v srpnu, toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky. Tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc stříc, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo. Běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že takhle já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi. Potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a zase mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo. A
0: na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřská a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, syn měl, jsem mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou, jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Já jsem
0: ano.
1: jim musela dávat tu informaci a právě televizní kádrovačce tehdy nedala a ona nemeškala
0: a zjistila si informace o vás přímo
1: prostě
0: u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko,
1: mě
0: poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání.
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa, protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive, jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68. Jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích zhromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i sestru zavedla maminka, nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů a vzala i mě, dooblékla mě, vzala i mě a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den. Potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, fakt jako z toho byla už jako zoufala jako. Ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hlady, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 malotřídky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl by kdo být, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeji vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut. A bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuji za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v úvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy

0: co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad Jen a jen o vás.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlasé, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až

netvor. Jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jak

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivý

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočili v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tedy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, a... no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
10: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Když si říká všude dobře, tak co doma, že jo?
8: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A ta Zavšá říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší móda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
11: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřeháním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
11: Oni chtěli myslili, že se perem.
8: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
11: Jo.
8: No. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
12: To je pro nervy, no jo.
8: Pro psychiatra,
11: ano,
8: to je
11: ano,
8: jistě.
11: Ano. Jistě, to je pro psychiatra.
8: To nikdo nevysedí do dneška, nevím, čemu jsme se to smáli.
11: Ale... No já jsem pak s ním byl u psychiatra, no. S tohle větou, no. A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam. No.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
11: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou k příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
11: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
11: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrd do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, že z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel? Ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
3: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
3: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
2: Tak co potřebuješ?
3: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
2: Odpovídej, než se tě ptám.
3: Kolik vás bude u stolu?
2: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
3: Co?
2: Osm?
3: Co?
2: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
3: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
2: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
3: Pečeně, pyramida z různých pečení na velemíze, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřeš.
2: Aha, dos,
3: jako nezřeš. Jako nezřeš.
4: Slyšel si otázka na to správné výši, pamatuješ si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
3: Hotová vražda.
4: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
2: Ne. Ale no ne. Hoj ti na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
2: Tak jsem tady, no.
5: Koukám. To, že tě pustila.
2: Chtěl jsem ti vyhovět.
5: No, máš zase nějaký průšvih.
2: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
5: No.
2: No počkej, počkej, vážně.
5: To tady dlouho nebylo.
2: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
5: Co ti píšou z té advokátní poradny?
2: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
5: Ukaž mi ten dopis.
2: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budu ještě živ, píš.
5: Šumár, já kolik si koupil těch kytek.
2: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
5: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
2: No, konečně.
5: No jo, konečně. Byla znásilněná.
2: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
5: Znásilnili nějaký mužský.
2: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
5: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
6: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
7: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem. Tak.
7: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to právě.
6: Tak pojď, no.
7: Děkuji.
5: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
5: Jsi musel líbat rukové.
2: Co učiní gentleman mého kalibru?
5: Ne, prosím tebe, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem volno.
5: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora

0: No, dál.
1: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
0: Já jsem se byl vyvenčit.
1: No, ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
0: No, hovorej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovna zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
1: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
0: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
1: No, ten jsme dali taky.
0: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
1: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
0: Kluci, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
2: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
1: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
0: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
1: I hned.
0: No, jestli pak víte, že to tu Hoffmanku děsně urazilo.
3: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
0: Co se děje?
4: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
5: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
0: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
1: No, to je přece stejný.
0: To není stejný.
1: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
0: To bych se neodvážil.
4: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
0: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
1: No ale to není jasný.
4: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
5: Naschledanou, paní doktore. Pojďte, prosím, sestro, pojďte.
4: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
0: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Roku líbám.
2: A, to jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, má ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové. Vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, víte, vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem rušil.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte. Vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče! Tady to máte, strčte si to za klobou! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Rukuji vám, moje paní, je už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
2: No, pane Kopecký bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ještě, samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to
2: nás vedám.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, a jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Že mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho. No.
6: Takhle
7: je ten. No, slova, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A kde další části otázky, pokud...
6: No, právě.
7: Proč jste se tolikrát ženil?
5: No, to ani ne.
6: Ne, to tam nebylo.
5: Ale jestli jste šťasten v manželství.
6: Šťasten.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá. A. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk pan Miloš Kopecký zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.